máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendária, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Jivoci Cvárkem. Nepustili jsme si ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. Ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové z naší generace, Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Telšarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou přijedou také, František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně je obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tady říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madame. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměstské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, nadálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muziciruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, je úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslavil nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním

jeskyně, v autokempu, nedaleko Heřmanova městce, Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a tě na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili i na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Trníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a taky humoru do života.
2: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběhl, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž. Na té věži je restaurace. A nad tou restaurací ještě je... A ještě televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinézách a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v také knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář jde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, nahoře turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. Nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. A ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jo. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopad na to sedlo. A jednou jsem dopad...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakali, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozadu, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě miliardy injekcí proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky. Ale jinak jsem s koním zatím nikdy moc nespat. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajt, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět, děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál, štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To. Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko na začátku.
6: A ty Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Jak se to říká dokonce?
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem tý 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem tý 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věro šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, on, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: kde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď si otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si chce nachmátnout ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a je. Teď si myslím, že to je moje milenka. Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu V krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který jáčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňa, víš, jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký. No, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrý strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc
2: chápou.
1: Třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím nepřijde, tomu. Buďme
2: nepřijde,
1: optimisté.
2: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a dětské odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to, moc. Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré poledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi sem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesor? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vám?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Znáš, co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si neho vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. A to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vás, vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě,
10: paní profesor.
9: Prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: vojenské schopnosti.
11: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hebitej hrozně. Já je podbíhala dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy. Takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. Nebo humor jádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. No. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Já se nevytahuj, ty Don Juan opuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď, doložni se.
3: Kam?
4: Doložni se. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. Prosím pěkně. No, tak.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby se nestydnu, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.

0: všetci vášnima. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
1: A Eleme se, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
0: Do koupelny.
2: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš, papa.
3: Dobrý večer,
4: kamaráde. Kamaráde,
3: co tu děláš?
4: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Před nosem, ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
0: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi ženský naprostý odborník.
4: Já mám takový geniální nápad.
0: No.
4: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady.
0: Počkej, Oskar.
4: Přines plášky a rozkoprujeme.
0: Báječný, posaď se. Kamaráde, posaď se, to tady. Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde. Tak, udej si pohledničko. Já zatím skočím pro lávinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
4: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná. Se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
2: Konečně trochu vzduch.
4: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady. Co je?
2: Ježišmarja, na kolik mě zabije.
4: To se mu ani nedivím. Flaška žádná. Není žádná.
2: Tak, už je vzduch čistý, Pet.
4: Ale on jí má rozděleno, ještě
2: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se, Pet?
4: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
5: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
6: Humoriáda. A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju.
7: A já taky daří. Děkuju, Patriku.
6: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
7: A smějte.

0: Do 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Letovice na Boskovicku chystají rozsáhlé úpravy sportovní haly za 75 milionů korun. Policisté hledají pohřešovaného muže z Kroměříže. Brněnská zoo našla skoro týden ztraceného jeřába Daurského. A dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Sportovní halu v Letovicích na Boskovicku čekají rozsáhlé opravy. Město do nich investuje až 75 milionů korun bez DPH. Radnice teď hledá stavební firmu. Práce by mohly začít v září a potrvají zhruba rok a půl. Zahrnou například výměnu hrací plochy, novou tribunu i šatny, ale taky přístavbu dalšího patra s občerstvením, sálem na cvičení a kancelářemi. Další úpravy zhrnuje starosta Petr Novotný z TOP 09.
3: Tam, kde jsou momentálně šatny, tak tam vznikne samostatná posilovna, ještě jeden cvičící sál a daleko rozsáhlejší nářaďovna. Nahoře ještě bude veškerá vzduchotechnika, kotelna a tady tyhle záležitosti.
2: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru irozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Policisté ve Zlínském kraji žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 56-letém muži z Kroměříže. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové byl pohřešovaný naposledy spatřen včera v dopoledních hodinách v Kroměříži. Je střední postavy, na sobě měl mít krátké kalhoty a tričko bez bližšího popisu. Může vykazovat známky dezorientace. Pokud by někdo muže viděl, ať kontaktuje linku 158. Chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába Daurského. Pták ze zahrady unikl minulý týden. Objevili ho včera pracovníci stěhovací služby, kteří ho spatřili v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice. Zároveň mu zastřihli letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu, potvrdil mluvčí zahrady Jan Bedřich.
4: Po tom úvodním ohledání, kdy se vlastně zjišťovalo, jestli třeba nemá i nějaké exteriérové nebo vnitřní zranění, nic takového se neprokázalo, takže teď akorát budeme ho sledovat, jak se bude chovat v té samotné expozici a kdyby se náhodou nějak jeho stav zhoršoval, tak samozřejmě se pak přistoupí k nějakému dalšímu podrobnějšímu vyšetření, ale z toho úvodního ohledání jeřáb je zcela zdravý a nic mu není.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu, tak ať to vydrží. Pohodové ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno Moravo, jsou 4 minuty po 5 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je středa 22. července, což je 203. den roku 2026. Zbývá tedy dokonce ještě 162 dnů a svátek dnes slaví Magdalena a také Magda. Písničku oslavenkyním budeme posílat po 8. hodině a my začneme na vlnách Českého rozhlasu Brno dlouhou nocí v podání Heleny Vondráčkové. Jdi za štěstím, přidá Karel Gott. To je rozjezd naší hodiny s písničkami, které nestárnou. Další budou následovat. Přejeme vám krásné vstávání, ať se vám středa 22. července Magda Volňovská vydaří. Hezké ráno přeje Pavel Kašpar.
1: Český rozhlas Brno.

Zpíval vám Karel Gott, je 5 hodin a 12 minut. Tady je Český rozhlas Brno, dnes je 22. července 2026. V církevním kalendáři najdeme svatou Marii Magdalenu, patronku kajícníků, studentů i řady řemeslníků. V roce 1888 se narodil Selman Abraham Voxman, objevitel první účinné látky proti tuberkulóze. Pocházel z Ukrajiny. A poté se zjistilo, že na tuberkulózu nezabírá penicilin, ale dal látky, které by zabraňovaly růstu jiných mikrobů nebo je přímo hubily. Říkali jim antibiotika. První takovou látku izoloval v roce 1940, měla ale velmi nebezpečné vedlejší účinky. První skutečně účinné antibiotikum proti tuberkulóze, streptomycin, pak izoloval až 3 roky poté. Před 111 lety se narodil herec Josef Šebánek. Pamatujete? Původní profesí byl automechanik, živil také jako taxikář, lesní dělník nebo autojeřábník. Ovšem, když Miloš Forman začínal točit Lásky jedné plavovlásky, neměl herce pro roli otce. Manželka kameramena Miroslava Ondříčka jim proto doporučila svého strýce. A o filmu se mu dařilo. Mezi neherci zazářil a zejména jako děda Homolka v Papouškově slavné trilogii. Před 102 lety se narodil zpěvák a jazzový trumpetista Richard Kubernát, rodák z Břeclavy. Působil v orchestru Karla Vlacha, vystupoval s tanečním orchestrem Československého rozhlasu a byl také prvním manželem Laďky Kozderkové. Do paměti se zapsal třeba interpretací písničky Chlupatý kaktus, kterou v roce 1955 naspíval společně s Jiřím Jelínkem. 68. narozeniny dnes oslaví Iva Bitová, herečka, zpěvačka a houslistka, rodačka z Bruntálu. Studovala hudebně dramatický obor na konzervatoři v Brně a vedle toho spolupracovala jako zpěvačka s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Později působila třeba v dnešní Huse na provázku, kde zazářila v roli Eržiky ve hře Balada pro banditu. Hlasové tvorbě a hudbě se věnuje dodnes. A před 19 lety vystoupila v Brně legendární britská kapela Rolling Stones. Byl jsem tam tenkrát. Koncert navštívilo asi 30 tisíc lidí a tento koncert byl 5. koncertem této skupiny u nás. Zajímavostí je, že každý z členů kapely tehdy dostal v Brně vlastní hůl, navrženou kovářem Pavlem Tasovským. Je 5:14, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar přeje dobré ráno. Počasí za chvíli.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu a momentálně se pohybují v rozpětí mezi 9 a 14 stupni Celsia. Zmíněných 14, tedy nejvyšší hodnoty v Brně Žabovřeskách a v Brně Tuřanech, nejchladněji je v Nemochovicích a také ve Strážnici. A předpověď pro dnešek, zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až západní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 11 minut, zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
2: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: prázdninách každý den ve všední den v tomto čase vypráví Michal Isteník temné letopisy moravské. Tentokrát vás vezmeme za tragickým výbuchem v brněnské teplárně.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1975. Teplárna se změnila v ohnivé peklo. Na brněnskou teplárnu byli odborníci hrdí, protože už v roce 1930 pomohla město zbavit mnoha čoudících komínů a vyráběla kombinovaně teplo i elektřinu. Jenže tenhle areál se v pár sekundách změnil v ohnivé peklo. Stalo se tak uprostřed zimy 28. února 1975. Na Brno padala tma. A z prostor teplárny na špitálce vyšlehl ohnivý sloup, který měl až 300 metrů. Osvítil velkou část města, viděli jej lidé v různých koutech Brna, dokonce i hasiči ve své centrále v Lidické ulici. Tlaková vlna v řadě domů vyvrátila dveře a rozbila skleněné výplně. Tragédie stála na místě život 4 lidi, 14 jich poté podlehlo zraněním. Topiči, mlynáři, zámečníci, provozní laboranti i pracovníci odstruskování a další profese. Nejstarší oběti bylo 65 let. Muž měl před důchodem a nejmladšímu bylo 23. Jak ukazují snímky pamětního tabla, byly mezi nimi 2 ženy. Další lidé přežili s popáleninami, i když byli daleko, oheň na nich spálil oblečení. Plameny zdolávalo na 150 tehdejších požárníků. Bojovali s nasazením života, hrozily výbuchy dalšího uhelného prachu. A poblíž dodnes funguje areál plynáren. Nikdo si nedokázal představit, že by se plameny dostaly i tam. I tak požářiště měřilo více než 5 000 m². Co se vlastně stalo? V teplárně explodoval uhelný prach používaný k topení. V té době do Brna mířilo uhlí kupované za nízkou cenu v Polsku. Při jeho rozemletí se uvolňovaly i těkavé látky, které se vzduchem tvořily výbušnou směs. Jenže zásobníky ani dopravníky netěsnily, jak ostatně ukazují mrač na prachu na dobových fotografiích zvenčí. A tak stačilo málo. Paradox je, že nová část teplárny vznikala už v polovině 50. let pro využití plynu. A stará uhelná část se základy z roku 1930 měla být odstavená do zálohy. Spotřeba tepla však v Brně stoupala a plynu nebyl dostatek, takže se ke slovu vrátilo uhlí a fungovaly i staré provozy. Epicentrem výbuchu se staly uhelné mlýnice. Ještě téhož roku soud zanedbalost potrestal 4 obžalované. Tehdejší ředitel závodu dostal 4 roky vězení, další 3 lidé po 3 letech. Výbuch urychlil změnu paliva na zemní plyn a mazut. Opravy z devastovaného areálu stihli naši předci zhruba za rok. Ale změna předznamenala i další osudový okamžik. O 3 roky později, v listopadu 1978, na špitálce vybuchl jeden z opravovaných kotlů, do kterého předčasně pustili plyn.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 21. díl našeho cyklu, další kapitolu napíšeme zítra touhle dobou.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Průměrná cena nového bytu v Brně meziročně vzrostla o 12,5%. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Trikája, která trh dlouhodobě sleduje. V druhém čtvrtletí letošního roku lidé za čtvereční metr bytu v novostavbě zaplatili obvykle víc než 158 tisíc korun. Ve srovnání s první půlkou loňského roku zároveň vzrostl zájem o nové byty o zhruba 40%. Lidé z blanenské místní části Obůrka budou mít nové multifunkční hřiště. Dělníci začali s jeho budováním. Nabídne sportovní vyžití fotbalistům, tenistům nebo třeba volejbalistům. Město za jeho výstavbu zaplatí zhruba 3,25 milionu korun. Počet nakažených limeskou boreliozou na Vysočině meziročně výrazně stoupl. Letos od ledna do června touto chorobou onemocnělo už víc než 360 lidí. Loni jich bylo za stejné období zhruba 140. Jde o nejvyšší nemocnost v přepočtu na 100 000 obyvatel v Česku. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Mýval Miroš Birka, je 5 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno. Na Břeclavsku letos komáři téměř zmizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po většině deští hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali zlomek oproti předchozím rokům. Zatímco teď hygienici do pastí v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komárů, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich vylíhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce, a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
1: Museli by nastat výdatní deště, a to plošně, po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
2: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lančota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
5: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých, a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného, ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Anežka Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia, tedy stejná předpověď jako včera. Slabý proměnlivý během dne mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 11 minut, zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Leona Machálková, je 5 hodin a 48 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Jestli pak víte, nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času.

0: času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: že ti ujel vlak a clonou sos si nepoznal, že nebyl...
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Zemědělci na Břeclavsku dokončili žně obilí a řepky. Ředitelství silnice dálnic připravuje další úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi. Území prověřují pyrotechnici. Novým kapitánem fotbalové zbrojovky Brno je obránce Jakub Klíma. A dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na jihomoravských polích sklidili zemědělci téměř 3/4 obilovin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Žně výrazně pokročili i přes nedávné bouřky. Například v okrese Břeclav už mají pěstitelé sklizeň obilí a řepky hotovou. Výnosy jsou podprůměrné, především vlivem extrémního sucha.
6: V jihomoravském kraji se zatím výnosy drží těsně nad 5 tunami na hektar. Oproti loňsku je to propad o víc než tunu. Hlavní plodinou pěstovanou v kraji je ozimá pšenice, té zemědělci sklidili asi 80%. Výnos se pohybuje pod 5 tunami na hektar. Rozbory vzorků pšenice v laboratoři ukázaly velmi dobrou kvalitu. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
7: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
4: Stavba 7-kilometrového úseku za víc než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl. Bezpečnostní hrozby ale budou v budoucnu sofistikovanější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas.
8: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů, a to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Sport.
4: Obránce Jakub Klíma je novým kapitánem fotbalové zbrojovky Brno, která v sobotu zahájí domácím zápasem s pražskou Spartou prvoligovou sezonu. Nového lídra volil tým proto, že předcházející kapitán Stanislav Hofmann po minulém ročníku ukončil kariéru. Klíma mluví o tom, co pro něj nová role znamená.
9: Myslím, že mě to může zase někam posunout, ale upřímně si nemyslím, že se začnu chovat jinak, nebo to pro mě bude zase něčem jiný. Snažím se tomu dávat velkou energii, snažil jsem se už doteď a myslím, že to mi ukázalo, že ta cesta je správná. A jo, určitě tý zodpovědnosti teď bude víc, ale myslím, že zase nějaká zásadní změna v tom nebude.
2: Počasí.
4: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu, tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je středa 22. července 2026, svátek slaví všechny Magdalény a možná nevíte, že dnešek, tedy 22. červenec, je také světovým dnem mozku. Mozek váží sotva kilo a půl, ale spotřebuje přibližně pětinu energie celého těla. Přitom si na něj většinou vzpomeneme teprve ve chvíli, kdy začne něco selhávat. Jinak dnešek sebou přináší samozřejmě i lahůdky, než je třeba národním dnem manga, anebo také národním dnem houpací sítě. A to si myslím, že by stálo za to se taky jen tak zhoupnout. No a pro nás všechny v rozhlase také jedno zajímavé výročí. Dnešek je dnem přeřeknutí a přesmíček. Slaví se od roku 1844, tak uvidíme a doufáme, že nás to dnes provázet nebude. Jaké písničky na vás čekají? Zpívej tu píseň kouzelnou. Martáte na Elefteriádu a pak si nalijeme čistého vína s kapelou Činasky. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobrou chuť ke snídani a krásnou středu vám všem.
5: Český rozhlas Brno.

0: Kapela Činasky a víno v 6 hodin a 12 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. A jdeme na fotbal. Na jaře postoupila fotbalová Zbrojovka Brno s velkou slávou po 3 letech v druhé lize zpět do nejvyšší soutěže. Na startu sezóny se ale o pozornost dělí. Administrativně se totiž nakonec do šance ligy dostal také další brněnský klub Artis. Poprvé od roku 1937 tak budou v Brně hrát nejvyšší soutěž dva týmy.
1: Nemyslím si, že to je nějaký problém. Prostě budeme s ním pracovat, Artis tady je, jo, a to můžu říct, že s Artisem máme, si myslím, velmi dobrý vztahy, jo, že vlastně i s managementem, jo, včera s Peťou Kubou. Nechceme si dělat to, co nás naschválí, a vlastně je to ve finále pro fotbal dobře, protože tady bude další jako velký derby.
2: Vidí výkonný ředitel fotbalové Zbrojovky Brno Jiří Sabou pozitiva na tom, že i po postupu do první ligy bude historicky nejúspěšnější brněnský klub ve stejné soutěži jako městský rival Artis. Šance liga ale přináší vyšší nároky než druhá nejvyšší soutěž, ve které se kluby potkávaly v minulých ročnících.
1: Tohle Brno zvládne. I ve finále to vlastně i tlak vlastně na to město, na to, aby prostě ta Srbka se tady zrekonstruovala. Říkám, já se na to těším, i vlastně to derby s Artisem tady bude kořením ligy.
2: Zbrojovka s Artisem totiž nesídlí jen ve stejném městě, ale částečně sdílí taky stejný stadion v Srbské ulici. Přes týden je tam doma Zbrojovka. Artis využívá hřiště jen při zápasech a jinak má zázemí jinde. Podle trenéra Zbrojovky Martina Svědíka už mají týmy tento model zažitý z minulé sezóny.
3: My se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli jasně nalejnovaný, jasně udělaný a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže už to máme naučený a nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
2: Co ale může být problém, je zátěž pro nově položený trávník, jehož zakořenění komplikovala na přelomu června a července velká vedra. Prvoligová sezóna odstartuje už o víkendu, přesto týmy ještě neměli možnost si novou plochu vyzkoušet.
3: Věřím tomu, že kluci to perfektně připravují, tak jak to bylo minulou sezónu. Je to pro ně těžký, protože tím, že tady opravdu hrajou ty dvě mužstva, tak to není úplně lehký, ale já myslím, že když budeme respektovat nějaký pravidla oba dva týmy, tak si myslím, že to bude dobrý a že oni udělají maximum pro to, aby to bylo připraveno.
2: Pořádný test čeká brněnský trávník hned v úvodním kole. Zbrojovka v sobotu přivítá před vyprodanými tribunami pražskou Spartu. V pondělí pak na stejném místě nastoupí Artis proti Mladé Boleslavi. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 17 minut. Máme pro vás aktuální počasí, předpověď počasí pro dnešek. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 14 stupni Celsia, na tom se nic nemění. A počasí dnes čekáme s jasnou oblohou, respektive skoro jasnou, postupně během dne polojasno, odpoledne občas oblačno a přeháňky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 11 minut, zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
2: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Brněnský historik Michal Konečný ve své knize 13 snů o svobodě vydané židovskou obcí Brno a nakladatelstvím Host vypráví příběhy 13 židovských osobností spjatých s Brnem napříč všemi staletími. No a všech 13 dílů si teď můžete poslechnout v plné stopáži také na webu můjrozhlas.cz. Najdete zde osoby jako Jakob Frank, Julius Gompers, Baruch jako Plaček, Arnold Skutečný, Richard Werner, Fritz Grindmann a další. Poslechněte si všech 13 dílů v plné stopáži na adrese můjrozhlas.cz. 13 snů o svobodě, o osudech židovského Brna ve třech staletích. Objevte zapomenuté příběhy.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro lihnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným létům evidují jen zlomek komárů. Jihomoravský kraj hledá stavební firmu, která zrekonstruuje gymnázium Brno-Řečkovice. Dělníci opraví fasádu, zateplení, vymění všechna okna nebo rozšíří kamerový systém. V plánu jsou taky dvě přístavby. V té první bude nová větší školní jídelna a bufet. Druhá má mít dvě patra. Stavba vyjde na víc než 100 milionů korun. Stavět by se mělo začít na jaře příštího roku. Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a streetballové hřiště za více než 4,5 milionu korun by mělo být hotové v září letošního roku a nahradí dosavadně asfaltový plácek uprostřed sídliště. Ten pak město využije jako plochu na parkování. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče v Česku. Oznámil to šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO. Podle něj totiž v příštích letech přibude lidí, kteří ji budou potřebovat. Vláda chce podle Vojtěcha zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Vyškova do Prahy, silnější provoz v okolí Holubic. Pomalej se jede mezi kilometry 210 a 208. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Nezaměnitelný velšský tiger Tom Jones v 6 hodin a 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jsme rádi, že jste s námi ve středu 22. července. Už 13. den zasahují hasiči ze základny napříč Moravou u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Teploty na požářišti postupně klesají, na některých místech se ale stále dá naměřit i 50 stupňů Celsia. Monitoring místa od začátku zajišťuje dronová služba.
1: Skládá se to vlastně ze dvou částí, jedna je vlastně ovladač, druhý je samotný dron.
2: Pilot dronu Martin Dusík startuje jeden ze strojů, které hasiči už 13 dnů využívají u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně.
1: Máme tam vlastně přibližovací kameru, která je schopná přibližit obraz na velikou dálku. Termokameru, což je pro nás nejdůležitější, vidím tam vlastně různé teploty.
2: Drony pomohly už v začátku hasebních prací. Ve čtvrtek 9. července se i díky jejich průzkumu hasiči včas stáhli od budovy, která se velmi rychle částečně zřítila.
1: Jsme byli brzo schopni odhalit vlastně ta místa, kde se ten požár vlastně začal rozšiřovat. Velitel zásahu si mohl udělat komplexní obrázek o tom, jak to vlastně vypadá, jestli se to nešíří na další okolní budovy.
2: Během uplynulého týdne hasiči primárně vyhledávali v sutinách zřícené budovy skrytá ohniska.
1: Vzhledem k tomu, že ta budova se propadla, tak jich tam bylo poměrně hodně, takže jsme potřebovali odhalit, na jakých místech a jak moc problematická jsou.
3: Drony můžeme nasadit i v noci, mají chytrá čidla.
2: Dodává Jan Haderka, velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku.
3: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
2: Holešovská stanice je aktuálně sídlem dronové služby Zlínského kraje.
3: Máme menší drony a větší drony. Dohromady aktuálně máme 7 dronů. Máme zde proškoleno a vycvičeno 24 pilotů, kteří mají základní znalosti a požadavky na let s dronem. K tomu tam máme dalších 11 pilotů, kteří můžou ovládat veškerou techniku, kterou momentálně disponujeme a můžou ji ovládat u všech typů zásahu.
2: Na místě zásahu ve Zlíně se už vystřídalo 17 pilotů dronů z několika hasičských stanic. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: počasí.
1: Zatímco nosíme po kapsách sny mládí, tak teploty venku se nepatrně zvyšují. Momentálně se na jihu Moravy pohybují v rozpětí mezi 10 a 14 stupni Celsia. Předpověď slibuje zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až západní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 11 minut, zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Zpíval vám Dan Bárta, je 6 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás ve středu 22. července. Na řadě je pravidelný letní servis a dnes znovu nahlédneme do jedné z map, které každoročně připravuje Český hydrometeorologický ústav. Týká se aktivity klíšťat. Mapa je pro dnešní den téměř na celém území České republiky zbarvená do tmavé barvy. Využívá pětistupňovou škálu, kde pětka varuje před nejvyšší aktivitou klíšťat a současně nese většina území Moravy, Čech a Slezska stupeň 4. Jen tedy o jeden bod nižší je riziko v nejvyšších partiích Jeseníků, Krkonoš, Orlických a Krušných hor. Meteorologové doporučují používat repelent, nesedat a neléhat v přírodních porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa a na okraji vodních toků a listnatého mlází. Riziko se týká nejen volné přírody, ale i městské zeleně. Nejméně večer a ráno by proto po krátkém pohybu v těchto místech měla následovat prohlídka celého těla zaměřená právě na klíšťata. Zítra riziko aktivity klíšťat mírně klesne, nicméně na většině území jižní Moravy zůstává na 4. stupni. Buďte opatrní. Zprávy v 7 s Davidem Hasmanem za 7 minut.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Dám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: pánové.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Průměrná cena nových bytů v Brně dál roste, největší zájem je o menší byty. Dělníci začali s rekonstrukcí střechy Bauerovy vily v Hrušovanech u Brna. Chráněná zvířata způsobila na Vysočině škody za téměř 3 miliony korun. A dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Průměrná cena nového bytu v Brně meziročně vzrostla o 12,5%. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Trikája, která trh dlouhodobě sleduje. V druhém čtvrtletí letošního roku lidé za čtvereční metr bytu v novostavbě zaplatili obvykle víc než 158 tisíc korun. Ve srovnání s první půlkou loňského roku zároveň vzrostl zájem o nové byty o zhruba 40%, vysvětluje mluvčí společnosti Taši Erml.
4: Poptávka je opravdu silná a stojí zatím kombinace několika faktorů. Jednak se do nabídky dostaly projekty, které byly připravované v předchozích letech, takže se nabídka meziročně zhruba zdvojnásobila a současně té nabídce je více bytů i o menších dispozicích, o kterých je na brněnském realitním trhu největší hlad.
2: Lidé nejčastěji kupují byty 1 a 2 KK. Podle analýzy tvoří přes 3/4 všech bytů prodaných v novostavbách. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Loose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ní zaplatí 12 milionů korun, potvrzuje starosta Pavel Kadlec za STAN.
5: Došlo k předání staveniště. V nejbližších dnech se začne vybavovat technikou a zázemím pro firmu. Takže ta investiční akce se rozběhla a má přibližně rok na to, aby byla dokončena.
2: Škody způsobené chráněnými živočichy v letošním prvním pololetí vyšly kraji Vysočina na téměř 3 miliony korun. Hejtmanství částku vyplatilo na náhradách poškozeným majitelům. Peníze na tyto platby čerpá kraj ze státního rozpočtu.
6: Nejvíce škod způsobily od ledna do června na Vysočině vydry říční. Poškození majitelé za ně žádali více než 2 miliony korun. Na více než 700 tisíc korun spočítali úředníci výši nároků za škody způsobené kormoránem velkým. Zhruba 200 tisíc pak pokrylo poničení od bobra evropského. Od roku 2024 vyplácí kraj i peníze za škody způsobené vlkem. Letos zatím ale nikdo žádné nehlásil. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury CzechTrade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: D1 z Vyškova do Brna zůstává plnější mezi Holubicemi a Rohlenkou, mezi kilometry 212 a 208. A na D1 na příjezdu do Brna už housne provoz i ve směru z Prahy. Kamiony prvně zpomalují už kousek za Kývalkou, výrazněji za sjezdem na výstaviště okolo kilometru 192. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, krásnou středu 22. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Pavel Kašpár. 5 minut po 7. hodině na vás čeká Karel Gott s písničkou Nestarej se kamaráde. Přidáme také Xindla X, ten se bude plavit na vodě. A pro vás chystáme soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude ze Slovácka. Pro výherce máme Romána Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce, ať zvolíte správnou variantu z našich nápověd, anebo třeba budete vědět. Přesně, zavolejte, zkuste to. 726 465200. Linka sem k nám do studia. Za chvíli začínáme. Dobrou chuť ke snídani, nic nerozlejte, nic nepřipalte. Ať se vám středa vydaří. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut a je tu soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo zamíříme na Slovácko a ptám se, milí posluchači, tušíte, co tam může znamenat slovo léska? Co to podle vás bude na Slovácku léska? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726-465-200, linka sem k nám do studia, tak uvidíme, jak na tom budete. Pavel Kašpár, Český rozhlas z Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Jitka z Brna.
0: Jitko, krásné ráno vám přeju, vítejte. Dnešní soutěžní slovo je ze Slovácka a ptám se vás, co myslíte, co je to léska? Víte, tušíte, co by to mohlo na Slovácku znamenat?
1: No, netuším.
0: Tak Jitko, tři možnosti tady máme. Léska může být buď za A proložka mezi vejce, nebo takzvané vajíčkové plato, se taky někdy říká, nebo to může být rákoska, a nebo může být léska otevřený proutěný košík. Tak co se vám z toho líbí? Proložka...
1: No, mně se líbí ten košík.
0: Líbí se vám košík. Otevřený, proutěný košík.
1: Ale
0: se vám
1: nevím
0: líbí.
1: To.
0: Škoda, není to košík. Představte si, netušil jsem vůbec, že to je ta proložka neboli vajíčkové plato. To je
1: aha,
0: léska.
1: To bych teda netypoval.
0: Ani já ne. Nevadí.
1: Takže se mějte krásně,
0: i vy.
1: Třeba se mě podaří příště.
0: Určitě.
1: Dovolat.
0: Budu držet palce, mějte se moc hezky, děkujeme za
1: taky.
0: To dnešní zavolání.
1: Krásný den a hodně zdravíčka.
0: Krásný den, děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. 7 hodin na 14 minut, tak dnes to nevyšlo, nevadí. Určitě zítra budete mít větší štěstí. Ptali jsme se vás, co by to mohla být léska, takže ode dneška už víte, že to je proložka mezi vajíčka neboli takzvané vajíčkové plato. Teď už je tu Elvis, za chvíli počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno pro vás máme přesně ve 7:45 a minutu. K tomu teploty na jihu Moravy se pohybují stále ve stejném rozmezí mezi 10 a 14 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý proměnlivý během dne mírný, severozápadní až západní vítr do 20 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 11 minut, zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 21 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Každou prázdninovou středu od 10. do 15. hodiny ožívá prostor před návštěvnickým střediskem v Čížově zábavnými aktivitami, hrami a setkáními s odborníky, kteří představí přírodní bohatství Národního parku Podyjí hravou a srozumitelnou formou. Program je určen především rodinám s dětmi, vítáni jsou ale všichni, kdo chtějí poznat tuto oblast. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet přírodovědné úkoly, zapojit se do her, prohlédnout si zajímavé ukázky a dozvědět se více o rostlinách, živočiších i práci ochránců přírody. Každá prázdninová středa nabídne jiné téma, no a ta dnešní se zaměří na louky. Začíná se v 10 hodin. Dnes také pokračuje série duchovních koncertů nazvaných Fatimské kulturní léto. V kostele Na nebe vzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí vystoupí varhaník Ivo Prchal. Součástí akce, která začíná v 19 hodin, je i komentovaná prohlídka varhan. Jako doprovodný bod letošního programu hudebního festivalu Znojmo zazní přednáška Rozkvět Znojma v 16. století, která se zaměří na renesanční zlatou éru Znojma v období hospodářského i kulturního vzestupu. Přednáška začíná od 17. hodiny v dolním sále Znojemské besedy a navazuje také na letošní 800. výročí od založení královského města Znojma. No a ještě máme pozvánku za muzikou. Pokud máte rádi folk, tak si dnes můžete zajít na pokračování folkového festivalu v areálu v Řečkovicích, kde se dnes představí od 19.30 kapela Folk Team. Vznikla v 70. letech, propojila folk s rockovou kapelní instrumentací a výraznými texty. Dále si můžete taky zajít na festival Uprostřed Sabor Latino v parku na Moraváku. Začíná v 18 hodin koncert skupiny Sabor Latino a akce je součástí městského festivalu. Vstup je zdarma a repertoár stojí na latinskoamerických rytmech, salse a taneční hudbě. No a ještě jedna pozvánka na nádvoří letního kina Špilberg, kde začíná v 18 hodin a 15 minut koncert brněnských DeLorean, kteří kombinují fantazii, pohanské motivy, historizují nástroje a hlavně výraznou pódiovou show. Hostem je italská skupina Daridel, pohybující se mezi pagan folkem a hudbou inspirovanou evropskou mytologií. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hrousínovským dobrovolným hasičům slouží nová požární zbrojnice. Přestěhovali se do ní minulý týden a v případě zásahu už budou výjíždět z ní. Původní budova nenabízela dostatečné zázemí jim ani jejich technice. Novostavba stála celkem 57 milionů korun. 6 miliony přispělo ministerstvo vnitra a přes 2 miliony poskytl Jihomoravský kraj. Sportovní halu v Letovicích na Boskovicku čekají rozsáhlé opravy. Město do nich investuje až 75 milionů korun bez DPH. Radnice teď hledá stavební firmu. Práce by mohly začít v září a potrvají zhruba rok a půl. Zahrnou například výměnu hrací plochy, novou tribunu i šatny, ale taky přístavbu dalšího patra s občerstvením, sálem na cvičení a kancelářemi. Počet nakažených limeskou boreliózou na Vysočině meziročně výrazně stoupl. Letos od ledna do června touto chorobou onemocnilo už víc než 360 lidí. Loni jich bylo za stejné období zhruba 140. Jde o nejvyšší nemocnost přepočtu na 100 000 obyvatel v Česku. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Vláda plánuje posílit protidronovou obranu Česka. Společnosti patřící do kritické infrastruktury státu by například nově mohly rušit nebo přímo zneškodňovat drony, které se objeví v bezletových zónách nad jejich objekty. Vyplývá to z novely, kterou představil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO a ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna je silnější provoz. Zpomaluje se v okolí Holubic mezi kilometry 211 a 208. Od Prahy se brzdí na úrovni výstaviště na kilometru 190. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Kohout bratrů Nedvidů zakokrhal v 7 hodin 40 minut, tady je Český rozhlas Brno. Na Břeclavsku letos komáři téměř zmizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali zlomek oproti předchozím letům. Zatímco teď hygienici do pastí v břeclavských lesích chytnou za odběrový den třeba 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komárů, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich vylíhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
1: Museli by nastat výdatní deště a to plošně po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
2: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lančota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
5: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného, ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami? Pomaličku stoupají, pohybují se v rozpětí mezi 10 a

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Odym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Je 7:50, tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás 22. července 2026. Vědci působící v pěstírně Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně představili nový typ léčebného konopí. Má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. Odborníci várku pojmenovali Johann na počest Gregora Johanna Mendla. Rostliny léčebného konopí vypěstovali na jaře a teď je vůbec poprvé distribuují do lékáren po celé.

0: nám do lékárny se dostane konopí ve formě usušených samičích květů, která nese ten léčivý účinek.
1: Tady v nemocniční lékárně při fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je cítit taková typická vůně. Farmaceutka Jana Pokorová vysvětluje, že většina pacientů dostává tobolky, které tu právě zpracovávají v laboratoři. Měsíčně je připraví pro 400 pacientů.
0: Ty usušené květy musíme nejprve dát do skleněných lahví. Zahříváme je při 121 stupních Celsia. O tom, co ty květy rozemeleme s plnivem, tak nám pomáhají naše šikovné laborantky je rozplnit do tobolek. Odrůda Johan byla pro nás zajímavá tím, že technologicky, když to řeknu laicky, trochu více lepila, takže jsme si upravili směs plniva, aby se nám to dobře tobolkovalo.
1: Z jarní várky léčebného konopí typu Johan dostane nemocniční lékárna 6 kg. Dalších 6 až 7 kilo půjde na distribuci do dalších lékáren v Česku, popisuje přímo v pěstební komoře vedoucí odboru léčebného konopí Václav Trojan.
2: Já bych byl velmi rád, kdyby minimálně každá větší krajská lékárna, ať už ve vztahu krajské nemocnice nebo fakultních nemocnic, tento materiál k dispozici měla. To rozhodnutí je ale na ošetřujících lékařích. V ideálním případě to nebudou jenom ty větší krajské lékárny či nemocnice, no ale dostaneme se i do těch menších.
1: Připravit šarži Johan trvalo roky. Podle Trojana má specifické vlastnosti.
2: Je to typ materiálu jednak jedné, takže tady se bavíme o 10% THC a 11% CBD. Takže si představte, že na bolest chcete předepsat určitou dávku THC, ale k tomu, aby nám ten pacient se nedostal do omámeného stavu, který je nežádoucí v našem případě, tak právě to CBD tak tu omamnost u toho THC potlačuje.
1: V květináčích, které vidím skládané okolo nás, už roste další šarže konopí.
2: Toto je vysokoobsahový typ rostlin a je s označením RBX. Jsou to nové typy, které pochází v kombinaci Spojených států amerických a nějakého našeho drobného přišlechtění. Oproti Johanovi, tak je to materiál, který měl by dosáhnout 20% THC. CBD je tam vlastně do 1%.
1: Lékaři léčebné konopí předepisují pacientům nejčastěji kvůli chronické silné bolesti, revmatoidní artritidě nebo třeba roztroušené skleróze. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: sama. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Gymnázium v Brně-Řečkovicích čeká velká rekonstrukce a rozšíření. Prodej kurníků stoupl v Česku o čtvrtinu. Policisté hledají pohřešovaného muže z Kroměříže. A dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Jihomoravský kraj hledá stavební firmu, která zrekonstruuje gymnázium Brno-Řečkovice. Dělníci opraví fasádu, zateplení, vymění všechna okna nebo rozšíří kamerový systém. V plánu jsou také dvě přístavby. V té první bude nová větší školní jídelna a bufet. Druhá má mít dvě patra. Přízemí poslouží žákům jako šatna. Druhé patro popisuje ředitel školy Petr Krupka.
5: A v druhém bude vybudovaná jako velmi moderní knihovna se studovnou. Takže tak je multifunkční prostor, který bude samozřejmě pokrytý, internet tam bude jako plně funkční, takže prostě pro všechny tyto účely by ta knihovna se studovnou měla být vybavená.
3: Stavba vyjde na víc než 100 milionů korun. Podle ředitele by měla začít na jaře příštího roku. Zájem o domácí chov slepic v Česku stále roste. Podle svazu chovatelů drůbeže to souvisí nejenom s vyšší cenou vajec a ukončením klecových chovů, ale i se snahou chovatelů mít kvalitní domácí vajíčka. Lidé také více nakupují potřebné vybavení, jako jsou například kůrníky. Vyplývá to z dat společnosti Heureka Group, která monitoruje internetový prodej. Pokračuje její mluvčí Ondřej Šveda.
6: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
3: Policisté ve Zlínském kraji žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 56-letém muži z Kroměříže. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové byl pohřešovaný naposledy spatřen včera v dopoledních hodinách v Kroměříži. Je střední postavy, na sobě měl mít krátké kalhoty a tričko bez bližšího popisu. Může vykazovat známky dezorientace. Pokud by někdo muže viděl, ať kontaktuje linku 158. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD pokračuje ve své cestě po Číně. Dnes celou sněmovní delegaci, včetně zástupců českých firm, čeká v Changchou jednání s několika předními čínskými firmami. Například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo společností Geely Auto Group. Na sněmovní delegaci naváže příští rok návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Avizoval tu náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
7: My vyvážíme za 3,2 miliardy amerických dolarů v roce 2025 a celkový obrat vzájemného obchodu byl 44 miliard amerických dolarů. To znamená, je tam 14-násobek vlastně toho export-import poměru a to musíme změnit.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov vás čeká jen kratší zdržení mezi kilometry 211 a 208. Směrem z Prahy se chvílemi zpomaluje už před výstavištěm na kilometru 188, výrazněji potom už u sjezdu na Mikulov. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je středa 22. července a svůj svátek dnes slaví dámy, slečny a paní nositelky křestního jména Magdaléna nebo také Magda. V občanském kalendáři a v některých podobách je toto jméno původně ne klasickým osobním jménem, ale je označením původu. Marie z Magdaly bylo jednoduše Marie Magdaléna, tedy žena pocházející z města Magdala. No a podle poslední veřejně dostupné historické databáze u nás žije přibližně 11 000 Magdalén. Těm všem posíláme písničku Disco příběh od Michala Davida. Milé Magdy, přejeme všechno nejlepší, ať jste zdravé, šťastné a spokojené, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které určitě patří řada z vás. Přejeme vám krásný den, krásný večírek, který klidně může začít už teď po 8 hodině. Přidáme pak ještě Janu Kiršner s písničkou Modrá a spojíme se s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám dobré ráno do kuchyní, koupelen, předsíní, prostě všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Brno.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Mojmír Martan. Mojmíre, dobré ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s teplotami a počasím?
2: Teploty se pohybují od 13 do 17 stupňů. Co se týče počasí nebo oblačnosti, tak ta je v kraji různorodá. Převažuje spíše ta zvětšená oblačnost. Dokonce se na Hodonínsku vyskytují dvě takové velmi slabé přehánky, ale slunečnější počasí je aktuálně severně nebo západně od Brna na mnoha místech z Znojemska, také kolem Břeclavi.
1: Jaké počasí přinese 22. červenec, jak dnes bude?
2: Dnes bude polojasno až oblačno, avšak jen výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky. K večeru začne od severozápadu přibývat další oblačnost a trošku se zvýší ta pravděpodobnost výskytu přehánek, hlavně v severních částech kraje. 23 až 26 stupňů budou nejvyšší dnešní odpolední teploty. Foukat bude v průběhu dne mírný severozápadní až západní vítr.
1: Mojmíre, jaké počasí přinesou potom ty dny následující? Zatím se to drží plus minus ve stejných hodnotách. Bude takový trend i ve čtvrtek, v pátek?
2: Čtvrtek by měl být vlastně nejchladnější den a také největrnější. Bude taková proměnlivá, přechodně i velká oblačnost a na větší části kraje se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i možnost bouřky, ale srážky budou spíše slabé. Snad jen v těch bouřkách by výjimečně mohlo být kolem 7 mm. Ranní teploty 14 až 11, odpolední jen 21 až 24 stupně. Další dny už postupně přinesou počasí trošku stabilnější, teploty budou o něco vyšší v pátek ráno 13 až 9, odpoledne 21 až 25, ale v sobotu se zahřejeme až na 29 stupňů.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 22. červenec.
2: Nejtepleji bylo v roce 2015 ve Strážnici, a to 37,8 stupně. Nejchladněji v roce 1935 ve Žďárné na Blanensku pouhé 4 stupně.
1: Říká meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásné červencové dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Na silnici první třídy číslo 50 mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna začala přestavba křižovatky u Velešovic. Na místě, kde musí auta zpomalit na 70 kvůli úsekovému měření rychlosti, teď platí další omezení. A o pár kilometrů dál za Slavkovem řidiče zbrzdí další práce na silnici. Průjezd po hlavním tahu na Uherské Hradiště a Slovensko tak vyžaduje větší obezřetnost i pevnější nervy. Na místě teď reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak přestavba křižovatky u Velešovic ovlivňuje ranní provoz mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi?
1: Tak já jsem si ten úsek před chvílí projela tam a zpátky a ten průjezd byl úplně hladký. Omezení tu ale je, a to ve směru od Brna, kde je místo dvou stoupacích pruhů jen jeden. A u té samotné křižovatky se musí zpomalit ze 70 na 50 km v hodině. Pohybují se tam dělníci i stroje a už vyfrézovali část vozovky, kde se budou stavět nové připojovací a odbočovací pruhy. Ty mají zvýšit bezpečnost a snížit nehodovost. Práce potrvají 50 dní a výjdou na 18,5 milionu korun. Co je důležité, tak po celou dobu prací nebude možné odbočit ze silnice číslo 50 směrem na Velešovice. Do obce se dá dojet od Holubic nebo po takzvané staré silnici vedoucí podél dálnice D1 mezi Vyškovem a Brnem. A zrušená je taky autobusová zastávka Velešovice rozcestí pro linky 106 a 601.
0: Zmínil jsem, že to nejsou jediné práce na silnici číslo 50, kde ještě musí řidiči dát nohu z plynu.
1: Je to v úseku mezi Hodějcemi a Křižanovicemi. To je kousek za Slavkovem u Brna. Dělníci tam opravují povrch vozovky.

0: Vůz je tam vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Toto omezení je ale krátkodobé, práce za víc než 3 miliony korun mají skončit do pátku. A pro úplnost ještě doplním, že další opravy povrchu na této silnici dělají ve Zlínském kraji, a to u Zlechova na Uherskohradišťsku. Jedná se o třetí navazující etapu oprav v této lokalitě. Tentokrát vyjde na víc než 30 milionů korun. I tam je provoz vedený kyvadlově. Opravy mají skončit 21. srpna. Silnici 1/50 opravují státní silničáři postupně po jednotlivých úsecích od roku 2019. Takže se dá říct, že skoro každý rok je na této cestě nějaká oprava.
1: Nejen kvůli aktuálním opravám si musí řidiči na silnici číslo 50 dávat pozor na rychlost. Hlídá je totiž několik radarů, protože se tam často stávají nehody. Vlasto, kde měřené úseky jsou a přibudou nějaké další?
0: Když to vezmeme od Brna, tak první úsekové měření je právě v opravovaném místě u křižovatky na Velešovice. Další je ve Slavkově u Brna a následuje úsekové měření v místní části Bučovic ve Vícemilicích. A tři měřené úseky, které na sebe ale navazují, jsou v Buchlovských horách. Ve směru od Brna je to od odbočky na Stupavu po Staré Hutě, odtud po k odbočce po hrad Buchlov a od ní k Bystru Tramp. Další dvě místa v tomto kopcovitém úseku trasy se ještě připravují. Kdy přesně budou v provozu, se ještě neví. V procesu schvalování je taky radar u odbočky na Křižanovice mezi Slavkovem a Bučovicemi. Jen na Bučovicku chtěli starostové na této jediné silnici původně zprovoznit dalších 5 radarů, například v Nesovicích nebo Malínkách. Kvůli vysokým nákladům od toho ale ustoupili. Navíc stále není jasné, jak dopadne záměr ministerstva dopravy, aby výnosy z pokut obce posílali státu. Proto se do instalace nových úsekových měření zatím moc nehrnou.
1: Hned na několik úsecích silnice číslo 50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm silničáři opravují povrch a přestavují také jednu nepřehlednou křižovatku, tak aby byla bezpečnější. Přiblížila nám to Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky za informace, přejeme hezké ráno, naslyšenou.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným létům evidují jen zlomek komárů. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ní zaplatí 12 milionů korun. Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Hřiště pro malou Kopanou s umělým trávníkem a streetballové hřiště za více než 4,5 milionu korun by mělo být hotové v září letošního roku a nahradí dosavadní asfaltový plácek uprostřed sídliště. Ten potom město využije jako plochu na parkování. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče v Česku. Oznámil to šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj totiž v příštích letech přibude lidí, kteří ji budou potřebovat. Vláda chce podle Vojtěcha zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti a i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením teď počítejte na silnici druhé třídy číslo 373 z Brna Líšně do Ochozu u Brna. Havarovalo tam nákladní vozidlo a skončilo mimo vozovku. Na místě zasahují hasiči, budou vozidlo vyprošťovat a taky překládat náklad. Po tuto dobu bude silnice zcela uzavřena, počítejte s objížďkou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme na silnice v Jihomoravském kraji. Jaká je aktuální situace, nám řekne Petra Drkulová.
3: V břeclavské části Poštorná dokončujeme na opravované mostě na silnici 1/55 pokládku asfaltových vrstev. Nový most plánujeme zprovoznit už v prvním srpnovém týdnu. Následně odstraníme mostní provizorium, po kterém byla po celou dobu oprav vedena doprava.
1: Český rozhlas Brno.

0: Rádio zpívali vám Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 8 hodin a 38 minut a vezmeme vás na fotbal. Na jaře postoupila fotbalová zbrojovka Brno s velkou slávou po 3 letech v druhé lize zpět do nejvyšší soutěže. Na startu sezóny se ale o pozornost dělí. Administrativně se totiž nakonec do šance ligy dostal také další brněnský klub Artis. Poprvé od roku 1937 tak budou v Brně hrát nejvyšší soutěž 2 týmy.
1: Nemyslím si, že to je nějaký problém. Prostě budeme s ním pracovat, Artis tady je, jo, a to můžu říct, že s Artisem máme, si myslím, velmi dobrý vztahy, jo, že vlastně i s managementem, jo, včera s Peťou Kubou. Nechceme si dělat to, co nás naschválí, a vlastně je to ve finále pro fotbal dobře, protože tady bude další jako velký derby.
2: Vidí výkonný ředitel fotbalové zbrojovky Brno Jiří Sabou pozitiva na tom, že i po postupu do první ligy bude historicky nejúspěšnější brněnský klub ve stejné soutěži jako městský rival Artis. Šance liga ale přináší vyšší nároky než druhá nejvyšší soutěž, ve které se kluby potkávaly v minulých ročnících.
1: Tohle Brno zvládne. I ve finále to vlastně i tlak vlastně na to město, na to, aby prostě ta Srbka se tady zrekonstruovala. Říkám, já se na to těším, ale i vlastně to derby s tím Artisem tady bude kořením ligy.
2: Zbrojovka s Artisem totiž nesídlí jen ve stejném městě, ale částečně sdílí taky stejný stadion v Srbské ulici. Přes týden je tam doma zbrojovka. Artis využívá hřiště jen při zápasech a jinak má zázemí jinde. Podle trenéra zbrojovky Martina Svědíka už mají týmy tento model zažitý z minulé sezóny.
3: My se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli jasně nalejnovaný, jasně udělaný a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže už to máme naučený a nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
2: Co ale může být problém, je zátěž pro nově položený trávník, jehož zakořenění komplikovala na přelomu června a července velká vedra. Prvoligová sezóna odstartuje už o víkendu, přesto týmy ještě neměli možnost si novou plochu vyzkoušet.
3: Věřím tomu, že kluci to perfektně připraví, tak jak to bylo minulou sezónu. Je to pro ně těžký, protože tím, že tady opravdu hrajou ty dvě mužstva, tak to není úplně lehký, ale já myslím, že když budeme respektovat nějaký pravidla oba dva týmy, tak si myslím, že to bude dobrý a že oni udělají maximum pro to, aby to bylo připraveno.
2: Pořádný test čeká brněnský trávník hned v úvodním kole. Zbrojovka v sobotu přivítá před vyprodanými tribunami pražskou Spartu. V pondělí pak na stejném místě nastoupí Artis proti Mladé Boleslavi. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je tu předpověď počasí, za 2 minuty bude 8:45, teploty na jihu Moravy se zdvíhají, pohybují se momentálně mezi 12 a 17 stupni Celsia. Nejvyšší teplota ve Znojmě, Kuchařovicích a také v Lednici 17 stupňů. A předpověď pro dnešek, zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý proměnlivý během dne mírný severozápad než západní vítr, povolené rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky, dnes dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 11 minut, zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 47 minut. Jízdní kolo je v létě oblíbené pro sport i zábavu a tyto dopravní prostředky jsou také stále v hledáčku zlodějů. Jak se v tomto ohledu vyvíjí kriminalita na jihu Moravy? Co udělat pro to, abychom zlodějům nedávali šanci? To v dalším díle Modrých majáků zjišťoval u jihomoravských policistů Zdeněk Truhlář.
1: S nástupem letní sezóny evidujeme celkově krádeže jízdních kol 172 případů. Byl to za první pololetí letošního roku, za loňský rok to bylo 229 případů. To znamená, že to má tendenci klesající a je o 57 případů krádeží jízdních kol méně.
2: Říká policejní preventistka Alena Peterková. Čím si to vysvětlujete, že krádeží ubývá?
1: Je to lepším zabezpečením. Samozřejmě i města na tady tuhle problematiku reagují, takže nastupují nám pevná místa, kde je možné si uzamknout jízdní kolo, dále jízdní úschovny, cyklověže.
2: Nacházíme se na Moravském náměstí v Brně, kde je jedno z míst, kde je možné kola odstavit. Je to kolo, které je zamčeno lankovým zámkem. Je toto zabezpečení dostatečné?
1: Toto zabezpečení samozřejmě dostatečné není, protože ty lankové zámky jsou velice snadno překonatelné. Určitě je lepší použít zámek buď to řetězový, anebo takzvaně úlok podkovu, kdy uzamčeme kolo pevně k nějakému stojanu nebo pevnému předmětu. Ideálně dva zámky, kdy jeden zámek uzamkne rám kola a přední kolo a druhý zámek by uzamkl zadní kolo.
2: Čili tenkým lankovým zámkem si asi nepomůžeme, to je pro zloděje snadná překážka.
1: Přesně tak, krádeže jízdních kol trvají několik desítek sekund.
2: To jsou tedy ty klasické zámky, mají lidé možnost třeba nějakého moderního zabezpečení kola?
1: Ano, v současné době jsou i chytré zámky, které nám umožňují, když někdo neoprávněně s kolem manipuluje, poslat signál majiteli jízdního kola na mobilní telefon. Můžeme mít samozřejmě i GPS lokátory nebo Bluetooth lokátory, které nám monitorují, kde se kolo nachází.
2: Některé obce také nabízejí registraci jízdních kol?
1: Ano, některé obce i městské policie označují kola takzvaně syntetickou DNA nebo mikrotečkami, mají vlastní databázi registrovaných jízdních kol. Ale pokud chcete si zabezpečit kolo a evidovat, tak určitě doporučujeme centrální registr jízdních kol. Pokud jedete do zahraničí, tak zde máme i takzvaně mezinárodní registr databáze jízdních kol, který se jmenuje Bike Index, takže velmi doporučujeme.
2: Co by měl majitel jízdního kola udělat, pokud zjistí, že mu bylo ukradeno, ať už ho má pojištěno či nikoli?
1: V první řadě nahlásit na místně příslušné obvodní oddělení, dále doložit doklad o koupi jízdního kola, mít pro sebe poznačené v rámci tady těchto případů identifikační číslo rámu, dále značku, model, velikost rámu, barvu, pokud kolo mělo třeba například nějaké speciální úpravy nebo doplňky, a i fotografii je na místě, protože to zvyšuje možnost dohledání kola. Samozřejmě, když je kolo pojištěné, nahlásit krádež i na pojišťovně, dále určitě nahlásit i na příslušnou databázi, kde je kolo evidované, že bylo odcizeno, průběžně prohlížet bazáry, sociální sítě, jestli kolo nebude dohledáno.
0: Radí v cyklu Modré majáky policejní preventistka Alena Peterková, se kterou natáčel Zdeněk Truhlář. Všechny díly Modrých majáků znovu na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. To byla kapela Modus, písnička se jmenuje Úsmev a ten terasky mám cez celou svoju gezicht, protože už je tady Zdeněk Junák, přátelé. Zdeňku, vítej, moc rád tě vidím, dobré ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, Pavlíku, rád tě vidím taky. Je to úžasné, že jsme se opět setkali, ale tak teď máme takový ten prázdninový mód, jak se říká, že jo, trošku, tak taky člověk si potřebuje užít nějaký to volníčko. No a takže ano, těšil jsem se, já poslouchal jsem každý ráno, teda pondělí, úterý.
0: To je hezký.
1: A jak se, já jsem byl jako u nás na Radějově a taky soused mi tam říká, prosím, jak to děláš? Tě poslouchám a ty se tady sedíš na terase, říkám, jo, to jsou ty výdobytky nové doby, to víš, no. No, takže jako příjemný, bezvadný, včera jsem byl na jazzíčku, bylo to úžasný, fakt jako výborná atmosféra, tam je vždycky výborná atmosféra a teďkom to měl takový, trošku bych řekl, takový lehký, ne nostalgický, ale takový opřemýšlení, protože
0: ano.
1: Zpívající bubeník Jarda Zvoník se podrobil celkem těžké operaci, ale už je v pohodě a přišel a
0: to je dobře.
1: Zaspíval pár těch standardů a ty pecky nejznámější swingový, takže to bylo výborný. Takže prosím tě, venku je hezky, jako oni teda sice říkají, že se ochlazuje, ale na ty naší Moravě si myslím, že to až tak zlý není, takže si užij dnešek a zítra tady budu.
0: Jo?
1: Budu se na tebe těšit, no jasně.
0: Krása, tak to se těším taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám. Všem, milí posluchači, uslyšíme se opět zítra po 5. hodině. A na závěr tradičně trocha poezie, dnes pera básníka Ivana Diviše. Báseň se jmenuje Pohrabáč. Zanech ty mi vlezlo, proto beru žezlo a za zlého počasu hrábnu ohni do vlasů. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zemědělci na Břeclavsku dokončili žně obilí a řepky. Sportovci v blanenské části Obůrka získají nové multifunkční hřiště. Dělníci staví ve Vrbátkách na Prostějovsku hasičskou zbrojnici. Dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na jihomoravských polích sklidili zemědělci téměř 3/4 obilovin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Žně výrazně pokročily i přes nedávné bouřky. Například v okrese Břeclav už mají pěstitelé sklizeň obilí a řepky hotovou. Výnosy jsou podprůměrné, především vlivem extrémního sucha.
2: V jihomoravském kraji se zatím výnosy drží těsně nad 5 tunami na hektar. Oproti loňsku je to propad o víc než tunu. Hlavní plodinou pěstovanou v kraji je ozimá pšenice, té zemědělci sklidili asi 80%. Výnos se pohybuje pod 5 tunami na hektar. Rozbory vzorků pšenice v laboratoři ukázaly velmi dobrou kvalitu. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Lidé z blanenské místní části Obůrka budou mít nové multifunkční hřiště. Dělníci začali s jeho budováním. Nabídne sportovní vyžití fotbalistům, tenistům nebo třeba volejbalistům. Město za jeho výstavbu zaplatí zhruba 3,25 milionu korun.
3: Víceúčelové hřiště s umělým povrchem vzniká nad Obůrkou, poblíž rozcestí turistických tras. Má mít rozměry 36x18 metrů. Přestože v jeho blízkosti stojí jabloňová alej a další vzrostlé stromy, nebude nutné je kvůli stavebním pracím pokácet. Po Obůrce dostanou nové multifunkční hřiště také obyvatelé další místní části, Horní Lhoty. Radnice má nachystaný projekt a z výdají počítá v rozpočtu na letošní rok. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Do stavby zbrojnice pro dobrovolné hasiče investuje samospráva Vrbátek na Prostějovsku. Obec, její součástí jsou místní části Štětovice a Dubany, dosud žádné zázemí pro hasiče neměla, pokračuje nezávislá starostka Hana Kulhajová.
4: Součástí té stavby byla i přeložka plynu, protože ten plynovod by v podstatě vedl pod stavbou nebo pod budovou té zbrojnice. Takže jsme začali přeložkou, máme základy, nějakým způsobem piloty se tam museli vybetonovat.
0: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Detaily jsou na serveru i rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 2. třídy číslo 373 z Brna Líšně do Ochozu u Brna. Havarovalo tam nákladní vozidlo a skončilo mimo vozovku. Na místě zasahují hasiči, budou vozidlo vyprošťovat a překládat náklad. Po tuto dobu bude silnice uzavřena, počítejte s objížďkou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolon narůstá, aktuálně se zpomaluje už za Ostrovačicemi. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Jak ostatním a neméně přeju k svátku Magdaléně. Co dostane? Dávno to ví. Pěkný dárek, písničkový. Snad v tom tónu nadělení žádný slabý kousek není. V archivu jsem v každé bedně hledal víc než zodpovědně. Tak se těšte hudby kráse, posaďte se, začíná se. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 22. července roku 2026 a máme léto a máme hezky. Sice ano, tak občas se objeví nějaká ta oblačnost, že jo, sluníčko trošku se sklidí, myslím za obláčky, trošku se ochladí, ale zase vysvítne, je prostě paráda. Myslím si, že to léto je úžasné. Sice v červnu to byly pěkné pařáky, nebo ještě v červenci, ale teď už je to, a dokonce i zaprší, teď už je to fakt příjemné. Dneska mají svátek ženy, dívky, které se honosí křestním jménem Magdaléna, ale taky Magdy. Magda se mi trošku do básničky nevešla, takže všem Magdalénám a Magdám vinšujeme všecko nejlepší. Včera bylo 21. července, bylo úterý a opět jsem vyrazil na jazzíček, jak chodím jednou měsíčně, vždycky to bývá ke konci měsíci. Opět hrála krásná kapela, takový swingovej jazzovej band, který si říká Breeze Band a zpívající bubeník. Zpívající bubeník už se vrátil z nemocnice, tedy myslím Jarda Zvoní, kde se podrobil operaci a tak přišel, ale netroufal si na to, aby zasedl za bicí. Takže kapela hrála, jak v tom známém posedu, za klávesy usedl Laďa Káňa, kontrabas vzal do ruky nedávný oslavenec Vincenc Kumr a na bicí zasedl místo Jardy Zvoníka mladý chlapec, fakt výborný, Petr Macešek. Bylo to úžasný, fakt výborný bubeník. No a na saxofon samozřejmě Jirka Suchý a taky seděl mezi námi nejdříve v publiku Mirek Hanoj Hanák, který potom sedl za klávesy a rozjeli to na plné pecky. Bylo to fakt úžasné, mělo to nádhernou atmosféru. Jarda Zvoník odspíval ty nejznámější swingové a jazzové standardy a všechny ty pecky od New Yorku počínaje a končí až někde svojí My Way. Fakt bezva. No a Sava Klimeš to má všechno na starosti, že jo, tak to zorganizoval výborně. Bylo plno, měli jsme si ku podivu kam všichni sednout, protože nevím, jak to Sava dělá, ale možná má nějaký kontakt na nějakého výrobce židlí, který vždycky nějakou tu legátku, jak u nás říkáme na Moravě, vyrobí. Bylo to úžasné, všechny zdravím, užili jsme si to a budeme se těšit zase na srpen. Tak, no a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o písničku Mně sílu dáš na středu 22.7., protože tento den slaví krásné životní jubileum 55 let společného života manželé Mirka a Mirek Urbánkovi z Frištáku. Ve vzájemné lásce, úctě a toleranci zvládli vše, co jim osud postavil do cesty. Za všechny známé, přátele i rodinu vám přejeme ze srdce do dalších společných roků především pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti. Máme vás moc rádi. Za frištáckou volejbalovou partu Alena Dovková. No a tak, když dovolíte, paní Alenko, taky bych se zařadil do toho zástupu gratulantů a povinšoval bych manželům Urbánkovým ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrala jste jim písničku, takže přichází Josef Wagner a Mně sílu dáš.

0: Dnes pro vás mám detektivku. Žádné velké drama ze zámoří. Tahle se odehrála v obyčejné moravské kuchyni. Napsala mi o ní paní Marcela Detková z Brna a já vám její dopis musím převyprávět, protože takový případ, no, to se jen tak neslyší. A pachatel, to vám prozradím hned, chodil po čtyřech. Maminka chystala v neděli kuře. Umyla ho, osušila a nechala ho odpočinout ve dřezu. Kuře si odpočinout zaslouží, čeká ho přece jen náročné odpoledne. Jenže když se za pár minut vrátila, byl dřez prázdný. První myšlenka, to jsem se snad zbláznila. Druhá, já to kuře vůbec nekoupila. A pak následovalo hledání. Lednice, spíš trouba. Člověk od jistého věku totiž raději podezírá sebe než ostatní. Kuře se nenašlo. Nedělní oběd se toho dne konal bez hlavního hrdiny. Případ zůstal nevyřešený celých 14 dní. Pak se ale kuchyní začala šířit stopa. Nejdřív nenápadná, později taková, že by ji vystopoval i člověk se silnou rýmou. Tatínek odsunul kuchyňskou linku a za ní ležel korpus deliktý, tedy to, co z něj zbylo. A opodál seděla kočka Čičolína. Tvářila se naprosto nevinně, jak to umí jen kočky. Ukradla kuře, schovala si ho na horší časy a pak na svou spíš jednoduše zapomněla. Zločin tedy dokonalý to nebyl. Na dokonalý zločin je potřeba lepší paměť. Čičolína nakonec trestu unikla. Jednak se promlčecí lhůta u koček počítá na minuty, jednak ruku na srdce, kdo by ji soudil, když se tváří takhle. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: To byl Rod Stewart a jeho písnička Sailing a protože máme středu, tak mám pro vás co? Středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, indicie tedy středeční zní takto. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví. Opakuji středeční indicii. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví. Tak to byla středeční indicie a protože srdcovky opět vyráží v sobotu na cesty, tak bude ještě čtvrteční, tedy poslední indicie pro tento týden, protože pak už bude pátek a budeme odtajňovat tedy tu celotýdenní hádanku. Takže nebojte se, ještě přijde jedna a všem to bude jasné. Už vám posílám Palo Haberu.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Palo Habera a jeho písničky Jediná z muzikálu Tři mušketýři, zpíval to jako D'Artagnan. A já tady mám přáníčko ze záznamníku, no tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosím poděkovat lékárně v Jaroměřicích nad Rokytnou, jejich výdejně léku v Jevišovicích. Jsou velkým naším ochráncem, starají se, aby nás srdíčka nezlobila a nožičky nebolely. Moc děkuji, hlavně plnoletí Jevišováci. Děkuji za zprávu a za písničku. Hezký den.
0: Rád má, drahá, zahraj, škoda, že jste mi neřekla aspoň křestní jméno. Z těch Jevišovic tedy dobře, ale nebojte se, rád splním vaše přáníčko. Písničku jste si sice nevybrala, nechala jste to na mě, ale doufám, že se trefím do vašeho vkusu. Takže, moji milí, Helena Vondráčková, jako by nic.

0: Toż, moi milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lililililku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví. Tak to byla dnešní indicie a moji milí, ještě než se s vámi rozloučím, tak jen připomínám, že rád vám hrají na přání, rád vám posílám písničky, které máte rádi, ale musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit, jak se říká, do našeho playlistu a scénáře. No a to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu těšit zítra po 9:00 opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Srdcovky vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hamecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce. Je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století.

0: Říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme, vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
1: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
0: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
1: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
2: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ten Můk Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Průměrná cena nových bytů v Brně dál roste, největší zájem je o menší byty. Ředitelství silnice dálnic připravuje další úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi. Území prověřují pyrotechnici. Novým kapitánem fotbalové zbrojovky Brno je obránce Jakub Klíma. A dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Průměrná cena nového bytu v Brně meziročně vzrostla o 12,5%. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Trikája, která trh dlouhodobě sleduje. V druhém čtvrtletí letošního roku lidé za čtvereční metr bytu v novostavbě zaplatili obvykle víc než 158 tisíc korun. Ve srovnání s první půlkou loňského roku zároveň vzrostl zájem o nové byty o zhruba 40%. Vysvětluje mluvčí společnosti Taši Erml.
2: Poptávka je opravdu silná a stojí zatím kombinace několika faktorů. Jednak se do nabídky dostaly projekty, které byly připravované v předchozích letech, takže se nabídka meziročně zhruba zdvojnásobila a současně té nabídce je více bytů i o menších dispozicích, o kterých je na brněnském realitním trhu největší hlad.
0: Lidé nejčastěji kupují byty 1 a 2 KK. Podle analýzy tvoří přes 3/4 všech bytů prodaných v novostavbách. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury CzechTrade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Sport. Obránce Jakub Klíma je novým kapitánem fotbalové zbrojovky Brno, která v sobotu zahájí domácím zápasem s pražskou Spartou prvoligovou sezonu. Nového lídra volil tým, protože předcházející kapitán Stanislav Hofmann po minulém ročníku ukončil kariéru. Klíma mluví o tom, co pro něj nová role znamená.
4: Myslím, že mě to může zase někam posunout, ale upřímně si nemyslím, že se začnu chovat jinak, nebo to pro mě bude zase něčem jiný. Snažím se tomu dávat velkou energii, snažil jsem se už doteď a myslím, že to mi ukázalo, že ta cesta je správná. A jo, určitě ty zodpovědnosti teď bude víc, ale myslím, že zase nějaká zásadní změna v tom nebude. Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pravým pruhem se sunou nákladní soupravy mezi Ostrovačicemi a omezením u D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ve středu 22. července 2026 máte naladěný Český rozhlas Brno, je 10 hodin a 4 minuty a začíná dopolední vysílání. Rána už jsou trochu chladnější, no není divu, vždyť se blíží svátek svaté Anny a stále platí, že svatá Anna chladna z rána, ale více o tom až v neděli. Každopádně i my se dnes trochu ochladíme, a to u receptu, který za chvíli přinese Julie Kalodová, ale také s Vojtou Halašem, regionálním stopařem, který se vydal za zmrzlinou a více nám o tom poví v 10.20. Máme připravenu i kulturní pozvánku, stejně jako Babské rady. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná a zpívat nám teď budou Plavci a také Pavel Novák.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospívala kapela No Name píseň Večnost a museli jsme se na Julii Kalodovou chvilku počkat, pravda, ale jsem ráda, že je tady.
1: Já jsem se zakoukala do práce v kanceláři a Sandra už poslala editora, aby mě čakala Večnost a už to už
0: ale
1: to
0: bylo. Ale dočkali jsme se, já jsem si říkala, podovolené, člověk má hodně práce, takže chápu. Nicméně už se, myslím, všichni těšíme na ten slibovaný recept. Já jsem tady zmiňovala na začátku hodiny, že se blíží také svátek svaté Anny v neděli. To sebou nese to pořekadlo svatá Anna chladna z rána.
1: Už je tady podzim prostě.
0: No, kežby.
1: U nás v Kunštátě už bylo ráno 8 stupňů, takže já už jsem si vzala bundu.
0: No, přesně tak. Upřímně, za mě osobně, já mám ta chladnější rána i ty chladnější dny radši, ale nejsou možná všichni takový. Nicméně vy nám přinášíte dneska nápoj, letní míchaný nápoj s malinami a mačou. Možná bychom mohli posluchačům ještě malinko říct něco k té mače, protože to je takový fenomén posledních let.
1: Ano, myslím, že myslí posluchači tím ohromíte své děti nebo vnoučata, protože to teď mezi tou mladší generací hodně frčí. Mača je vlastně zelený japonský čaj, ano. Najemno namletý. Je to taková ta trošku, když si to uděláte, tak máte pocit, že se někdo zbláznil a je to takový jako taková tráva nasekaná.
0: Ano, někomu to chutná jako seno.
1: A je potřeba si na to zvyknout. Nejsme na to úplně my zvyklí, protože my pijeme trošku jiné typy čaje. Takže maču koupíte nejlépe ve zdravé výživě nebo přes internet. Já teda mívám takové, jsem věrná jedné značce a bývá to v pytlíčcích. Je to vlastně předepsaná ta gramáž. Dám si to do skleničky, zaleju horkou vodou, ne úplně vařící, podobně tak jako čaj. Malinko jenom, není to vlastně...
0: Toho prášku se dává troška.
1: Přesně tak, troška prášku, troška vody a mícháte, až se objeví taková pěna. To je ta základní příprava mači. Opravdu to voní zvláštně, taková to má takovou zemitou vůni, ale nebojte se toho, přidáme k tomu totiž malinový sirup, takže připravíte si nějakou krásnou sklenici. Já mám takovou ručně foukanou, kterou používám jenom pro tento nápoj. Mm-hmm. To je takové moje letní potěšení.
0: Rituál, že?
1: Přesně tak. Mm-hmm. Takže na dno si dáte malinový sirup, ten se dá koupit, také kupuju jednu značku, kterou nemohu říct a kupuju ji buď v drogerii, anebo právě ve zdravé výživě. Takže na dno asi zhruba 2 lžíce toho malinového sirupu, opravdu dopřejte si. Potom na to nalejete studené mléko, může být buď klasické kraft, to dělám já, anebo moje dcera si dává ovesné, to taky se teda na to trošku dívám s nedůvěrou, ale jak je komu libo, i mandlové mléko je možné tam dát, takže zhruba deci a půl toho studeného mléka. No a potom tam nalijete právě tu připravenou maču. Má to 3 barvy, je to vlastně dole je to červené, uprostřed bílé a nahoře zelené a přidáte spoustu ledu.
0: Ano.
1: No a pak už jenom si užíváte, protože smíchají se ty podivné chutě navzájem a je to taková sladko, zvláštně zemitá chuť, ideální právě pro tato letní odpoledne, myslím, že a maliny právě rostou, jak jsem viděla teď, jak chodím do lesa, takže můžete si je i nazbírat už a připravit si to z čerstvých malin.
0: Zní to krásně, vypadá to na pohled, než se to smíchá jako italská vlajka, chutná to jako malinko seno, ale je to opravdu, ona ta mača je totiž i zdravá. To bychom možná
1: je to tak.
0: Mohli říct.
1: Jenom
0: je to...
1: pozor na to, mača má v sobě pouzbuzující látky, nepijte vlastně, to po 5. hodině, pokud si nechcete dopřát dlouhý večer, protože na mě to teda působí tak, že já pak neusnu.
0: Působí,
1: takže
0: působí,
1: takže je potřeba s tím opatrně, ale zkuste to opravdu a udělejte to třeba svým teda dětem, protože tím je úplně ohromíte. Jakmile znát, víte, co dělat s mačou, no tak to jste prostě cool a in.
0: Děkujeme za tenhle opravdu moderní a osvěžující recept do těchhlech pořád ještě letních dní a možná ta horka ještě přijdou nebo odpoledne, tak věřím, že jsme naše posluchače potěšili, inspirovali a já se budu těšit. Vlastně příští středu bude Zdeněk Truhlář, ale vlastně vy s receptem
1: my
0: tady budete, takže budete se Zdeňkem.
1: Přesně tak.
0: Výborně, tak děkuji Julii Kalodové pro tuhle chvíli.
1: Taky děkuji, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Naslyšenou a my si teď poslechneme Franka Sinatru, jeho krásnou píseň Love and Marriage, láska a manželství a také Petru Černockou, no a potom už se přihlásí i regionální stopař Vojtěch Halaš, který nám přinese zmrzlinu.

0: No, sir.
1: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček 4 vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Léto je v plném proudu a k nejoblíbenějším letním dobrotám patří zmrzlina. Kolik dnes stojí, jaké příchutě lidé nejčastěji vybírají, kde mají tu nejlepší, to všechno zjišťoval náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, dobré dopoledne.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne.
1: Které příchutě jsou letos mezi zákazníky nejoblíbenější a objevil se nějaký trend nebo novinka, která letos zmrzlinovým pultům jednoznačně vládne?
2: Tak v našich zmrzlinárnách i v zahraničí jsou vidět dva hlavní směry. Návrat k poctivým ovocným chutím a zároveň pokračující vliv virálních trendů ze sociálních sítí. Vliv virální dubajské čokolády se přenesl i právě do našich zmrzlináren a lidé čím dál častěji sahají právě po výraznějších a luxusněji působících příchutích. Takže jednoduše by se dalo říct, že letošním králem zmrzlin by měla být pistácie. No ale jaké příchutě se dále prodávají? Klasikou zůstává vanilka, čokoláda, čokoláda nebo jahoda. Stále větší oblibě se kromě pistácie těší také slaný karamel, lískový oříšek, kokos nebo kávová. Z ovocných sorbetů zákazníci nejčastěji sahají po citronu, mangu, malině a řada zmrzlinálen navíc během sezóny nabízí limitované příchutě z čerstvého ovoce, bylinek nebo dalších regionálních surovin, díky čemuž se nabídka průběžně mění. No a já musím říct, že na mě trendy teda vůbec neplatí, u mě pořád vede klasické lesní ovoce.
1: Jak se v centru Brna pohybují ceny zmrzliny a jaké druhy, byť to možná teď už trochu nastínil, převládají?
2: Té největší oblibě se dlouhodobě těší pravé italské gelato. Proti běžné zmrzlině obsahuje méně tuku a podává se při vyšší teplotě, díky čemuž vynikne jeho chuť. Stále větší prostor dostávají také ovocné sorbety, které neobsahují mléko a jsou tak oblíbenou volbou nejen mezi vegany nebo lidmi s intolerací laktózy, ale i mezi zákazníky hledající lehčí letní osvěžení. No a přestože se v ceny posledních letech jako všude zvýšily, zájem o kvalitní řemeslnou zmrzlinu neklesá. Zákazníci podle provozovatelů jsou ochotni zaplatit o něco více, pokud právě dostanou poctivě vyrobenou zmrzlinu z kvalitních surovin. No a za jeden kopeček zákazníci nejčastěji zaplatí tady v centru Brna mezi 50 a 65 korunami. A právě důraz na kvalitu originální receptury nebo čerstvé ingredience dnes rozhoduje o tom, které zmrzlinárny se v silné konkurenci centra Brna řadí mezi ty vůbec nejvyhledávanější.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes testoval zmrzliny v centru Brna. Vojto, děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my už se za chvíli podíváme do Veselí nad Moravou, kam vás dnes pozveme na komentované prohlídky, které pořádá tamní Dům přírody. A více uslyšíte po písničce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin dopoledne pořádá Dům přírody ve Veselí nad Moravou letní komentované prohlídky s průvodcem, kde se dozvíte zajímavosti o květnatých loukách, vzácných orchidejích, motýlech, ale i tradiční péči o zdejší krajinu. Více nám k tomu nyní poví Ivana Jongepierová. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Dům přírody byl otevřený před 2 lety a obsahuje interaktivní expozici, která vás doplním. Není to jenom k loukám, ale je to samozřejmě i k dalším biotopům a krajině, jako jsou lesy, sady s krajovýma místníma odrůdama. A co je zajímavé, tak máme tady část věnovanou také významu půdy a životu v půdě. A celá ta expozice je teda hodně interaktivní a slouží k tomu, aby se návštěvníci seznámili a s bílými, s chráněnou krajinou oblastí Bílé Karpaty a našli si taky tady třeba případně destinace, kam by se chtěli dívat. A aby to nebylo jenom jako, že se chodí sami prohlížejí expozici, tak samozřejmě jsme k tomu slouží i ty komentované prohlídky, které jsme doposud dělali, pokud vlastně pro skupiny, když tam přišli lidé individuálně, tak neměli vlastně možnost tady absolvovat tu prohlídku, takže teď vlastně experimentálně zkoušíme v tyto 2 dny, jestli zájem bude a v případě, že bude, tak uvažujeme o tom, že by potom třeba tady toto mohlo bývat i v průběhu roku, třeba o víkendech určitou dobu.
1: To znamená, že když k vám někdo do Veselí nad Moravou přijde, má zájem o tu prohlídku, tak může třeba, i když jde o jednotlivce, pokud je to tedy pondělí, čtvrtek od těch 10 hodin dopoledne, tak prostě absolvovat tuhle prohlídku. Je to tak správně?
2: Ano, samozřejmě a dokonce nemusí se to omezovat jenom na češtinu, pokud se tam objeví i nějaký cizinec, tak jsme schopni tady tu prohlídku s ním absolvovat i v angličtině, potažmo, pokud tam vlastně v danou chvíli je jedna kolegyně, tak i v němčině.
1: Mm-hmm. A jak dlouho ta prohlídka vlastně trvá, když třeba se prochází takhle s průvodcem tedy expozice?
2: Tak jako trvá to tak, taky to záleží trošku samozřejmě na zájmu těch návštěvníků, ale trvá to minimálně hodinu a k tomu se dá, nebo je jako součást puštění 3D filmu o chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
1: A pořádáte i takovéhle prohlídky třeba v průběhu roku? Nebo vy jste před chvílí zmiňovala, že s tímhle začínáte, ale budou třeba i návštěvníci mít možnost přijít i mimo prázdniny?
2: Jako, pokud jako se potvrdí ten zájem, jakože zatím to teď vypadá, že by mohl být, tak vlastně bychom uvažovali o tom, že třeba, že dáme určitou hodinu, že aspoň jedna prohlídka by vlastně v době víkendu potom mohla být i v průběhu roku, protože jinak samozřejmě není to, že bychom předtím komentované prohlídky nedělali, ale ty byly vždycky dopředu domluvené pro nějaké skupiny zájemců.
1: Dobře. Komentované prohlídky, které pořádá Dům přírody ve Veselí nad Moravou, se konají během letních měsíců vždy v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin. Není na ně nutná rezervace a za pozvánku moc děkuji Ivaně Jongepierové. Naslyšenou a pěkný den.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Tolik tedy dnešní kulturní pozvánka. Je 10 hodin, téměř 38 minut. Do konce této hodiny uslyšíte také ještě babské rady Jarky Vykoupilové. No a teď už nám bude zpívat Mike Oldfield a Věra Špinarová.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: A přichází dnešní babské rady a ty jsou, dalo by se říct, ryze letní, protože se týkají melounu. Víte, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít i jeho bílou část? To všechno vám prozradí a naučí vás naše dnešní babské rady.
0: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Je 10 hodin 47 minut, no a protože je středa, tak po 11. hodině, tak jako vždy otevřeme poradnu pro zdraví a já už vás teď zvu k poslechu. Naším hostem bude urolog Dalibor Pacík a povídat si budeme o nezhoubných nádorech prostaty a moderních způsobech léčby. Věřím, že s námi zůstanete. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Valdemar Matuška, Marek Ztracený a Lucie Vondráčková.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Komáru je letos na Jižní Moravě kvůli dlouhodobému suchu zatím málo. Letovice na Boskovicku chystají rozsáhlé úpravy sportovní haly za 75 milionů korun. Soud potrestal řidiče přerovské městské hromadné dopravy za havárii v opilosti pokutou a zákazem řízení. A dnes čekáme většinou polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným létům evidují jen zlomek komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
2: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
0: Hygienici upozorňují, že komáří kalamita ale může ještě udeřit po velkých deštích. Sportovní halu v Letovicích na Boskovicku čekají rozsáhlé opravy. Město do nich investuje až 75 milionů korun bez DPH. Radnice teď hledá stavební firmu. Práce by mohly začít v září a potrvají zhruba rok a půl. Zahrnou například výměnu hrací plochy, novou tribunu i šatny, ale taky přístavbu dalšího patra s občerstvením, sálem na cvičení a kancelářemi. Další úpravy zhrnuje starosta Petr Novotný z TOP 09.
3: Tam, kde jsou momentálně šatny, tak tam vznikne samostatná posilovna, ještě jeden cvičící sál a daleko rozsáhlejší nářaďovna. Nahoře ještě bude veškerá vzduchotechnika, kotelna a tady tyhle záležitosti.
0: Peněžitý trest 120 tisíc korun na zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy, který v březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný, zaplatit musí taky náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3leté vězení.
4: Ten člověk z hlediska osoby není tedy osobou páchající trestnou činnost, on se i samozřejmě kál, lituje, doznává se, čili jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces, jinak z řádného života.
0: Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Podle zprávy se taky české instituce zapojily do úspěšných mezinárodních operací proti nepřátelským aktérům, třeba proti ruské skupině APT-28. Detaily jsou na serveru iRozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Odpoledne občas oblačno a večer místy i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vás zdrží kolona. První část začíná za Kývalkou okolo kilometru 181. Kamiony se v pravém pruhu posouvají až k omezení u D2. Osobní auta přibrzdí u Popůvek, poté za sjezdem na Mikulov. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V 11 hodin 4,5 minuty po písničce začne poradna pro zdraví Českého rozhlasu Brno. U poslechu vás vítá Sandra Silná a naším dnešním tématem bude léčba nezhoubných nádorů prostaty. Téma probereme s pravidelným hostem poradny, urologem Daliborem Pacíkem. Už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Prostor bude i pro vaše telefonické dotazy, a to na čísle, které připomínám už teď, 726 46 5200. příjemný poslech.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Urolog Dalibor Pacík je dnes opět naším hostem v poradně pro zdraví Českého rozhlasu Brno. Dobré dopoledne a děkuji, že jste přišel.
2: Pěkné a příjemné dopoledne vám i posluchačům.
1: A povídat si budeme o léčbě nezhoubných nádorů prostaty, jejím zvětšení a obtížích, které to mužům přináší. A také o tom, jaké možnosti dnes nabízí současná medicína. A já ještě jednou připomínám i telefonní číslo sem k nám do studia, kam můžete už teď volat své dotazy. A to číslo je 726 465 200. Pane doktore, co vlastně znamená tedy nezhoubné zvětšení prostaty a jak se liší od rakoviny prostaty? A když mluvíme o tom nezhoubném zvětšení, nebo budeme mluvit, znamená to totéž jakékoliv zvětšení jako nezhoubný nádor?
2: Je to možná zajímavé, ale určitě důležité, že jedna prostata u jednoho muže během jeho života může být postižena třemi různými onemocněními, které spolu navzájem nesouvisí. Jako. Mm-hmm. Je to ta rakovina prostaty, která cílí a ohrožuje ten život sám, pak je to nezhoubné zbytnění, které narušuje především kvalitu toho života. Mm. Jako. A pak je to taky zánět. Jako, no. A tady ty onemocnění se mohou objevit v časové následnosti, ale třeba i současně. Jako, mm-hmm. No.
1: A nebo se může objevit jenom jedno z nich.
2: A nebo jedno z nich, ano. Mm-hmm.
1: A jak častý problém u mužů to je? A v jakém věku se tedy, ať už jeden z těchto problémů, nebo všechny, byť dnes budeme mluvit hlavně o těch nezhoubných tedy problémech a nádorech, jak často se s nimi setkáváte u mužů, u pacientů?
2: Tak zánět ten se může dostavit a může přijít jako v kterékoliv věkové kategorii. Jako jo. Ta druhá dvě onemocnění, tedy rakovina a nezhoubné zbytnění, a já zdůrazňuji a podtrhuji, nemají spolu žádnou souvislost. Jsou to zcela dvě nezávislá onemocnění. Tak se vyskytují především od takové čtyřicítky výš, jako jo, spíše i od padesátky výš. To nezhoubné zbytnění začíná kolem 40. roku věku života a zcela nezadržitelně pokračuje, je to progresivní chronické onemocnění a nezadržitelně pokračuje až do smrti. Mm-hmm. Ne každému dělá ovšem potíže, ale těch pacientů nebo těch mužů, kterým dělá potíže a tudíž potom pacientů, těch je opravdu velká většina. Dá se říct, že 60% mužů starších 50 let má nějaké problémy s močením a téměř každý ve věku 80 let a vyšším ho má také. Mm-hmm.
1: Víte, mě by možná zajímalo, jestli je tedy nějaká skupina mužů, kterým se tyto problémy vlastně vyhýbají.
2: No, co se týká toho nezhoubného zbytnění, tak není. Mm-hmm. Jako, nebo neexistuje žádná primární prevence a nebyla nalezena v soudobé velmi pokročilé medicíně jako žádná metoda, která by vzniku tohoto onemocnění dokázala zabránit. My dnes neznáme její přesnou příčinu a tudíž bohužel nejsme schopni zasáhnout tam, abychom ji zabránili jako tomu vzniku. Nicméně víme, že muži, kteří byli kastrováni před pubertou, takzvaní eunuši třeba historicky, jako jo, a muži, kteří se nedožijí věku 40 let, tak toto onemocnění nemají.
1: Ano. Dobře, jaké bývají ty první příznaky, kterých by si muž měl všimnout a od jakého věku, když už se dneska povídáme i abychom motivovali muže nezanedbávat ty preventivní prohlídky, od jakého věku doporučujete, aby muži dbali více na tedy své zdraví v tomto směru?
2: Tak ty příznaky z pravidla, pokud se týká toho nezhoubného zbytnění, přichází po té 40 a dál. Jako dřív, pokud má muž nějaké problémy, jako, tak to není spojeno tady s tímto. U rakoviny prostaty je to ještě o to složitější, že ta v tom počátečním stádiu nemá ty příznaky vůbec žádné, tak tam se na to onemocnění musí myslet, i když žádné problémy nespůsobuje. Jako, no. To nezhoubné zbytnění prostaty vyvolává celou řadu příznaků, které mohou být nejrůznějším způsobem se prolínat, mohou být to různým způsobem kombinovány. Jako v zásadě jsou dvě takové hlavní skupiny příznaků. Prvním se říká příznaky spojené s vyprazňováním močového měchýře, to znamená, je to něco jako, že ten prout moči oslabí se, ochabne, jako no. Ten muž močí obtížněji, jako no, nevyprázdní močový měchýř úplně a tudíž se mu chce brzy znovu, jako a tak dále. Jako. Druhá skupina příznaků jsou příznaky takzvané dráždivé, jako příznaky, které jsou jímací, jako takzvané, tam to byly vyprazňovací, ty jsou jímací a ty jímací příznaky jsou spojeny s tím, že jak ta prostata bytní, protože co je principem toho nezhoubného zbytnění prostaty. Principem je, že jedna oblast prostaty, která je těsně kolem močové trubice a říká se jí takzvaná přechodová zóna prostaty, tak ta prostě s věkem začne se zvětšovat, začne bytnět. Ty buňky se množí, ale nejsou zhoubné. Jako jo. No a co se stane, když se zvětšuje ta část prostaty? Ona tlačí na tu močovou trubici a znesnadňuje vyprazňování toho močového měchýře. A ten močový měchýř a ten organismus se s tím snaží nějak vyrovnat. A protože má svoje kompenzační schopnosti, tak se snaží překonat ten odpor. A tím vznikají potom dráždivý měchýř jako a častá frekvence močení, nutkání na močení, nesnesitelné močení, noční močení a tak dál a tak dál.
1: S urologem Daliborem Pacíkem si dnes povídáme o nezhoubných nádorech prostaty, o moderní léčbě a právě k tomu se dostaneme už za chvíli po písničce.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V dopoledním vysílání posloucháte poradnu pro zdraví. Dnes si s urologem Daliborem Pacíkem povídáme o léčbě nezhoubných nádorů prostaty. A já bych ráda navázala ještě na to téma, na tu část, kterou jsme probrali před písničkou. Já jsem se vás ptala, od kdy byste mužům doporučoval tedy preventivní prohlídky a jak často?
2: Preventivní prohlídky se dělají, protože těmto onemocněním nedokážeme předejít a proto jediná cesta, jak se s nimi vyrovnat úspěšně, je přijít na ně včas. A první je samozřejmě ta rakovina prostaty, protože jde nám o to, abychom tuto vyloučili, protože ta ohrožuje život sám. A tady se doporučuje zcela jednoznačně to pravidelné sledování jednou za rok absolvovat od 50 let. Doporučuje se u muže, který má v rodinné anamnéze, to znamená v tom předchorobí u svých otců, strýců, dědečků, rakovinu prostaty, tak s tím pravidelným sledováním začít už od 40. roku věku. A mezi 40. a 50. u těch lidí, kteří nemají tu rodinnou anamnézu, se doporučuje udělat jednou první test.
1: A co tedy znamená test?
2: To vyšetření.
1: Pojďme si to popsat, jak třeba to probíhá.
2: To vyšetření není nic složitého, není to ani nic, čeho by se měl muž obávat, v podstatě spočívá ve vyšetření krevního testu, to je dnes, bych řekl, to hlavní ve vztahu k tomu onemocnění prostaty a je to takzvaný test PSA, což je látka, která je produkovaná prostatou a jmenuje se prostatický specifický antigen. A když je ta hodnota vyšší, tak to upozorní na to, že něco se s prostatou děje. Ještě to neznamená, že má muž rakovinu prostaty, ale prostě něco se děje a stojí to za pozornost. Druhým vyšetřením je součást běžného klinického vyšetření, které podstupuje pacient, když přijde k lékaři, a to je vyšetření konečníkem pohmatové. To je vyšetření, o kterém se dá říct, ano, není příjemné, je nepříjemné, ale když se dělá šetrně, tak není bolestivé. Silnější slovo než nepříjemné není potřeba v té souvislosti používat. No a potom je to zpravidla, když už je u specialisty, jako u urologa, tak je to zpravidla ultrazvukové vyšetření a potom eventuálně speciální vyšetření, ale ta už vyplývají z toho, když ta první vyšetření odhalí nějaké podezření, nějakou abnormalitu.
1: Vy jste tady taky zmiňoval jeden z takových příznaků, a to je to časté noční močení. Jak časté noční močení je takové močení, kdyby muž měl už zpozornět a třeba si zajít také na tuhle preventivní prohlídku, pokud předtím ještě nikde nebyl?
2: Důvodu těch symptomů dolních močových cest, jak se jim také říká, těch nepříjemných příznaků, a dnes se používá zkrátka LUTS, anglického Lower Urinary Tract Symptoms, což jsou ty nepříjemné symptomy dolních močových cest, tak těch důvodů může být opravdu celá řada. Není to jenom prostata. Takže ty nepříjemné symptomy představují takový určitý zvednutý prst. Noční močení a frekventnější noční močení představuje jeden z nejvíce nepříjemných symptomů, protože tomu muži způsobuje, že zůstává nevyspaný, zůstává neodpočatý, a ten další den už po něm nic není. Řekl bych, že jedno močení v noci u muže v tom věku 50 a výš není nic neobvyklého. Ale jestliže už jsou to dvě, tři a dokonce více, tak určitě to není normální a obvyklé, a měla by tomu být věnována pozornost.
1: S urologem Daliborem Pacíkem si dnes povídáme o léčbě nezhoubných nádorů prostaty. Mě bude po písničce zajímat také to, jestli může neléčené zvětšení prostaty způsobovat také vážnější zdravotní komplikace. K tomu se tedy dostaneme za chvíli a já ještě připomínám telefonní číslo sem k nám do studia 726 4652 00, kam můžete volat své dotazy.
3: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Povídám si dnes s urologem Daliborem Pacíkem a naším tématem je léčba nezhoubných nádorů a zvětšení prostaty. Během písničky se nám také dovolala posluchačka Anna a ptala se, pane doktore, na to, jakým způsobem má svého syna, kterému je přes 50 let, namotivovat nebo donutit prostě jít na tu preventivní prohlídku. Tak prosím, zopakujte ještě jednou a já na to pak navážu i otázkou, kam vede případně to, když muž ignoruje třeba i první příznaky a co to může způsobit, neléčený nezhoubný nádor.
2: Tak samozřejmě padesátník je dospělý člověk jako a ani jeho maminka ho nemůže přinutit, jako aby k tomu lékaři šel, jako, ale pokud ho chce vhodně motivovat, tak bych mu řekl, jestli nechce zemřít na rakovinu prostaty, což je smrt krutá a bolestivá, jako, a jestli chce předejít případným komplikacím, které onemocnění i to nezhoubné zbytnění prostaty provází, tak ať navštíví lékaře raději včas a preventivně.
1: Prosím, pojďme si teď tedy povídat o tom, jestli může to neléčené zvětšení prostaty způsobovat vážné zdravotní komplikace, protože podle toho, co říkáte, evidentně může.
2: Ano, je tomu tak. Nejenom rakovina prostaty, ale i to nezhoubné zbytnění prostaty, když je neléčeno a nevěnuje se mu pozornost, může vést ke komplikacím, které mohou být i vážné. Jednou z komplikací je zánět. Záněty v močových cestách, jako jo, protože močový měchýř se nevyprázdní, zůstává, stagnuje ta moč, jako ta je potom predisponovaná k tomu zánětu. Takže to je jedna velmi nepříjemná věc, i když neohrožuje na životě. Dalším komplikací, tedy závažnou, je, že dojde k vytvoření kamenů v močových cestách, v močovém měchýři, jako jo, i v horních močových cestách, jako, a ty kameny potom už nezmizí, ty se potom musí jedině chirurgicky, operačně nějak odstraňovat. No a nejzávažnější komplikací je postižení a poškození ledvin, jako protože ten močový měchýř se už neumí a nedokáže a nemůže úplně vyprázdnit. Ten tlak té moči se zjednodušeně a lidově řečeno přenáší až do těch ledvin a zhoršuje jejich funkci a to celé může skončit až dokonce selháním ledvin a takový pacient potom skončí opravdu i na umělé ledvině na dialýze.
1: Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože se dovolal další posluchač. Dobré dopoledne, poradna pro zdraví.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Michal. Paní, já mám jednu prosbu na pana doktora.
1: Ano, povídejte.
3: Teda musím říct, že mě 83 roků a byl jsem pozvaný na preventivní prohlídku. Sestřička mě brala krev a já jsem ji požádal, jestli by mě mohli udělat i PSA. A ona mi odpověděla, že prostě na to PSA mě udělat nemůže, protože že by to platila. Je škoda, že mě neřekla, že si to mohu zaplatit jako samopláce. Ten dotaz mám tento. Asi měla pravdu, ale mohla mě na to upozornit, protože bych si to rád udělal. A druhá věc je, že když přišly výsledky, tak jsem se ptal na dlouhý cukr a paní doktorka mě řekla, že to taky nedělá. Tak jsem přemýšlel, proč mě vlastně na tu preventivní prohlídku zvala.
1: Děkujeme za dotaz.
2: No tak
3: děkuji.
2: Preventivní prohlídky se dělají samozřejmě proto, aby se na onemocnění přišlo ve stádiu, kdy se dá nejenom léčit, ale dokonce i vyléčit. Jako jo. Samozřejmě věk 83 roku není věk mladiství, ale na druhou stranu i ve 83 letech jako může mít člověk před sebou klidně ještě jedno desetiletí života. Záleží to na celé řadě faktorů. A jestliže je člověk v dobrém biologickém stavu a má slušnou perspektivu života, tak ani věk 83 let není překážkou a není snad nějakou kontraindikací toho, abychom provedli i test PSA.
1: S urologem Daliborem Pacíkem si dnes povídáme o léčbě nezhoubných nádorů a zvětšení prostaty a po písničce už se dostaneme také k tomu, jaké možnosti léčby jsou dnes pacientům nabízeny.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V poradně pro zdraví si dnes s urologem Daliborem Pacíkem povídáme o léčbě nezhoubných nádorů a zvětšení prostaty. A jak už jsem avizovala před písničkou, pane doktore, jaké tedy dnes možnosti nabízíte pacientům v rámci moderní medicíny a toho, jak medicína rychle pokračuje a pokročila?
2: Tak začíná se vždycky nejméně invazivně. To znamená, ty metody, které jsou invazivní nebo přímo operační, jako přichází v úvahu, až skutečně jiné ostatní možnosti jsou vyčerpány. Znamená to, že první krok, když ty potíže nejsou velké, je upravit určitý režim. Upravit svůj režim pitný, upravit svůj režim dietní, jestli chodím močit příliš často v noci a piju hodně večer, redukuji tekutiny a tak dál. Jestliže tady ty opatření režimová nejsou dostatečná, nejsou úspěšná, tak potom zpravidla dalším krokem je léčba medikamentózní, to znamená léky. Léky, které mají pomoci usnadnit vyprazňování močového měchýře. V zásadě jsou tři skupiny léku. Jedny uvolňují výtok z močového měchýře, když to řeknu zjednodušeně. Druhé brzdí ten růst té prostaty, nebo dokonce mohou vést k mírnému zmenšení toho nezhoubného zbytnění prostaty. A třetí skupina léku působí na ten hyperaktivní měchýř, tlumí močový měchýř a ty jeho příznaky. A tady ty tři skupiny léku se dají různým způsobem kombinovat, mohou se dávat v různé časové následnosti a některé se mohou dávat i současně.
1: Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, my tady máme dalšího posluchače. Dobré dopoledne, dobrý den, můžete
3: dobrý
1: se ptát,
3: den. Ano. Já bych potřeboval pana doktora se zeptat něco jenom.
1: Jste ve vysílání, jestli je to v pořádku pro vás takhle, můžete mluvit.
3: No, tak pane doktore, potřebuji mluvit?
2: Ano, tam můžete.
1: Už jste ve vysílání, můžete se ptát, ano.
3: No dívejte se, já bych se chtěl, já chodím pravidelně na urologii, pravidelně, jak mě paní doktorka pozve, tak okamžitě jdu a vždycky říkám, aby mě vzala na psa. Na PSA, jako jo?
2: Ano.
3: Na rakovinu. No a nikdy říkám, ona říká vždycky, ultrazvuk mě dělá, konečník mě prohlídne a říká, že to není potřeba. Takže já jí věřím, ale nevím.
2: Věřit lékaři člověk jako má a musí, protože je to správné, protože postup u každého pacienta je individuální, přísně individuální a skutečně je na vyhodnocení tím lékařem, který je za to taky zodpovědný, za ten postup, jako aby zvážil, která vyšetření přichází v úvahu a která jsou nutná, která jsou potřebná, která jsou naopak zbytná.
3: Ona mi dělá ultrazvuk a konečník je prohlídne a říká, že to není potřeba. Ano. Takže já jí věřím.
2: Určitě děláte správně.
3: Ale chodím pravidelně, nevynechám a nikdy, jak mě pozve, tak hned jdu.
2: To děláte taky správně.
3: No já si myslím.
1: Tak děkujeme tak. Tedy za dotaz.
3: A já děkuju.
1: Díky, naslyšenou. Pane doktore, pojďme se ještě vrátit na chvíli. Vy jste mluvil o těch lécích. Co když ty léky nestačí? Jaké potom jsou další možnosti léčby?
2: Ano, tak když ty méně invazivní, mezi které považujeme jako ta režimová opatření a ty léky, metody selžou nebo prostě jsou nedostatečné, tak pak už se začínáme posunovat k těm metodám více či méně invazivním. Dříve byla k dispozici pouze operace, konvenční klasická operace. Jako dnes je k dispozici samozřejmě stále, ale dneska už je i řada metod, které jsou méně invazivní, které se snaží dosáhnout zlepšení těch nepříjemných symptomů a přitom se snaží vyhnout případným komplikacím, které zase ta více invazivní operace sebou může přinášet.
1: My se k tomu dostaneme za chvilenku po písničce, jestli byste nám potom také popsal, jak ty jednotlivé invazivní metody vypadají. A já ještě připomínám jednou telefonní číslo do našeho studia 726 465 2000, kam můžete na urologa Dalibora Pacíka volat své dotazy. Otvírám.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno si dnes povídáme s urologem Daliborem Pacíkem. A já bych se teď tedy chtěla dostat také k tomu, jak vypadají ty různé typy operací, o kterých jste před chvílí krátce mluvil.
2: No tak principiálně ty konvenční operace jsou založeny na tom, že nějakým způsobem se snažíme tu vnitřní zbytnělou část prostaty z té přechodové zóny prostaty prostě odstranit. Jako no. Mm-hmm. A k tomu se, když to řeknu zase trošku zjednodušeně, používal nůž a ruce, anebo něco teda později přišli ke slovu endoskopické metody, jako to znamená s pomocí zařízení, které se zavede dovnitř, se určitým způsobem s pomocí laseru, elektrického proudu prostě vyřeže, odstraní část té prostatické tkáně, která brání tomu výtoku. Jako. Nová doba a poměrně explozivní rozvoj moderní medicíny přináší méně invazivní metody, které se snaží udělat to zmenšení prostaty nějakým méně invazivním způsobem, aby se vyhnula právě těm možným komplikacím, které ty konvenční, řekl bych trošku brutálnější metody nesou. Jako dá se říct, že takovou nejnovější nebo na té časové ose poslední metodou a přitom nejméně invazivní je aplikace sterilní vodní páry do té prostatické žlázy a cíl té metody je prostě tu prostatickou žlázu zmenšit, jako aniž bychom museli řezat.
1: Mm-hmm. Tohle ale asi nebude ambulantní výkon, to vyžaduje hospitalizaci, předpokládám.
2: Tady tato minimálně invazivní metoda je výkon, který se dokonce dá udělat ambulantně. Jako, jako dělá se sice v určitém utlumení, není zaživá, jako, ale dělá se v analgosedaci. Nejčastěji to znamená, kdy ten pacient je na nějakou krátkou dobu utlumen, ale výkon, který se udělá dopoledne, tak pacient může odpoledne jít domů. Z pravidla někdy zůstane přes noc, jako to už záleží jako na přání pacienta i na tom vývoji, jako, ale v zásadě se jedná o ambulantní výkon.
1: Pojďme opět dát prostor posluchačům. Prosím, vezměte si sluchátka. Dobré dopoledne, poradna pro zdraví.
3: No dobrý den, prosím vás pěkně. Já bych se pana doktora chtěla zeptat, jaká má být nejvyšší to PSA? Manžel byl teď na poslední kontrole v červnu a má tady napsané 5,80, no. A užívá teda pokusin, jenom ráno jeden, čtverku, 0,4 a v noci na záchod nechodí. A pan doktor mu pořád říká, že má zvětšenou prostatu a ptá se, jestli chce jít na operaci. Co pak on rozhoduje, jestli chce jít na operaci? To má vědět pan doktor, jestli ho má poslat. Tak se chcem zeptat, jak to vypadá, jestli to je dobré ta prostata nebo není.
2: No, tak s tím... Tak s tím PSA lze říct, jako, že není nějaká zázračná jedna hodnota PSA, která by mužskou populaci rozdělila na ty, které jsou v pořádku a kteří nejsou. Jak už jsem řekl předtím, to PSA je prostatický specifický antigen. Není to rakovina prostaty specifický antigen. Takže zvýšení PSA může být dáno rakovinou prostaty, ale může být dáno i tím, že ta prostata je prostě velká a může být dáno třeba i zánětem. To jsou všechno věci, které musí posoudit a vyhodnotit ten lékař. Když to PSA je relativně vyšší, jako je u vašeho muže, ale je, říkám, relativně vyšší, tak potom existují ještě pomocné faktory, pomocné laboratorní parametry, jako které říkají, zda to vyšší PSA je spíše na vrub toho zbytnění, nezhoubného zbytnění prostaty, anebo jestli se jedná o podezření z rakoviny prostaty a pokud se o to jedná, pak je nutná biopsie prostaty. Zvážit, koho operovat a koho ne, samozřejmě to je velmi individuální a složitý proces a je to na otázku diskuze mezi tím lékařem a tím pacientem. Je jasné, že pacient je laik, to znamená, on sám nemůže vědět a snadno se rozhodnout. On od toho lékaře musí dostat informace, aby chápal, proč a do čeho by měl jít. Na druhou stranu, ale lékař zase není dneska ten, který by měl rozhodnout kategoricky, že vy půjdete na operaci a jinak to nejde.
1: Posloucháte Poradnu pro zdraví Českého rozhlasu Brno a my se k tématu léčby nezhoubných nádorů prostaty ještě jednou vrátíme po písničce.

0: zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: A naposledy se dnes vracíme k tématu léčby nezhoubných nádorů prostaty s urologem Daliborem Pacíkem. A já bych se, pane doktore, ještě chtěla zeptat a navázat i na to, co jste zmiňoval před písničkou, a to byla ta léčba, tedy, která je v současné době průlomová, nebo je nejmodernější, a to je ta léčba tou horkou párou. Pro koho je tato operace vhodná?
2: Tak metoda léčby prostaty, metodou RESUM, jak se ta metoda jmenuje, která spočívá v kontrolované aplikaci sterilní vodní páry do té prostatické žlázy s cílem zmenšení, je vhodná u mužů, kteří mají 50 let a víc, kteří mají zbytnělou prostatu velikosti 30 až 80 ml neboli gramů, to je to též, jako jo. Jsou to muži, kterým tato prostata dělá potíže, jsou to muži, kteří berou léky a ty léky už jim přestaly působit, jako, anebo berou léky a ty léky jim nevyhovují, protože jim působí nějaké nežádoucí účinky, anebo je skupina mužů, kteří nechtějí prostě brát léky, když to není nezbytně teda nutné. Jsou to muži, kteří nesmějí mít, a to musí být ověřeno, nesmějí mít rakovinu prostaty, nebo nesmíme mít podezření, že rakovinu prostaty mají, kteří budou podstupovat tuto léčbu, a nesmí mít zánět moči. Mm-hmm. Jako, no, to znamená, tito pacienti jsou optimální pacienti metody RESUM. Mm-hmm.
1: Pojďme ještě nakousnout jedno téma, které tady dosud nezaznělo, ale které u mužů ve spojitosti s prostatou často asi přijde na přetřes, a to je vliv na kvalitu intimního života. Jak třeba tahle operace pomáhá, nebo naopak narušuje intimní život, a případně co byste v tomhle směru posluchačům vzkázal?
2: No právě to je ten půvab těch méně invazivních metod, a konkrétně metody RESUM, která sice, jak jsme řekli, je nejnovější, nejmodernější, ale není to žádný experiment. V USA je rutině dělají letos 11. rokem a v České republice se rutině dělá 7. rokem jako letos. Tak tato operace, na rozdíl od těch konvenčních operací, které teda bohužel mohou zasahovat negativně do intimního života ve smyslu, že mohou narušit erekci, mohou narušit schopnost ejakulace, tedy výstřiku semene, mohou způsobit taky bohužel i inkontinenci, to znamená neudržení moči, tak toto jsou komplikace, které právě metoda RESUM nemá.
1: Mm-hmm. Úplně na závěr, kdybyste měl posluchačům poradit jednu věc, jak pečovat o zdraví prostaty ve vyšším věku, tak co by to bylo?
2: Jsou to ty preventivní pravidelné prohlídky. Jako, to znamená, muž, který, ne, abych to tak řekl, jak už jsem řekl jedné posluchačce na odpověď na její otázku toho 50-letého syna, muž, který nechce zemřít na rakovinu prostaty, který chce předejít komplikacím, které způsobí nezhoubné zbytnění prostaty, by měl jednou za rok navštívit svého urologa.
1: Říká urolog Dalibor Pacík, který byl dnes hostem poradny pro zdraví Českého rozhlasu Brno. Pane doktore, děkuji vám za váš čas a zodpovězení všech dotazů, a opět třeba brzy naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a příjemné dny vám i vašim posluchačům.
1: A vám, milí posluchači, ještě připomínám, že se k poslechu poradny pro zdraví, a to nejenom té dnešní, můžete vrátit díky aplikaci Můj rozhlas anebo přes webové stránky brno.rozhlas.cz. Příjemný poslech našich dalších pořadů.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Gymnázium v Brně-Řečkovicích čeká velká rekonstrukce a rozšíření. Za první pololetí vybral stát na mýtném více než 10 miliard korun. Začala oprava střechy Bauerovy vily v Hrušovanech u Brna a bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Jihomoravský kraj hledá firmu, která zrekonstruuje gymnázium Brno-Řečkovice. Dělníci opraví fasádu, zateplí, vymění všechna okna nebo rozšíří kamerový systém. V plánu jsou také dvě přístavby. V té první bude nová, větší školní jídelna a bufet. Druhá má mít dvě patra. Přízemí poslouží žákům jako šatna. Druhé patro popisuje ředitel školy Petr Krupka.
5: A v druhém bude vybudovaná jako velmi moderní knihovna se studovnou. Takže tak je multifunkční prostor, který bude samozřejmě pokrytý, internetem bude jako plně funkční, takže prostě pro všechny tyto účely by ta knihovna se studovnou měla být vybavená.
4: Stavba vyjde na více než 100 milionů korun. Podle ředitele by měla začít na jaře příštího roku. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% více než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinu za jízdu po dálnicích. Nejvíce nákladních automobilů mýtný systém od začátku roku zaznamenal na dálnici D1 v úseku mezi Modleticemi a Doubravicemi. Druhý nejfrekventovanější úsek pak byl také na D1 mezi exity Brno Centrum a Brno Jih. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lóze z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ní zaplatí 12 milionů korun, potvrzuje starosta Pavel Kadlec za STAN.
6: Došlo k předání staveniště. V nejbližších dnech se začne vybavovat technikou a zázemím pro firmu. Takže ta investiční akce se rozběhla a má přibližně rok na to, aby byla dokončena.
4: Necelé 2 miliony korun investuje město Otrokovice do nového dětského hřiště v lokalitě Kolonka. Nabídne moderní herní prvky pro děti různého věku i zázemí pro rodiny z této části města. Práce by měly začít ještě letos v létě.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude dnes polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severozápadní až západní. Rozptylové podmínky jsou a budou velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 pozor na exitu 194 na nájezdu ve směru na Prahu, tam došlo k nehodě. Opatrně projíždějte i místem nehody na Kníničské ulici v Brně na nájezdu ve směru do Bystrce. Nehoda je hlášena i na silnici 50 na okraji Holubic ve směru na Slavkov u Brna. A pozor i v místě nehody na silnici z Ochozu u Brna do Brněnské Líšně. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to lidovou polkou Mistřínská, kterou pro nás hrála mistříňanka Antonína Pavluše. Tak kdo má dnes svátek? Oba kalendáře se shodují na jménu Magdaléna. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobrou náladu. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726465200. No a přátelé, pojďme na písničku, naposledy koně vrané, Jožulka Uher a Tufaranka.

0: písnička nám dozněla a k nám se dovolala zpěvačka Nikolka Grégrová sedmiletá a bude zpívat písničku Sněženka zaspala jaro. No tak Nikolko, já tě moc vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak my se moc těšíme na tvoje zpívání, tak já to teď odstartuji, prosím, můžeš zpívat.

0: No to bylo krásné. My ti tleskáme, Nikolko. To bylo moc pěkné. Sněženka zaspala jaro. Hezký název. Já vím, že Nikolko, ty jsi z Hodonína a my tě opravdu... Bylo to moc hezké a já bych tě teď chtěla trošku vyspovídat. Můžu? Ano?
1: Ano.
0: Dobře. No, neboj se, to bude jenom takový malinký otázky. Takže já se tě chci jenom zeptat. Ty jsi na prázdninách u babičky?
1: Jo.
0: Ano. A babička se jmenuje?
1: Alena.
0: Alena. Takže paní Alena, no to je skvělé. No a prosím tě, pověz nám něco o sobě. Ty někam chodíš zpívat?
1: Ne.
0: Nechoď. A chystáš se, že by si někam chodila do nějakého souboru?
1: Já už chodím na gymnastiku.
0: Jo, ty chodíš na gymnastiku. Tak ty jsi sportovkyně, no to je úžasné. No prosím tě, a to máte i závody? Chodíš i na závody?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne? Tak ty se tak jako připravuješ a to tě baví hodně.
1: Jo.
0: To tě baví. No a co tě ještě baví? Prozraď nám to, Nikolko.
1: Já nevím ani.
0: Ty ani nevíš. No tak jsou prázdniny, ty teď půjdeš do druhé třídy, viď?
1: Jo.
0: Ano. No prosím tě, tak si užíváš prázdniny. No tak a co děláte třeba s babičkou?
1: Třeba chodíme na hřiště, nebo...
0: Ano, na hřiště, jasně. Hrajete si tam a jezdíš taky na kole?
1: Jo, doma.
0: Doma, ano. No a koupat se chodíš, ne, když je takové vedro?
1: Jo.
0: Ano, a kam se chodíte koupat?
1: K babičce do bazénu.
0: Babičce do bazénu, no tak to je skvělé. Dobře, no tak a budeš s rodiči někam cestovat? Čeká tě nějaký výlet?
1: Já už jsem byla u moře, v Bulharsku.
0: Ty jsi byla u moře, no jaký to tam bylo? Byly tam takový medúzy nebo nebyly?
1: Ne, nebyly.
0: No to je dobře, protože někdy tam bývají a hodně blízko u břehu. No a bylo to moc hezké, líbilo se ti to?
1: Ano.
0: To je krásné, viď, v tom moři se koupat. No tak to je nádhera. Tak, Nikolko, když to dobře půjde, v neděli je slosování. My to samozřejmě vždycky slosujeme, všechny ti zpěváčci, co zpívali z celého týdne a jednoho zpěváčka vylosujeme. Tak když budeš mít štěstí a vylosujeme tě, tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Co na to říkáš?
1: Super!
0: Super! No a už jsi tam byla nebo ještě ne?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne, no tak to by bylo skvělé, aby ti to moc přála, aby si to vyhrála, ano? Tak Nikolko, já ti držím palečky, děkujeme ti moc, byla jsi moc milá a přeji ti krásný zbytek prázdnin, buď na sebe opatrná, pozdravuj babičku a celou rodinu a my posíláme dárek v podobě písničky, kterou za chvilečku uslyšíš, ano? Děkujeme ti.
1: Naschledanou.
0: A písnička Moravu letí písnička Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Bojané.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání pana Františka z Čejče. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Prosím, můžu? Ano, můžete.
1: Tak, přeji mojej sestře, Boženě Opluštilovej, k jejím narozeninám, který se dožívá 75 let. Hodně zdraví a štěstí. A ještě bych chtěl popřát, zítra vnuk má 23 roku, tak taky bych mu chtěl popřát. A hodně zdraví u ryb. On je vášnivý rybář.
0: Ano, tak. No. Tak dobře. Ano?
1: Jo, děkuju vám.
0: Ano.
1: Naschledanou.
0: Pane Františku, krásné odpoledne přejeme.
1: Toto je nejlepší rádio.
0: No,
1: po obědě.
0: Ano, jsme rádi. Naschledanou.
1: No, naschledanou.
0: A teď už paní Juračková a Černovice na Blanensku. Vítejte.
2: Dobrý den, paní Květuško, já vás zdravím a chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem, co mi přáli k narozeninám. Ať to bylo ústně, telefonicky nebo vaším prostřednictvím.
0: Ano.
2: Moc si za to děkuju. Měla jsem ohromnou radost. A vy jste mě potěšila písničkou, kterou tam dá od tu Faranky. To je naše srdíčko, tu Faranka. Za to vám moc děkuju. Jsme vaši dobří posluchači.
0: Ano.
2: Každý den posloucháme.
0: Jsme
2: rádi. To je nejlepší rádio. A ještě bych chtěla pozdravit veškerý věchovkáře, kteří nás poslouchají a znají. Moc a moc jim děkuji za jejich přání. Děkuji, paní Navrátilová. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a jdeme na psaná přání, která tady mám. Tak pohodový celý den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Dnes má svůj narozeninový den paní Marie Koudelníčková z Babic u Uherského Hradiště. Krásný život prožitý ve zdraví, štěstí, radosti, s božím požehnáním a spokojeností z celého srdce přejí sestra Bohunka s manželem Pepou, vnoučátka Valinka a Matýsek posílají velké pusénky. Děkujeme za odvysílání Havlíkovi. No a pojďme dále, ještě jedno přání. Chtěla bych zahrát mojí milé kamarádce Mirečce Skládalové z Čechů pod Košířem, která dnes slaví narozeniny. Milá Šoči, přeji ti pevné zdraví, hromadu štěstí, lásky a skvělých cestovatelských zážitků. Ať jsou tvé dny naplněné sluncem a pěkných chvilek s tvými chlupatými miláčky, hlavně s Barnabáškem. To ti ze srdce přeje kamarádka Jana z Bojkovic. A písnička lidová Zakukala kukulenka zaspívají nám Jaroslav Vavris, Jaroslava Vavrisová a Bron.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Jarku z náměště nad Oslavou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát písničku paní Magdě Dvořákové ze Zbyšova u Brna Sičky dnešním mému svátku. A zde přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, aby kocourek Mikeš poslouchal, a přeji to Jarka z náměště a kocourek Ferda.
3: Dobře, výborně.
4: Tak moc krát.
3: Ano, paní Jarko, nashledanou, pěkné odpoledne.
4: Tak děkuji.
3: A teď už paní Eliška z Velkého Ořechova, zdravím vás.
5: Dobrý den, já bych vás chtěla poprosit o písničku pro paní Ludmilu Gajdůškovou z Mlacové u Zlína, která dnes slaví 85. narozeniny. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať jí nebolí nohy a ať jí pořád baví zahrádka, kterou každý obdivuje, kde žádný plevel nemá šanci, a za celou rodinu jí přejí hlavně její děti Jarmila a Vlastík se svými rodinami. Děkuju vám.
3: Ano, také děkujeme. Naschledanou.
5: Naschle.
3: A teď připojím e-maily. Dnešní den má narozeniny naše milovaná máma Ludmila Klinerová. Přejeme ti hodně zdraví a pohody a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Věra a Lída s rodinami. A ještě jedno. Dnes slaví své 87. narozeniny milovaná maminka Ludmila. O, tak to tady mám dvakrát, ale to je od někoho jiného. Klinerová z Moravských Budějovic. Celá rodina přichází popřát pevné zdraví a děkujeme za vše, co pro nás všechny děláš. Tak to bylo pro paní Ludmilu Klinerovou dvě přání. Tak a pojďme na písničku. Dojdi sám, Zdeněk Mikel, Jakub Krejčí a budou nám zpívat Jiří Salajka, Karel Hegner a Šardičanka doprovodí.

0: Vítám ve vysílání paní Andreu z Olšan u Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete, prosím.
1: Ano, já jsem teda jedna z těch mladších posluchaček, ale naše milovaná babička dneska slaví 73. narozeniny. Je to Maruška Doležalová z Rutotina.
0: Ano.
1: A za celou rodinu bychom jí chtěli popřát hlavně zdravičko, který teďka momentálně trošku chybí, ale věříme, že to bude všechno v pořádku.
0: Ano.
1: A máme jí moc rádi.
0: No skvělé, skvělé, opravdu. A babička se jmenuje jak?
1: Maruška, Marie Doležalová.
0: Marie Doležalová, ano, tak přejeme hodně zdraví, ať se to zlepší, no, ať je to lepší. A je to krásné, že jste si na ní vzpomněla takhle pěkně a že jí asi má ráda dechovku, ne?
1: Ano, a vaše rádio úplně zbožně.
0: No tak to je skvělé.
1: Má ho pořád celý den.
0: Tak to jsme moc rádi.
1: Tak posloucháme jenom
0: ano, vás. Tak zdravíme, zdravíme, zdravíme. Tak jo, písnička bude za malou chvíli, paní Andreo, ano? Nebo
1: tak
0: slečno, Andreu, nevím. Dobře, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už pan Milan ze Smolinského, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčů rozhlasu. Prosil bych o zahrajetě pěsničky pro paní Anušku Bártovou z Kobylí, která oslavuje narozeniny a v nedělu meniny. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a božího požehnania od pani Marie Šaštínskej. Praje jej to priateľ Mirek, rodina Masárová a všetci kamarádi. A praje ju to aj celá její rodina. Ďakujem pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
0: Ano, také pěkné odpoledne, nashledanou.
2: Následem.
0: A teď připojím psané přání. Zahrajte prosím pěknou písničku paní Aně Běhanové z Moravského Krumlova, která právě dnes slaví kulaté 80. narozeniny. Milovaná maminko, babičko a prababičko, dnes je den, kdy slavíš krásné a úctyhodné jubileum svých 80 let. S velkou láskou a vděčností ti přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu radosti a božího požehnání. Děkujeme ti za všechny krásné okamžiky, moudrá slova a úsměvy, které nám dáváš. Přejeme ti, aby každý den byl naplněný radostí, pohodou a láskou, kterou si zasloužíš. Ať tě obklopuje jen to nejlepší, co život nabízí, ať tě stále těší pohled na všechny, kteří tě mají rádi. S láskou a úctou přejí manžel Karel, dcera Lenka a syn Karel s rodinami, vnoučata Marek, Kristýna, Šimon, Ondřej, Eliška, Lucie a pravnučky Míja s Aneškou. Jen dodávám, že u příležitosti maminčiných 70. narozenin jste jí překvapili a s českým Zlasem Brno jste jí navštívili osobně u ní doma. Bylo to pro ní obrovský zážitek. Děkuji za odvysílání přání, ať vám to pěkně hraje a bavíte co nejvíce posluchačů. Pěkný den, Karel Běhan junior, asi před si myslím. Tak, předali jsme jedno přání, já tady mám ještě jedno, které ráda předám a je to milé kapelnici paní Ingrid Formanové. Přejeme všechno nejkrásnější, hlavně hodně zdraví, štěstí, spoustu radosti a spokojenosti a také pevné nervy, zdraví a přeje celá dechová hudba Miločanka. Tak předali jsme a hrajeme písničku Lásky se nevzdávej, Petr Burica, Miloslava Gurská a Straňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Máme ve vysílání pana Pavla z Drnovic, kterého vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás z rádiu. Dneska má narozeniny naše úžasná, pracovitá, nejlepší babička Marie Štěpáníková, které přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti a rodinné pohody. Přejí manžel Stanislav, dcera Andrea a Marcela s rodinami. A tento týden má ještě svátek sestřenice Kristýna s babičkou ze Lhotky. A 4.8. má svátek má přítelkyně Dominika. Tak i holkám bych chtěl popřát všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
0: Dobře, dobře, dobře, dobře. Tak, pane Pavle, je to vše?
1: Ano, ano, je to vše.
0: Ano, takže já se s vámi rozloučím, přeji vám krásné odpoledne a nashledanou.
1: Děkuji, mějte se, nashledanou.
0: Tak a pojďme na další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Květuška Navrátilová, Vlastních staní z Brna.
0: No tak já vás vítám, prosím, můžete přát.
2: Tak dobrý den, paní Květuško Navrátilová. Dovolte mi, abychom prostřednictvím vaším a Brněnského rozhlasu nechal zahrát mojí manželce, paní Aně Staníkové ke svátku, které slaví 26. a zároveň 27. slaví narozeniny. Přeji ze srdce hodně zdraví, štěstí, radosti, lásky, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, a to se bylo vydrží. A dále ještě Aničce Staníkové z Kuchařových ke svátku připojí se její děti, synovec Antoní Radek a neteř Hanka s rodinami a ještě další paní Staníková z Bojkovic taky ke svátku a určitě se připojí manžel František Staník a zároveň k němu Františkovi Staníkovi 29.7. slaví 74 let a ještě poslední a naše neteřinka paní Martina Fialová Staníková z Dušperku 1. slaví kulatiny, takže zahrajte jí nějakou pěknou písničku. Rádi vás počúvají, zaspívají, zatančí a děkuju vám, paní Květa Navrátilová. Dobře, že vás máme.
0: Ano, tak přeji vám pěkný den. Nashledanou.
2: Děkuju, paní Květa Navrátilová.
0: A teď už pan Vlastík z Brna. Vítejte. Ne, on se nám ztratil. Jo, dobře. Takže Pavel z Drnovic teď bude? Ne, také ne. Tak dáme písničku Taková hubienka, Václav Krutílek, Věra Filgasová a Lidečanka.

0: Tak vítám ve vysílání paní Jarku z Popic.
1: Dobrý den vám přeji v rozhlase a všem posluchačům. Chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku paní Haničce Šebestové z Popic. Slaví dnes narozeniny. Jsou to moji skoro sousedé, hodní lidé. A tak bych ti ráda popřála hodně zdravíčka, štěstí rodiny, pohody do dalších let. Přeje Jarka. A děkuji vám moc.
0: Ano, ano, ano.
1: Naschledanou.
0: Přeji vám, paní Jarko, pěkné odpoledne a naschledanou.
1: A vám také.
0: Ano, ano. Tak já to teď zkusím. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Vy jen paní Petruška Navrátilová, já už jsem s váma mluvil, vy jste mě odsekla.
0: Jejda, tak to se moc omlouvám. Pane Staníku, tak prosím domluvte své přání, omlouvám se vám.
2: Takže můžu mluvit?
0: Ano.
2: Takže dobrý den, paní Petruško Navrátilová. Dovolte mi, abychom prostřednictvím vaším a brněnskou rozhlasy nechal zahrát mojí manželce paní Aně Staníkové 26. k svátku. 27. tohoto měsíce slaví narozeniny, takže jí přeji ze srdce hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, radosti, osobně rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, a to se mnou vydrží. A ještě další Aničce Staníkově z Kuchařovic ke svátku. Všechno nejlepší, je připojují se synovci Antoní, Nadek a neteř Hanka Pokludová s rodinami. A ještě další paní Anička Staníková z Bojkovic ke svátku. Připojí se manžel František Staník. A ještě k Františkovi Staníkovi 29. tohoto měsíce se dožívá 74 let. A ještě naposled naše neteřinka paní Martina Fialová Staníková 1. srpna slaví naše kulatiny z Brušperku, takže my přejeme spolu s manželkou Aničkou všem hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, božího požehnání, pevné nervy a paní Květuško Navrátila nějakou pěknou našu valašskou písničku. Rádi vás počívají, zaspívají a zatančí asi s váma.
0: Dobře, valašská nebude, ale bude pěkná.
2: To nevadí, děkujeme, jsme rádi, že vás máme.
0: Ano, naschledanou. Tak písnička František Kohoutek, Richard Plachý, Nezapomeň a Zdounečanka.

0: Tak dozněla vrtěná Ráno za slunečka, Zdeněk Baťka, Kumpánovi muzikanti, a máme tady ještě čas na poslední zpívanou písničku. Pojď holka křídlovka zpívá Jaroslav Jankovec, František Voborský, Josef Zíma, vokální soubor Lubomíra Pánka a orchestr Slávy Kunsta.
1: Český rozhlas Brno.

Dozněla poslední písnička Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte polku, která má název Soutěžní. Je to polka Metoděje Prajky a hrají pro nás žadovjáci. Přeji vám krásné odpoledne a těšte se teď na pořady Alex a host a na dobré odpoledne. Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie Úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního Spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Dobrovolní hasiči v Rousínově získali nové moderní zázemí. Střídavá péče může fungovat i přes hranice, poukázal na to dětský ombudsman. Zde Radův sloup v Brně prochází pravidelnou údržbou a bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Rousínovským dobrovolným hasičům slouží nová požární zbrojnice. Přestěhovali se do ní minulý týden a v případě zásahu už budou vyjíždět z ní. Původní budova nenabízela dostatečné zázemí jim ani jejich technice. Novostavba stála celkem 57 milionů korun. 6 miliony přispělo ministerstvo vnitra, přes 2 miliony poskytl Jihomoravský kraj. Výhody nové zbrojnice popisuje velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Vlastimil Marišler.
5: Máme nové k dispozici věž na sušení hadic, větší garáže pro všechny vozidla. Dřív jsme to tam měli tady po Rousinově, že jo, různě. A zázemí, co se týká kanceláře, technické místnosti, prádelnu, školící místnost pro celou jednotku, kterou jsme neměli. Dostatečný počet sociálních zařízení, jako jsou záchody, sprchy, to jsme do teďka vlastně neměli.
4: Lidé se do nové požární zbrojnice můžou přijít podívat 30. srpna v době rousínovských trhů. I neobvyklý model střídavé péče, kdy děti přejíždějí mezi rodiči v různých zemích, může být pro děti nejlepším řešením, pokud odpovídá jejich přání. K tomuto závěru dospěl dětský ombudsman Martin Beneš při posuzování případu sourozenců, kteří pravidelně cestovali mezi Českem a Slovenskem a chtěli chodit do škol v obou zemích. Podle Beneše úřady původně pochybily, když nerespektovali názor dětí a trvali na standardním modelu, tedy na docházce v jedné škole. Restaurátoři opravují zde Radův sloup na Křenově ulici v Brně. Jedna z gotických památek ve městě sloužila dříve jako zpovědní kříž při cestě na popraviště. Podle mluvčí magistrátu Radky Loukotové jde o pravidelnou údržbu, která by měla být hotová začátkem srpna.
6: Restaurátor je očistí od řas, od lišejníků, opraví to, na čem se podepsal zub času, anebo třeba to, co poškodili vandalové, ale s tím se naštěstí nesetkáváme až tak často. A nakonec povrch toho kamenného díla ošetří, aby byl co nejodolnější.
4: Letos město nechá opravit ještě například sousoší Nejsvětější trojice na Zelném trhu nebo sochu svatého Floriána v brněnských Ivanovicích. Kempům v Česku se letos daří výrazně lépe než loni. Českému rozhlasu to řekl předseda Asociace kempů Pavel Svoboda. Za vyšší návštěvností je podle něj hlavně stabilní teplé počasí a také rostoucí zájem domácích turistů.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až západní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na exitu 194 na nájezdu ve směru na Prahu. Na D46 pracují mezi 9.5 a 7.5 kilometrem silničáři. Ve směru na Vyškov zabrali levý pruh. A pozor u nehody na Novobranské ulici v Brně. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou veleúspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucia.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kajzer nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kajzer seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpívákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudu nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy
1: tak,
0: jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hrali jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý I, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známej, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tušku na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím jí a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá kde, a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba údržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné.

0: a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
1: Takže bude opravdu nejlepší?
0: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
1: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
0: No, tak jasně, tak dali vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
1: Na co se těšíte? V nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
0: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
1: doplnit kadidlo.
0: doplnit kadidlo a mirhu.
1: Ano, mirhu.
0: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
1: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
0: A to já moc rád.
1: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
0: Děkuju. Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Univerzita obrany připravuje pro studenty nové výukové centrum. Kyberútoků v Česku loni ubylo, těch na průmyslové a energetické podniky bylo ale víc. Sportovci v blanenské části Obůrka získají nové multifunkční hřiště a bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Studenti Univerzity obrany v Brně se začnou učit v novém výukovém centru na Fakultě vojenských technologií, pro ně škola připravuje pracoviště, kde se na speciálních 3D simulátorech naučí řízení letového provozu. Využitelné budou i pro výcvik v civilním letectví. Podle mluvčího Univerzity obrany Michala Šmirause se tímto krokem škola letos zařadí mezi evropské vojenské akademie, které systematicky školí letecký personál.
4: Dosud výuka využívala jednodušší trenažér pro nácvik postupů a radiokomunikace a dvourozměrný simulátor letiště. Nové pracoviště proto znamená výrazný posun k realističtějšímu výcviku podle současné praxe.
2: V Česku minulý rok ubylo kybernetických incidentů, bylo jich 203, meziročně o 65 méně. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas. Naopak vzrostl počet kyberútoků zacílených na průmysl a energetiku. Experti z úřadu ve zprávě nevylučují, že v Česku do budoucna vzroste aktivita hackerů ze Severní Koreje a varují před rizikem změny globálního lídra na poli umělé inteligence v podobě Číny. Lidé z blanenské místní části Obůrka budou mít nové multifunkční hřiště. Dělníci začali s jeho budováním. Nabídne sportovní využití fotbalistům, tenistům nebo třeba volejbalistům. Město za jeho výstavbu zaplatí zhruba 3,25 milionu korun.
5: Víceúčelové hřiště s umělým povrchem vzniká nad Obůrkou, poblíž rozcestí turistických tras. Má mít rozměry 36x18 metrů. Přestože v jeho blízkosti stojí jabloňová alej a další vzrostlé stromy, nebude nutné je kvůli stavebním pracím pokácet. Po Obůrce dostanou nové multifunkční hřiště také obyvatelé další místní části, Horní Lhoty. Radnice má nachystaný projekt a zvídají počítá v rozpočtu na letošní rok. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Rekordní prodeje hlásí za první pololetí letošního roku internetové obchody zaměřené na potřeby pro chovatele slepic. Například kurníků se prodalo o 26% víc než loni a stoupl i zájem o krmítka na páječky nebo krmivo. Podle předsedy svazů chovatelů drůbeže a jednatele líhně ve Studenci na Třebíčsku Pavla Dobrovolného si lidé pořizují slepice stále častěji. Cena vajec přitom už nehraje takovou roli jako dřív.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Podrobnosti přidá už za chvíli brněnský meteorolog Mojmír Martan.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří odkývalky. Na D46 se počítejte s omezením mezi 9,5 a 7,5 kilometrem. V levém pruhu ve směru na Vyškov tam pracují silničáři. A po nehodě u Křtiny je dočasně uzavřená silnice do Březiny. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, přeji vážení přátelé. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno došlo ke střídání. Pavel Chaloupka se na malou chvilku vzdálil a já jsem si převzal všechnu techniku. Na Beethovenově ulici, v tuhle chvíli ve studiu, pozdravuju všechny, kteří poslouchají. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Máme 22. červencový den. Svátek mají všechny Magdalény a jedna z pranostik o dnešním dni říká zhruba něco ve smyslu, že prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. Jestli bude opravdu během odpoledních hodin na jižní Moravě pršet, to se dozvíte, jak správně Pavel Chaloupka řekl, od Mojmíra Martana. Ale já si dovolím ještě dalších pár věcí, které souvisí s 22. červencem. Před rokem zemřel rokový zpěvák Ozzy Osbourne. Před 183 lety se narodil spisovatel Antal Stašek. 111 let je to, co na svět přišel děda Homolka. Já to řeknu raději jeho civilní jméno. Josef Šebánek, jistě si pamatujete z trilogie pana Papouška. No a 68. narozeniny slaví dnes zpěvačka a houslistka Iva Bitová. Všecko nejlepší za celou vysílací sestavu Českého rozhlasu Brno přeju. No a vám budu přát samozřejmě hodně štěstí při trefě zhruba za hodinku a nabídnu vám písničky, které nestárnou. Taky vás upozorníme na rizika pobytu u vody, a to nejen při koupání. Pozveme vás na výlet společně s Hanou Slabákovou. No a věřím, že to ani zdaleka nebude vše.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na podzim roku 1989 ta předchozí skladba Dua Roxette dosáhla až na vrchol americké singlové hitparády. Ale v tuhle chvilku vás asi spíš zajímá to, jaké počasí máme a jak bude na jižní Moravě. Na tyhle otázky přichází dát odpověď Mojmír Martán, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nad hlavou se nám, ale to je můj laický pohled, střídá modrá obloha a sem tam mraky. Tak co nás potká odpoledne, to nám za chvilku řeknete, ale jaké máme díky tomu teploty?
2: Aktuálně se teploty pohybují od 23 do 26 stupňů. Na severu kraje, na Tišnovsku, na Blanensku, tam jsou místa, kde je o něco chladněji, s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Odpoledne bude opět ve střídání modré oblohy a oblaků.
2: Ano, bude to tak, bude polojasno až oblačno až do večerních hodin. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Mnozí, kteří ještě nemají dost dešťovky ve svých sudech, se ptají, jestli náhodou v noci nezaprší.
2: Tak v noci může na některých místech zapršet, ale ta pravděpodobnost bude vzrůstat směrem až k ránu. Ty srážky budou ve formě slabších přeháněk, takže ty nám mnoho vody nedoplní a navíc budou jen lokální. Po většinu noci bude oblačno. Teploty poklesou na 14 až 11 stupňů, foukat bude mírný severozápadní nebo západní vítr.
1: Zítra, 23. budou mít svátek všichni Liborové, sluníčko vyjde v Brně v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut středoevropského letního času a po celý den bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. A jaké počasí k tomu přidáme?
2: Dá se říct, že bude zítra chladněji a proměnlivo, větrno, ta oblačnost bude proměnlivá, v první části dne může být i velká, no, přeháňky budou zpočátku méně četné, ale v průběhu dne čekáme od severozápadu, že se vyskytnou na větší části území kraje, nicméně srážek zase tak mnoho nepřinesou, většinou tak do 4 mm, pouze v silnější přeháňce při případné bouřce, to může být lokálně kolem 7 mm vody. Později večer začnou od jihozápadu srážky a částečně oblačnost ubývat. 22 až 25 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty. Sever kraje bude o něco chladnější, jen kolem 21 stupňů. No a foukat bude mírný v průběhu dne, přechodně až čerstvý. Severozápadní nebo západní vítr, mohou se zejména v okolí přeháněk objevit i nárazy větru kolem 55 km za hodinu.
1: Čtvrtek nás tedy čeká spíše pocitově chladnější a čekáme i větrno s přeháňkami. A jaké počasí přinese pátek a jaké potom sobota?
2: Mírně větrno a poměrně slunečno, to je stručná charakteristika pátečního počasí. Ráno tedy skoro jasno, přes den většinou polojasno, občas i oblačno, večer se téměř vyjasní, ranní teploty 13 až 9, odpolední 22 až 26 stupňů. Sobota slunečná s letními teplotami, tedy jasno až polojasno, jen menší možnost přechodně zvětšené průsvitné oblačnosti, ranní teploty kolem 10 stupňů, odpolední 25 až 29.
1: To znamená, že směrem k víkendu se opět začne oteplovat. Mojmíre, děkuji za informace a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Taky jste si vzpomněli, jak jste na tuhle písničku zpívali? No, někteří zpívali, někteří spíš tančili, ale byla to spíš taková pomalejší věc, ke které jste se odhodali, jakmile zazněly první tóny. A někdy to bylo třeba i v maďarštině, že? Ale tohle byla verze Aleše Brichty, Dívka s perlami ve vlasech. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Dnes je 22. července a já bych pro vás měl hned dvě pozvánky na místa, kde by to mohlo být fajn, kde by se vám mohlo líbit. Nejprve zkusím pozvat vás dnes na 18. hodinu na Moravském náměstí v Brně, tedy do parku na Moravském náměstí v Brně, kde vás čeká také tančírna, ale myslím si, že ty rytmy budou o hodně rychlejší, protože se jedná o tančírnu salsy, ale také o koncert kapely Sabor Latino. Přijďte si dnes na 18. hodinu, tedy v 6 večer, vyzkoušet latinsko-americký tanec salsa pod vedením zkušené lektorky Martiny Kočkové ze skupiny Euphoria Dance Brno. Na tomhle workshopu, který se koná dnes v 6 večer, si vyzkoušíte základy kubánské salsy, které můžete po celý večer během tančírny pilovat. A v rámci tohoto workshopu nahlédnete i do jiných stylů tance, jako třeba reggaeton, merengue nebo brazilská samba. A po workshopu se parket otevře pro všechny. Tančírnu rozjede tým Kuban Up se svým DJem a večer vyvrcholí koncertem kapely Sabor Latino v 8, tedy ve 20 hodin. Já vám samozřejmě budu držet pěsti, ať se všechno naučíte. A potom můžete předvést na některé akci Českého rozhlasu Brno, který je ovšem také partnerem zmíněného večera. I tančírny salsa a samozřejmě celého festivalu uprostřed. Ale ještě jedna pozvánka je připravena pro všechny, kteří mají rádi spíše jazzové rytmy. Je to pozvánka na zítřek na 19. hodinu na náš cyklus Feinschmeckři v sedmičce. Sedmička v tomto případě znamená studio číslo 7 na Beethovenově ulici. A pod názvem Vesper se dal dohromady špičkový jazzový mezinárodní ansámbl, který zítra uvidíte a uslyšíte právě v sedmičce. Iniciátorem projektu je český pianista Daniel Bulatkin a uvidíte i excelentního kytaristu Davida Dorůžku, amerického profesora kontrabasu Markose Varelu a jednoho z nejvyhledávanějších evropských bubeníků Francouze Marka Michela. Nenechte si ujít zítra od 19 hodin další díl Feinschmeckrů v sedmičce. Výjimečný jazzový zážitek s Českým rozhlasem Brno. V 19 hodin 23. Teď už víte úplně vše, ale nevíte, co vás čeká v našem odpoledním vysílání za pár chvil. Bude to voda, která bude spojovat ty další minuty. Ve vodě nepřeceňovat síly, děti nepouštět samotné daleko od břehu a na dece nenechávat žádné cennosti. To je jen část z pravidel, která policisté dnes připomínali rekreantům u novomlýnských nádrží, třeba v kempu Pasohlávkách. Za chvíli se tam podíváme a zeptáme se, jak kontroly dopadly. Ovšem, voda, to je téma i pro Edu Štatlaře.
1: Edův zvonek.
2: To si tak, pan Novák, s paní Novákovo, cedajo ve slaným vasru. Starucha se ponoří, vynoří. A v ten moment se tak podívá na starýho a hlásí.
3: Miláčku, líbí se ti to?
2: Ale jo, ale vždycky on chvílec.
3: Jak to myslíš?
2: No, když seš pod vasruvko, tak je to betální, ale jak vidím glocnu, tak mám poradovancu.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: stínu na pláži, ale to se pořád můžou dít věci, o které vlastně vůbec nestojíte. Já tím tak trošku navazuju na předchozí informace a taky na to, co vás čeká už za pár vteřin. Znovu připomenu, že policisté dnes obcházeli kemp v Pasohlávkách a taky vyrazili s plavební zprávou na Novomlýnské nádrže. Chtěli rekreanty upozornit na rizika spojená s koupáním, ale taky na krádeže peněženek nebo telefonů z dek u vody. My jsme teď ve spojení s policejní preventistkou Miroslavou Šimoníkovou. Přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Paní preventistko, máte teď čerstvou zkušenost s tím, jak se lidé u vody chovají. Tak jaké byly nejčastější chyby, se kterými jste se dnes setkali?
1: Při dnešní bezpečnostní akci nedošlo k žádným zásadním prohřeškům. Akce byla spíše preventivní. Celkově jsme během obdobných akcí, které se konají v letošním roce na vodních plochách na Jižní Moravě, tak jsme se setkali s cirka 10 případů, kdy lidé u vody požívali alkoholické nápoje a poté se pustili do řízení různých motorových plavidel právě na vodní ploše. Tady u tohoto bych chtěla zdůraznit, že se to týká i příležitostních návštěvníků půjčoven různých lodí a lodiček, kdy i těchto se samozřejmě týká to, že nesmí řídit plavidlo pod vlivem alkoholu. Takže dneska nic zásadního nebylo, ale celkově bych chtěla upozornit hlavně na ten alkohol.
0: Hlavně alkohol, ano, pamatujme si to, ale vy nám určitě i shrnete, na co by si lidé nebo rodiče s dětmi měli při koupání u vody dávat pozor, případně co by rozhodně neměli dělat.
1: Určitě, takže při koupání dětí je důležitá prevence utonutí. K nehodě může dojít během několika sekund a to i ve velmi malém množství vody. Rodiče by měli mít dítě neustále na dosah ruky a měl by mít stále pod dohledem a obzvláště u kojenců a batolat. Jinak rodiče by neměli nechávat své děti bez dozoru ani na několik sekund, neměli by svěřovat děti třeba dalšímu sourozenci. Ta odpovědnost v tomto případě je vždy na dospělých. Další věcí, která je, tak by rodiče v žádném případě neměli spoléhat na různé kruhy, na různé koupací sedátka, na nafukovací pomůcky a tak dál. V tomto případě vždycky doporučujeme radši plavecké vesty. Co se týká dodržování tady těchto zásad, tak to výrazně snižuje riziko úrazu při koupání a pomáhá, aby koupání bylo pro děti bezpečné a příjemné.
0: Pro mnoho lidí jsou stále oblíbenější vodní sporty, třeba paddleboarding. Tak kdybych to měl právě na tom paddleboardingu takzvaně vystavit, na co byste v souvislosti s tímhle sportem anebo i některými dalšími upozornila?
1: Ano, potvrzuji, že opravdu paddleboarding je velmi rozšířený, obzvláště mezi mladými. Takže tady u toho sportu bych doporučovala, aby vždycky si ten plavec zkontroloval, jaká je předpověď počasí, jaká je síla větru, aby nedošlo k tomu, že se ocitne někde na prostředku vodní plochy. Bylo by dobré, aby používal ten plavec nějakou plovací vestu. Je dobré mít připnutou bezpečnostní šňůru a pokud je to vhodné pro dané prostředí, tak aby měl zvýšenou opatrnost. A co se týká telefonu, aby si mohl případně zavolat nějakou pomoc, tak tam doporučujeme určitě nějaký vodotěsný obal. Mm-hmm. Co se týká samotné jízdy už na té vodě jako takové, tak by bylo určitě dobré, aby začátečníci využívali klidné vody, aby se drželi blíže u břehu, nepouštěli se právě daleko od toho břehu a hlavně, aby nepřeceňovali své síly.
0: To bych poradil úplně všem, ať už jsou na paddleboardu nebo na jiných, řekněme, atrakcích nebo plavidlech, ale i když třeba plavou, nepřeceňovat své síly. Ale já vás ještě chvilku zdržím. Pojďme ještě z vody na břeh. Jak co nejúčinněji snížit riziko, že nás někdo na pláži nebo třeba při kempování ve stanu nebo karavanu okrade?
1: Tady je důležité, abychom, co se týká třeba hotovosti, tak abychom sebou nosili pouze nezbytnou hotovost. Co se týká různých cenností, pokud jsme v nějakém apartmánu nebo v hotelu, tak je dobré určitě tyto věci nechat v nějakém trezůrku. Pokud jsme třeba ve stanu nebo víme, že jedeme stanovat, tak třeba tyto věci úplně nechat doma, nepoužívat je sebou. Co se týká telefonu, peněženky a klíčů, tak tam je určitě dobré je mít v nějaké uzavíratelné tašce, třeba i vodotěsné, nebo určitě vodotěsné, aby v případě, že by se něco stalo, tak abychom si mohli třeba i zavolat o pomoc.
0: Policejní preventistka Miroslava Šimoníková pro vás měla několik užitečných tipů, jak zvládnout koupání a kempování bez újmy, jak na zdraví, tak i na majetku. Děkuji vám mockrát, paní Miroslavo, a naslyšenou.
1: Já taky děkuji, naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin a 40 minut. Nejvyšší čas připomenout vám, že i pozvánku na výlet nabídne dnešní Dobré odpoledne. Na turistickou akci přichystanou na ten nastávající víkend vás už za pár chvil pozve Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré letní odpoledne přeju všem turistům i turistkám. A říkám to, protože je připravena další turistická pozvánka. Hana Slabáková je teď připravena u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, aby vás pozvala k ostravským soutokům a mostům. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Už jsme si vyjasnili, jak je to s tím severem, severovýchodem. Když Brňák řekne, jedeme na sever Moravy, tak automaticky míří do Ostravy, ale ona je na severovýchod, že jo?
1: Je to přesně tak. Kdybychom vyrazili na čistý sever, tak se octneme někde na Pardubicku. Vydáme-li se do Ostravy, tak potřebujeme dorazit na nádraží Ostrava Vítkovice a odtud na zastávku MHD Výstaviště, kde máme start od 8 do 10 hodin. Cíl je potom v restauraci Loděnice ve Slezské Ostravě od 10 do 16 hodin. Ty trasy jsou vhodné i pro rodiny s dětmi, pro rodiče s kočárky, mají tam 5, 6, pak 15, 16 a 21. Mají také trasu pro cyklisty. A odměnou nám bude pamětní razítko, butony, účastnický list a pro děti malá sladkost. Na ostravské soutoky a mosty, to je zvláštní kapitola. Já znám dobře soutok Ostravice a Odry a to je opravdu velmi pěkná část. Dá se jít třeba z Landeku právě kolem toho soutoku. Je tam i cyklostezka na zastávku MHD. A z jedné strany máme skály, z druhé strany právě máme tu vodu a můžeme se krásně pak dívat na ten soutok. No a chceme-li se vrátit na Landek, tak to vezmeme horem přes rozhlednu a vrátíme se zase na Landek. Takže to je třeba jedna možnost, jak navštívit právě ten soutok Odry s Ostravicí. Ale samozřejmě Ostrava má těch vod daleko víc. Na mostu samozřejmě taky celou řadu. Takže pro ty, kdo mají rádi technické památky a nejen památky, vzhůru do Ostravy.
0: Využijte i těchto rad Hany Slabákové při sobotním výletě 25. července ostravské soutoky a mosty. Jste zváni. Hanko, vám děkuju za tip.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Průměrná cena nových bytů v Brně dál roste, největší zájem je o ty menší. Policisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z S-centra v Hodoníně. Komárů je letos na jižní Moravě kvůli dlouhodobému suchu zatím málo a zítra bude proměnlivě oblačno, postupně s přeháňkami teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Průměrná cena nového bytu v Brně meziročně vzrostla o 12,5%. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Trikaja, která trh dlouhodobě sleduje. V druhém čtvrtletí letošního roku lidé za čtvereční metr bytu v novostavbě zaplatili obvykle více než 158 tisíc korun. Ve srovnání s první půlkou loňského roku zároveň vzrostl zájem o nové byty o zhruba 40%, vysvětluje mluvčí společnosti Taši Erml.
3: Poptávka je opravdu silná a stojí zatím kombinace několika faktorů. Jednak se do nabídky dostaly projekty, které byly připravované v předchozích letech, takže se nabídka meziročně zhruba zdvojnásobila a současně té nabídce je více bytů i o menších dispozicích, o kterých je na brněnském realitním trhu největší hlad.
1: Lidé nejčastěji kupují byty 1 a 2 plus KK. Podle analýzy tvoří přes 3/4 všech bytů prodaných v novostavbách. Jihomoravští kriminalisté pravomocně odložili případ související s údajným zmizením majetku v hodonínském S-centru poničeném tornádem. Na Facebooku na to upozornili Události Brno České televize. Informaci dnes potvrdil mluvčí krajských policistů Petr Vala. Policisté se případem museli zabývat znovu poté, co jim to nařídilo krajské státní zastupitelství. Podle něj bylo dokazování ve věci neúplné a kauza byla ukončena předčasně. Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
4: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
1: Hygienici upozorňují, že komáří kalamita může ještě udeřit po velkých deštích.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, hlavně v první části dne převážně velkou oblačnost. Přeháňky budou zpočátku méně četné, během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části regionu, výjimečně i s možností bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat mírný, přechodně až čerstvý severozápadní až západní, zejména v okolí přeháněk i s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením po nehodě teď počítejte v Brně na ulici Milady Horákové a také na sportovní ulici v Rájci Jestřebí. Záchranné a vyprošťovací práce po nehodě omezují provoz na silnici ze Křtin do Březiny, projíždí se tam Kyvadlově. A pozor i v místě nehody na hlavní ulici v Novém Šaldorfu Sedlešovicích. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé, u mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček a další část našeho odpoledního vysílání, tak ta vás zavede třeba na zámek. Čeká vás totiž další díl zámeckého léta, ale ozve se i náš regionální stopař a dozvíte se, co v učebnicích nebylo. Krom toho, že tady budou i písničky, které nestárnou a leckdy to bude i hodně hluboko v historii, kam zanoříme náš pomyslný hudební krompáč. Tak krom toho všeho vás čeká taky soutěž. Soutěž, které říkáme trefa. To proto, že v drtivé většině případů vybíráte, trefujete ty správné odpovědi z nabízených variant. I dnes, až tedy na jeden případ, budete mít možnosti výběru odpovědí. Tématy jsou totiž Jižní Morava, vynálezy vynálezci, stará řemesla a... Tady je ta výjimka, křížovka. To je jediné téma, nebo jedno z mála témat, u kterých vám nedávám na výběr. Tam to nechávám jen na vašich znalostech. Telefon do studia ten potřebujete nutně, protože bez něj se prostě nemůžete zúčastnit trefy. Takže pokud to ještě nevíte, 726 46 52 00. Telefonní spojení se studiem Českého rozhlasu Brno jistě využijete už během písničky Ilony Šákové. Ale ještě chvilku vydržte, protože až teprve začne zpívat Julio Iglesias, lamač ženských srdcí ze 70. a 80. let, tak teprve potom začnu reagovat na vaše telefonáty. A odměnou pro vás bude dnes za dvě správné odpovědi, jako vždy, i kniha z nakladatelství Kazda. Takže teď už máme 15 hodin a 5 minut. Jak se kdysi dávno říkávalo, časové znamení ohlásilo ten nejvyšší čas na začátek druhé části dobrého odpoledne. To je ono. To je to znamení. To je ono. To je ono. A my můžeme začít.
2: Český rozhlas Brno.

0: osobou tohohle zpěváka, jak už jsem říkal, byl to idol 70. a 80. let, to přinejmenším, ale vlastně až do dneška je ještě aktivní Julio Iglesias, tedy s jeho jménem se pojí přímo neuvěřitelná čísla. On vydal 77 alb za svůj život a prodal asi 300 milionů alb. No tak tohle všechno je tatínek Enrique Iglesias Julio. Mimochodem začínal jako brankář, ale někdy se vyplatí trošku přešaltovat, jak se říká. No prostě kvůli zranění nakonec přešel k hudbě a podívejte, jak je úspěšný. Respektive poslechněte, jak je úspěšný. Tahle písnička zněla na vlně Českého rozhlasu Brno. Na níž teď ale vítám našeho soutěžícího. Je to Pepa, který se nám přihlásil do trefy. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pepo, jako vždy dostáváte na výběr ze čtyř otázkových témat. Jižní Morava, křížovka, vynálezci a stará řemesla. Vyberte dvě témata.
1: Tak já dám ty starý řemeslo.
0: A k tomu?
1: No, tak já zkusím.
0: Zbývá Jižní Morava, křížovka, vynálezci.
1: Tak dám tu Moravu.
0: Jižní Morava. Je vybráno.
1: Ano.
0: A v minutě, kterou za malou chvilku spustím, tedy v tom časovém limitu, byste měl dvakrát správně odpovědět, abyste dosáhnul na dnešní cenu. Odměnou je za dvě správné odpovědi knížka Rok, který nás změnil, spisovatelky Helen Rolf. Je to dárek z nakladatelství Každá, je to hezké letní čtení, které můžete mít. Tak si dejte záležet, Pepo. Já si dám taky záležet, snažím se rychle najít tu moravskou otázku, už jsem ji našel, takže můžeme začít. A nebude to těžké, nebojte. Kor dnes s tou moravskou otázkou. Asi 25 kilometrů na severovýchod od Brna stojí vysílač Koyál, který na frekvenci 106,5 MHz přináší i vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Ale já se ptám, jak vysoký je Koyál? Možnosti jsou jako jalovec, nebo jako bolek polívka, nebo jako Eiffelova věž?
1: Jako jalovec.
0: Jako jalovec. A teď ke starým řemeslům. Brtník. Opakuju, brtník. To je i název jednoho starého řemesla. Kterého? Zeměměřič? Lesní včelař? Nebo kožešník specializovaný na medvědí čepice? Brtník.
1: Tak dám to, já dám, jak?
0: Brtník.
1: Tam.
0: Zeměměřič, říkáte kožešník specializovaný na medvědí čepice. Dvakrát jste odpověděl bohužel ani jednou správně, protože když to vezmu odzadu, brtník je lesní včelař, opravdu, jeho řemeslo spočívalo ve vyhledávání a obhospodařování včelích rojů žijících v dutinách stromů, tedy v takzvaných brtech. No a když jsem se ptal, jak vysoký je Koyál, tak není vysoký jako jalovec, není vysoký jako bolek polívka, byť je to jeho přezdívka, je vysoký ještě vlastně o něco výš než Eiffelova věž. Když byl dostavěn, tak měl o něco méně, teď má 340 metrů. Pepo, bohužel, není to výhra. Ale zkusil jste to. A to já vám připisuju k dobru. Tak snad někdy
1: tak
0: příště.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Teď je 15:17, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já vám slíbil návštěvu zámku. Ani dnes vás totiž nenecháme bez dalšího dílu zámeckého léta, se kterým zamíříme na jih Čech. Na jednu z tamních nepřehlédnutelných památek vás už za chvíli pozve František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček 4 vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Víte, že mi Mirek Černý vlastně tak trošku připomněl jednu moji dnešní chybu, když jsem říkal nebo vyslovoval slovo workshop, tak jsem občas na to káčko zapomněla. Taky mi to jedna posluchačka už dala vědět. Navíc se jí moc workshop nelíbí, ale to zase nechme na jindy a pojďme si nabídnout navzájem. Já vám další díl Zámeckého léta a vy Českému rozhlasu Brno chvilku pozornosti. Tak tedy další díl Zámeckého léta. Už jsem to řekl, že křížem krážem cestujeme po celé republice společně s pořadem Zámecké léto. A to každý prázdninový den. Prohlížíme si naše památky, prohlížíme si zámky, no a kam zavítáme tentokrát, to prozradí právě teď náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Zámecké léto. Míříme na jih Čech. kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
6: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
6: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: A v tomhle našem letně prázdninovém cyklu vás čeká přesun, tedy nás rozhodně. A vás budete-li poslouchat i zítřejší díl zámeckého léta taky. Z Čech se vydáme zase naspět na Moravu. A už dopředu vám říkám, že zítra navštívíme zámek, z jehož oken můžete vidět velmi dobře Podhradský rybník. Pokud to ještě nestačilo, tak řeknu, že na těch druhých oknech, z druhých oken uvidíte pro změnu vodní nádrž Plumlov. Už jste doma?
6: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pokud si vybavujete jména jako Marcela Lajferová, Eva Kostolániová, tak jistě znáte i Janu Kociánovou. Právě teď dospívala svoje Zahoď starosti na naší rozhlasové vlně. U mikrofonu je Borek Kapitánček, ale za chvilku nastane okamžik, kdy uslyšíte další hlas.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A už je to jasný, kdo to bude. Léto láká na cyklový lety nejen zkušené jezdce, ale i ty, kteří na kolo usednou jen občas. Jižní Morava přitom nabízí stovky kilometrů krásných cyklostezek, které vedou krajinou, kolem řek i historickými místy. S tipem, kam se vydat, přijíždí teď náš regionální stopař Vojta Halaš. Přeju dobré odpoledne, Vojto.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Jak jsem tak vyzvěděl, ty jsi sám, a já bych to do tebe vlastně ani neřekl, aktivním cyklistou. Kde tě teď zastihli s kolem a kterou trasu bys posluchačům doporučil, tedy kde tě zastihli naše rozhlasové vlny?
2: Já jsem na kolo vyrazil a rozhlasové vlny mě zastihly na trase do Bílovic nad Svitavou. Vyrazil jsem z domu přes brněnské Obřany a mířím po jedné z nejoblíbenějších rekreačních tras v okolí Brna. Už po prvních metrech za Obřany se krajina začala měnit, místo silnic a aut mě doprovází řeka Svitava, lesy i skalní stěny. Celá trasa vede údolím řeky, takže já i ostatní cyklisti si můžou většinu cesty užívat klidnou jízdu bez obav z hustého provozu, teda toho automobilového. A k tomu se občas přidává zvuk projíždějících vlaků z nedaleké železniční trati. Výhodou cyklostezky je také její nenáročnost. Trasa je téměř bez převýšení, takže ji bez problémů zvládnou rodiny s dětmi, seniori i ti, kteří právě nesedí na kole každý den. Zároveň ale může být příjemným začátkem delšího výletu. Sezka je součástí cyklotrasy, která pokračuje přes Adamov, dál směrem k Blansku a do oblasti Moravského Krasu, kam jsem si zrovna vyjel teďka o víkendu.
0: No tak ty říkáš, že to je bez převýšení a v údolí. To já, když jsem jezdíval do Bílovic nad Svitavou zalívat zahrádku, tak já jsem to bral z Obřan právě po těch serpentínách a po těch kopcích. No tak tobě tak trošku závidím, to musím říct. No ale nejsem důležitý já, je důležitější náš regionální stopař, protože on taky ví, jaké nejnovější cyklostezky si cyklisté mohou na jižní Moravě projet.
2: Ano, i to jsem zjišťoval, jsou tu i nové cyklostezky, které já jsem třeba ještě osobně neobjevil, ale věřím, že mnozí cyklisté už ano. Za poslední rok se na jižní Moravě otevřely například cyklostezka Znojmo-Chvalovice. Tato úplně nová trasa propojuje Znojmo s vinařskými obcemi, jako jsou Nový Šaldorf, Robovec a právě Chvalovice, nebo další cyklostezka z Ivančic do Kounic. Tam se na podzim loňského roku došlo k dokončení a k otevření první etapy cyklostezky pod mostem mezi Moravskými a Novými Bránicemi. A i další cyklostezky jsou před dokončením nebo alespoň v plánech na papíře, takže věřím, že těch kilometrů nových cyklostezek bude víc a víc.
0: No ani nejseš zadejchaný, čověče. Ale děkuju.
2: Už jsem si dal chvilku pauzu, abych právě tady nelapal po dechu.
0: Tak to byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl dnes podívat na cyklostezky a taky aktivně využil. Vojto, děkujeme a dobré odpoledne.
2: Díky, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A s další zajímavostí se za chvíli přihlásí Martin Písařík. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se totiž zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Já nevím, jestli se zmíní i o té brněnské pověsti o odbíjení poledne v 11. No tak budu poslouchat společně s vámi.
1: Český rozhlas Brno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak ten čas letí? Je to už víc než čtvrt století, co vám Radana, Kateřina, Nikola a Klára pod názvem Holky s měkkým i na konci zpívali tyhle hezké písničky. Jednu z nich, si senzační, jste slyšeli právě teď takřka v závěru našeho dobrého odpoledne s datem 22. července. Tak doufám, že se na všechny z vás, kteří si rádi zaspívají s písničkami, které nestárnou, dostalo, a kdyby náhodou nějaká chyběla, tak se pokusím zítra to napravit. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ještě před 16. hodinou, než dám slovo Pavlu Chaloupkovi a tím pádem i novým zprávám Českého rozhlasu Brno, vám povím, co je po 16. hodině připraveno v našem vysílání. Tak dáma, kterou poznáte po hlase, Libuše Švormová, bude hostem Humoriády po 16. hodině. Po hodině 17. bude čas Dne v kraji. A v 18 hodin se přihlásí Květa Navrátilová s druhou částí Moravy krásné země.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie odložila případ údajného zmizení věcí z horonínského S-centra po tornádu. Požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný. Hasiči ruší mimořádná opatření. Zderadův sloup v Brně prochází pravidelnou údržbou. A zítra bude proměnlivě oblačno, postupně s přeháňkami, teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Policisté odložili případ údajného zmizení věcí z krajského domova pro seniory S-centrum v Hodoníně, informovala o tom Česká televize. Kriminalisté se zabývali podezřením, že při odklízení škod po tornádu někdo odcizil věci za 17 milionů korun. Podle vyšetřování ale nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k trestnému činu. Už jednou k takovému závěru došli, ale na postup státního zastupitelství kauzu otevřeli znovu. Hejtmana Jana Grolicha z KDU ČSL výsledek nepřekvapil.
2: My jsme to vlastně jako očekávali, takovéto rozhodnutí. Já jsem určitě v žádné nervozitě nebyl, protože pokud by tam nastal nějaký trestný čin, tak my jsme byli v roli poškozeného a byla by to nám způsobená škoda, ne námi způsobená škoda. Jsem rád, že už je to uzavřená věc.
0: Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Restaurátoři opravují zderadův sloup na Křenové ulici v Brně. Jedna z gotických památek ve městě sloužila dříve jako spovědní kříž při cestě na popraviště. Podle mluvčí magistrátu Radky Loukotové jde o pravidelnou údržbu, která by měla být hotová začátkem srpna.
3: Restaurátor je očistí od řas, od lišejníků, opraví to, na čem se podepsal zub času, anebo třeba to, co poškodili vandalové, ale s tím se naštěstí nesetkáváme až tak často. A nakonec povrch toho kamenného díla ošetří, aby byl co nejodolnější.
0: Letos město nechá opravit ještě například sousoší Nejsvětější Trojice na Zelném trhu nebo sochu svatého Floriána v brněnských Ivanovicích.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, hlavně v první části dne převážně velkou oblačnost. Přehánky budou zpočátku méně četné. Během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části regionu, výjimečně i s možností bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až západní, zejména v okolí přeháněk i s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž pak zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 72. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu nepojízdná dodávka. S omezením po nehodě počítejte na Sportovní ulici v Rájci Jestřebí, stejně jako u Křtin na silnici do Březiny. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
4: Tam se koupe Angelika?
5: A?
4: A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Já tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co ale... houbaření nebo vycházky nebo turistika?
1: Ne. Turistika, chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: dá se houby tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha. No tak máte sebou muže svého života, ten vás jistě určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To,
1: ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivů Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Dá vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji.
5: Děkujeme nápodobne. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zatřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj hlas, prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Na
5: děkujeme, slovo. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. to skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový prazvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť z tramvaje, odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Mm-hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách. A slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, co jste dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co takhle, asi prosím, pši, asi tak, prosím.
4: Dobrý den, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já.
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost. Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden. Aha!
3: To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raně mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatnej, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohnickým, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teraz jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofré taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto a ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla. Ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste to fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste aspoň nás zvykli, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný
4: koupání, to je skvělý.
8: Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, že to je. A přeju si Marečku, Podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně, dáme. A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, Podejte mi pero to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
12: Plhá, se hlásí.
13: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
9: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
12: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
12: Že už začne hodina.
9: Ano.
12: Ano. Už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
12: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, i když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dodejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehráme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc s Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk?

0: Hele, a co chceš, aby mě to dělalo?
1: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
0: No tak trošku mi to vadí, no.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
0: Tak fajn, no.
1: No pochop, Roman mě strašně chce.
0: No, co se dá dělat?
1: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
0: Ano, samozřejmě.
1: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
0: A to mám přitom cvičit, nebo co?
1: Josefe. Josefe, ty už mě nemiluješ,
0: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat nebo ne.
1: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
0: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor nebo ne.
1: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
0: No tak teda nemiluju.
1: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
0: No tak teda miluju.
1: Zdrtilo tě to moc?
0: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne.
1: No jasně, že jo.
0: No tak jo.
1: Moc tě to muselo zdrtit.
0: No, moc mě to zdrtilo, no.
1: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
0: Já jsem nekňuba.
1: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bysme šoupli na pohovku do obýváku.
0: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
1: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
0: A co mám křičet?
1: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
0: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
2: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
3: já
2: s naším hostem.
3: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všechno nejlepší.
2: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
3: Děkuju.
2: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

pasažér, co jednou nastoupí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dobrovolní hasiči v Rousínově získali nové moderní zázemí. Antimonopolní úřad musí znovu vyměřit pokutu za zadání digitalizace stavebního řízení. Dopravní podniky pomáhají svým řidičům zvládat následky nehod. A zítra bude proměnlivě oblačno, postupně s přeháňkami teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Rousínovským dobrovolným hasičům slouží nová požární zbrojnice. Přestěhovali se do ní minulý týden a v případě zásahu už budou výjíždět z ní. Původní budova nenabízela dostatečné zázemí jim ani technice. Novostavba stála celkem 57 milionů korun. 6 miliony přispělo ministerstvo vnitra a přes 2 miliony poskytl Jihomoravský kraj. Výhody nové zbrojnice popisuje velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Vlastimil Marišler.
4: Máme nové k dispozici věž na sušení hadic, větší garáže pro všechny vozidla, že jsme to tam měli tady po Rousinově, že jo, různě. A v zázemí, co se týká kanceláře, technické místnosti, prádelnu, školící místnost pro celou jednotku, kterou jsme neměli. Dostatečný počet sociálních zařízení, jako jsou záchody, sprchy, to jsme doteďka vlastně neměli.
2: Lidé se do nové požární zbrojnice budou moci přijít podívat 30. srpna v době rousínovských trhů. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou pokutu ministerstvu pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení mimo tender. Reagoval tím na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Podle soudu antimonopolní úřad při stanovení pokuty v roce 2024 chyboval. Její výši totiž odůvodnil i tím, že ministerstvo neusilovalo o změnu zákona ani o odklad novely stavebního zákona. To ale podle soudu nemělo být důvodem pro přísnější postih. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak bude muset výši pokuty znovu stanovit. Tramvaje každoročně srazí i desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků, ale často jejich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ni zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně, pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
5: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
2: Brno podle Tomaštíkové zároveň eviduje nárůst srážek chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešili jen kolem 15 ročně.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, hlavně v první části dne převážně velkou oblačnost. Během dne pak od severozápadu postupně i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 je po nehodě na 203,5 kilometru na cestě do Brny neprůjezdná. S omezením po nehodě počítejte také u Popic na cestě do Strachotína a na silnici 54 pozor na odstavené nákladní auto na okraji Vlkoše. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Pokud chcete znát aktuální dění v regionu, poslouchejte Den v kraji. Na vlně Českého rozhlasu Brno začíná tato hodinka právě teď a potrvá až do 18. Od souhrn událostí přes předpověď počasí až k tomu nejzajímavějšímu z našeho vysílání, tím vším vás v příštích minutách provede Marek Zouhar. Přeji vám od mikrofonu příjemný, ničím nerušený poslech a zůstaňte naladěni.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hodinku dne v kraji otevíráme tradičně přehledem událostí. Ten dnešní má pro vás Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přejeme ještě jednou dobré odpoledne. Na jihomoravských polích sklidili zemědělci téměř 3/4 obilovin, vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství. Žně výrazně pokročily i přes nedávné bouřky. Například v okrese Břeclav už mají pěstitelé sklizeň obilovin a řepky hotovou. Výnosy jsou podprůměrné především vlivem extrémního sucha. Průměrná cena nového bytu v Brně meziročně vzrostla o 12,5%. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Trikaja, která trh dlouhodobě sleduje. V druhém čtvrtletí letošního roku lidé za čtvereční metr bytu v novostavbě zaplatili obvykle více než 158 tisíc korun. Meziročně zároveň vzrostl zájem o nové byty o zhruba 40%, vysvětluje mluvčí společnosti Taši Erml.
3: Jednak se do nabídky dostaly projekty, které byly připravovány v předchozích letech, takže se nabídka meziročně zhruba zdvojnásobila. Současně v té nabídce je více bytů, po kterých je na brněnském realitním trhu největší hlad.
2: Sportovní halu v Letovicích na Boskovicku čekají rozsáhlé opravy. Město do nich investuje až 75 milionů korun bez daně. Radnice teď hledá stavební firmu. Práce by mohly začít v září a potrvají zhruba rok a půl. Rousínovským dobrovolným hasičům slouží nová požární zbrojnice, přestěhovali se do ní minulý týden a v případě zásahu už budou výjíždět právě z ní. V Hrušovanech u Brna pak začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lóze z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ní zaplatí 12 milionů korun, potvrzuje starosta Pavel Karlec ze Stan.
4: Došlo k předání staveniště, takže ta investiční akce se rozběhla a má přibližně rok na to, aby byla dokončena.
2: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Brno už vědí, že právě teď se dozví výrazně více o počasí. Všem ostatním doplním, že informace dostanou z Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně od Mojmíra Martana, toho u nás ve vysílání. Vítám, přeji pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Začněme prosím s dnešní situací. Počasí posledních dní je proměnlivé, tak jaké bylo dnes na jižní Moravě?
2: Tak dnes bylo oblačno až polejasno, vyvinula se kupovitá oblačnost, kterou máme stále nad naším územím, beze srážek, a aktuální teploty se pohybují většinou od 22 do 26 stupňů. V těch nejvyšších polohách kraje jsou teploty kolem 20 stupňů.
1: A teď už k tomu, jak bude. Nejdřív možná krátce k noci a k ránu.
2: Tak po většinu noci bude oblačno, lokálně se objeví slabší přehánky, hlavně k ránu, no a teploty poklesou na 14 až 11 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: A všechny posluchače zajímá hlavně, jaký bude čtvrtek. Pojďme k zítřejšímu dni, prosím.
2: Bude pokračovat proměnlivý charakter počasí, ale v první části dne může být oblačnost i velká. Přehánky budou zpočátku méně četné, ale během dne od severozápadu budou na větší části kraje, výjimečně i s možností bouřky. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. 22 až 25 stupňů budou nejvyšší denní teploty, na severu kraje to bude spíše kolem 21. No a bude větrno, v průběhu dne přechodně i čerstvý severozápadní nebo západní vítr, a zejména v okolí přeháněk se mohou vyskytnout i nárazy větru kolem 55 km za hodinu.
1: Děkuji za kompletní zhrnutí Mojmíru Martanovi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Slyšeli jste informace o počasí z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď bude znít hudba, konkrétně písničky, které nestárnou, od Bratrů Nedvědů, toho ty jsme právě slyšeli, od Jirky Korna, stejně jako Robbieho Williamse. Pak si povíme o tom, jak může léčit a bude léčit konopí vypěstované v brněnské nemocnici.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Brno se vám hlásí 7 minut před půl šestou, což by mohl být ten správný čas na dobrou zprávu. Vědci působící v pěstírně fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně představili nový typ léčebného konopí. Má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. Odborníci várku pojmenovali Johann na počest Gregora Johanna Mendla. Rostliny léčebného konopí vypěstovali na jaře a teď je vůbec poprvé distribuují do lékáren po celém Česku.
1: K nám do lékárny se dostane konopí ve formě usušených samičích květů, která nese ten léčivý účinek.
2: Tady v nemocniční lékárně při fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je cítit taková typická vůně. Farmaceutka Jana Pokorová vysvětluje, že většina pacientů dostává tobolky, které tu právě zpracovávají v laboratoři. Měsíčně je připraví pro 400 pacientů.
1: Ty usušené květy musíme nejprve dát do skleněných lahví. Zahříváme je při 121 stupních Celsia. Potom, co ty květy rozemeleme s plnivem, tak nám pomáhají naše šikovné laborantky je rozplnit do tobolek. Odrůda Johann byla pro nás zajímavá tím, že technologicky, když to řeknu laicky, trochu více lepila, takže jsme si upravili směs plniva, aby se nám to dobře tobolkovalo.
2: Z jarní várky léčebného konopí typu Johann dostane nemocniční lékárna 6 kg. Dalších 6 až 7 kilo půjde na distribuci do dalších lékáren v Česku, popisuje přímo v pěstební komoře vedoucí odboru léčebného konopí Václav Trojan.
3: Já bych byl velmi rád, kdyby minimálně každá větší krajská lékárna, ať už ve vztahu krajské nemocnice nebo fakultních nemocnic, tento materiál k dispozici měla. To rozhodnutí je ale na ošetřujících lékařích. V ideálním případě to nebudou jenom ty větší krajské lékárny či nemocnice, no ale dostaneme se i do těch menších.
2: Připravit šarži Johann trvalo roky. Podle Trojana má specifické vlastnosti.
3: Je to typ materiálu jedna k jedné, takže tady se bavíme o 10% THC a 11% CBD. Takže si představte, že na bolest chcete předepsat určitou dávku THC, ale k tomu, aby nám ten pacient se nedostal do omámeného stavu, který je nežádoucí v našem případě, tak právě to CBD tak tu omamnost u toho THC potlačuje.
2: V květináčích, které vidím skládané okolo nás, už roste další šarže konopí.
3: Toto je vysokoobsahový typ rostlin a je s označením RBX. Jsou to nové typy, které pochází v kombinaci Spojených států amerických a nějakého našeho drobného přišlechtění. Oproti Johannovi, tak je to materiál, který měl by dosáhnout 20% THC. CBD je tam vlastně do 1%.
2: Lékaři léčebné konopí předepisují pacientům nejčastěji kvůli chronické silné bolesti, revmatoidní artritidě nebo třeba roztroušené skleróze. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Ve dní v kraji se za malou chvíli dozvíte, co si představit pod souslovím vyšívaná videohra.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Avizoval jsem slova vyšívaná videohra, o kterých teď bude řeč. Tak co jim říkáte? Možná někteří z vás usuzují, že půjde o dobře napsané téma, příběh jako vyšitý, ale skutečnost je poněkud prozaičtější. Hlavní postavy téhle nové moravské videohry jsou vyšívané a animačně oživené. Temný středověký příběh, inspirovaný pohádkami bratří Grimmů nebo Erbenovou kyticí. Na ten láká česká videohra Scarlet Deer Inn, která vyšla tenhle týden po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games ze Znojma nejvíc zaujme nástroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a hudebním doprovodem.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji, každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklórem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Takže od pomyslených moravských následovníků legendárního japonského animačního studia Ghibli se po písničce posuneme ke sportu a světě div se opět k fotbalu.
4: Den v kraji.

0: Den v kraji posloucháte i 6 minut po půl šesté. Pokud jste příznivci fotbalu a jste z Brna či okolí, možná jste zklamáni z českého vystoupení na mistrovství světa spolkli přece jenom snáze. Proč? Protože se těšíte na nejvyšší fotbalovou soutěž. Na jaře postoupila fotbalová zbrojovka Brno s velkou slávou po 3 letech v druhé lize zpět do nejvyšší soutěže. Na startu sezóny se ale o pozornost dělí. Administrativně se totiž nakonec do šance ligy dostal taky další brněnský klub Artis a poprvé od roku 1937 tak budou v Brně hrát nejvyšší soutěž 2 týmy.
1: Nemyslím si, že to je nějaký problém. Prostě budeme s ním pracovat, Artis tady je, jo, a to můžu říct, že s Artisem máme, si myslím, velmi dobrý vztahy, jo, že vlastně i s managementem, jo, včera s Peťou Kubou, nechceme si dělat to, co nás naschválí a vlastně je to ve finále pro fotbal dobře, protože tady bude další jako velký derby.
2: Vidí výkonný ředitel fotbalové zbrojovky Brno Jiří Sabou pozitiva na tom, že i po postupu do první ligy bude historicky nejúspěšnější brněnský klub ve stejné soutěži jako městský rival Artis. Šance liga ale přináší vyšší nároky než druhá nejvyšší soutěž, ve které se kluby potkávaly v minulých ročnících.
1: Tohle Brno zvládne. I ve finále to vlastně i tlak vlastně na to město, na to, aby prostě ta srvka se tady zrekonstruovala. Říkám, já se na to těším a i vlastně to derby s Artisem tady bude kořením ligy.
2: Zbrojovka s Artisem totiž nesídlí jen ve stejném městě, ale částečně sdílí taky stejný stadion v Srbské ulici. Přes týden je tam doma zbrojovka. Artis využívá hřiště jen při zápasech a jinak má zázemí jinde. Podle trenéra zbrojovky Martina Svědíka už mají týmy tento model zažitý z minulé sezóny.
3: My se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli jasně nalejnovaný, jasně udělaný a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě, že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže už to máme naučený a nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
2: Co ale může být problém, je zátěž pro nově položený trávník, jehož zakořenění komplikovala na přelomu června a července velká vedra. Prvoligová sezóna odstartuje už o víkendu, přesto týmy ještě neměly možnost si novou plochu vyzkoušet.
3: Věřím tomu, že kluci to perfektně připraví, tak jak to bylo minulou sezónu. Je to pro ně těžký, protože tím, že tady opravdu hrajou ty dvě mužstva, tak to není úplně lehký, ale já myslím, že když budeme respektovat nějaký pravidla oba dva ty týmy, tak si myslím, že to bude dobrý a že oni udělají maximum pro to, aby to bylo připraveno.
2: Pořádný test čeká brněnský trávník hned v úvodním kole. Zbrojovka v sobotu přivítá před vyprodanými tribunami pražskou Spartu. V pondělí pak na stejném místě nastoupí Artis proti Mladé Boleslavi. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: V hodince Den v kraji vás čekají ještě temné letopisy moravské a letní servis. Dočkáte se po písničkách, mimo jiné po skladbě Ricky Epovery.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: dokáže jí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Český rozhlas Brno.

0: Poslední čtvrtinka hodiny Den v kraji je o prázdninách vyhrazena na vlně Českého rozhlasu Brno mimo jiné pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské. Tady pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Cyklus zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomhle čase vypráví ho Michal Isteník a ten nás tentokrát vezme za tragickým výbuchem v brněnské teplárně.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1975. Teplárna se změnila v ohnivé peklo. Na brněnskou teplárnu byli odborníci hrdí, protože už v roce 1930 pomohla město zbavit mnoha čoudících komínů a vyráběla kombinovaně teplo i elektřinu. Jenže tenhle areál se v pár sekundách změnil v ohnivé peklo. Stalo se tak uprostřed zimy 28. února 1975. Na Brno padala tma. A z prostor teplárny na špitálce vyšlehl ohnivý sloup, který měl až 300 metrů. Osvítil velkou část města, viděli jej lidé v různých koutech Brna, dokonce i hasiči ve své centrále v Lidické ulici. Tlaková vlna v řadě domů vyvrátila dveře a rozbila skleněné výplně. Tragédie stála na místě život 4 lidi, 14 jich poté podlehlo zraněním. Topiči, mlynáři, zámečníci, provozní laboranti i pracovníci odstruskování a další profese. Nejstarší oběti bylo 65 let, muž měl před důchodem a nejmladšímu bylo 23. Jak ukazují snímky pamětního tabla, byly mezi nimi dvě ženy. Další lidé přežili s popáleninami, i když byli daleko, oheň na nich spálil oblečení. Plameny zdolávalo na 150 tehdejších požárníků. Bojovali s nasazením života, hrozily výbuchy dalšího uhelného prachu. A poblíž dodnes funguje areál plynáren. Nikdo si nedokázal představit, že by se plameny dostaly i tam. I tak požářiště měřilo více než 5000 metrů čtverečních. Co se vlastně stalo? V teplárně explodoval uhelný prach používaný k topení. V té době do Brna mířilo uhlí kupované za nízkou cenu v Polsku. Při jeho rozemletí se uvolňovaly i těkavé látky, které se vzduchem tvořily výbušnou směs. Jenže zásobníky ani dopravníky netěsnily, jak ostatně ukazují mrač na prachu na dobových fotografiích zvenčí. A tak stačilo málo. Paradox je, že nová část teplárny vznikala už v polovině 50. let pro využití plynu. A stará uhelná část se základy z roku 1930 měla být odstavená do zálohy. Spotřeba tepla však v Brně stoupala a plynu nebyl dostatek, takže se ke slovu vrátilo uhlí a fungovaly i staré provozy. Epicentrem výbuchu se staly uhelné mlýnice. Ještě téhož roku soud za nedbalost potrestal 4 obžalované. Tehdejší ředitel závodu dostal 4 roky vězení, další 3 lidé po 3 letech. Výbuch urychlil změnu paliva na zemní plyn a mazut. Opravy z devastovaného areálu stihli naši předci zhruba za rok. Ale změna předznamenala i další osudový okamžik. O 3 roky později, v listopadu 1978, na špitálce vybuchl jeden z opravovaných kotlů, do kterého předčasně pustili plyn.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 21. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ho i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Ženkýřem jako autorem zase zítra touhle dobou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dospívala brněnská skupina Narvan. Pojďme na poslední bod programu dnešního Dne v kraji. S naším letním servisem znovu nahlédneme do jedné z mnoha map, které každodenně připravuje Český hydrometeorologický ústav. A tahle mapa se týká aktivit klíšťat. Mapa je pro dnešní den téměř na celém území České republiky zbarvená do tmavé barvy. Využívá pětistupňovou škálu, kde pětka varuje před nejvyšší aktivitou klíšťat, a v současné době nese většina území Moravy, Čech a Slezska stupeň 4. Jenom o jeden bod nižší je riziko v nejvyšších partiích Jeseníků, Krkonoš, Orlických a Krušných hor. Meteorologové doporučují použití repelentu, nesedat a nelehat v přírodních porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Riziko se týká nejenom volné přírody, ale i městské zeleně. Nejméně večer a ráno by proto i po krátkém pohybu v těchto místech měla následovat prohlídka celého těla zaměřená právě na klíšťata. Zítra riziko aktivity klíšťat mírně klesne, nicméně na většině území Jižní Moravy zůstává na 4. stupni. Jak už jsem avizoval, to byla poslední zpráva dnešního dne v kraji. V tuhle chvíli 5,5 minuty před 6. se s vámi loučí Marek Zouhar, který vám přeje i nadále příjemný a ničím nerušený poslech. Po 6. hodině tu bude další díl Moravy krásné země a já vám přeji, abyste zůstali naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Univerzita obrany připravuje pro studenty nové výukové centrum. Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Policie dnes kontrolovala rekreanty u novomlýnských nádrží, závažnější přestupky neodhalila. A zítra bude proměnlivě oblačno, postupně s přeháňkami, teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Studenti Univerzity obrany v Brně se začnou učit v novém výukovém centru na Fakultě vojenských technologií. Pro ně škola připravuje pracoviště, kde se na speciálních 3D simulátorech naučí řízení letového provozu. Využitelné budou i pro výcvik v civilním letectví. Podle mluvčího Univerzity obrany Michala Šmirause se s tímto krokem škola letos zařadí mezi Evropské vojenské akademie, které systematicky školí letecký personál.
5: Dosud výuka využívala jednodušší trenažér pro nácvik postupů a radiokomunikace a dvourozměrný simulátor letiště. Nové pracoviště proto znamená výrazný posun k realističtějšímu výcviku podle současné praxe.
4: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny, poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Policisté dnes kontrolovali rekreanty u novomlýnských nádrží. V kempu v Pasohlávkách připomínali pravidla bezpečného koupání a upozorňovali na riziko krádeží na plážích. Dnešní preventivní akce se podle policie obešla bez závažnějších přestupků. Preventistka Miroslava Šimoníková přesto upozorňuje, že se hlídky běžně setkávají s lidmi, kteří pod vlivem alkoholu řídí motorová plavidla.
6: Celkově jsme během obdobných akcí, které se konají v letošním roce na vodních plochách na Jižní Moravě, tak jsme se setkali s cirka 10 případů, kdy lidé u vody požívali alkoholické nápoje a poté se pustili do řízení různých motorových plavidel právě na vodní ploše.
4: Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo pak má být v roce 2030.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, hlavně v první části dne převážně velkou oblačnost. Od severozápadu postupně přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až západní. A biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Dálnice D1 je po nehodě na 204. kilometru na cestě do Brna uzavřená, sjíždí se na Rohlence. Nehoda komplikuje příjezd do Brna i na D2, na 5. kilometru blokuje pravý pruh. Pozor i v místě nehody na okraji Kyjova na silnici do Milotic, stejně jako na Pivovarské ulici v Předklášteří. Cesty bez nehod přeje ze studia Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Vážení a milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Lančočanku a polku Stanislava Mášíka, Miroslava Irši, Rozdajte tatíčku. Tak já věřím, že se vám tato polka líbila, že vás dobře naladila. No a pojďme si připomenout, dodnes slaví svátek, tak oba dva kalendáře se shodují na jménu Magdaléna. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. No a teď už písnička další, Jiří Tesařík, Petra Schneiderová, Straňanská dědina a Javorinka ze Strání.

0: Tak dohrála Javorinka ze Strání, Straňanská dědina, Jiří Tesařík, Petra Šnajdarová nám napsali tuto krásnou písničku. No a pojďme přivítat paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová, srdečně vás zdravím a pana zvukového mistra, všechny posluchače a mé přátelé. Koukla jsem se do kalendáře a tak ten červenec rychle utekl, v neděli bude svaté Ani. A já mám tři kamarádky Aničky, je to paní Anička Hlávková z Miroslavy, paní Anička Křížová z Letovic a Anička Vytrhlíková se mě ostěhovala někam do Poleb v Čechách. To je ta Anička, se kterou jsem chodívala po té přírodě a po těch lesích. A jak jsme tenkrát lezli přes plot a utekli jsme do západního Německa, tak to jsou moje tři Aničky, kterým já přeju všechno nejlepší. A hlavně hodně zdraví a hodně síly, a aby se drželi tady na této zemi ještě hodně dlouho. A ještě chci pozdravit paní Dovkovou, maminku pana Pepička Dovka. Pepičkovi posílám písničku nahoru. A ještě bych chtěla pozdravit také pana Jardy Wolfa. Také mu posílám písničku.
0: Dobře.
1: I vám, paní Květuško.
0: Děkuju, děkuju.
1: A panu zvukovému mistrovi.
0: Děkuji.
1: Máte tolik práce s námi, tak ať je vám také někdo zahraje.
0: My to děláme s radostí a pro vás, takže to není práce, to je radost.
1: To tak, je radost, ano.
0: Ano. Paní Zito, já se s vámi rozloučím. Přeji vám opravdu pěkný večer, ať se vám
1: daří.
0: A hlavně optimismus a dobrou náladu vám přeji.
1: Ano, děkuji, ano? Paní Květuško, i já vám.
0: Ano, nashledanou. Tak pojďme na další písničku, kterou tady máme. Zdeněk Baťka z Vacenovských Vinohradů a Vacenoviac.

0: písnička je za námi a pojďme si tady předat. Máme tady e-mailovou poštu. Dnes bych prosila o pěknou písničku pro Janu Procházkovou, která se v těchto dnech dožívá pěkného věku. Je to velmi milá a šikovná paní. Velmi ráda skládá básničky, tak ať se jí daří, protože dříve pracovala ve zdravotnictví, ráda pomůže a poradí. V dlouhém zástupu gratulantů nesmíme chybět s naším přáním. Hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let ti přejí Eva a Toník. A ještě je připojena takový verš. Léta jako voda běží, proto zůstáně stále svěží. Smích, ať pokrývá tvůj ret a buď tu nejméně do sta let. Tak, předali jsme jedno přání. Pojďme ještě na jedno, máme tady. Přeji vám v Českém rozhlase Brno a Zlín pěkný den a prosím pěknou písničku pro mou spolužačku ze zdravotní školy Zdeňku Zvonkovou ze Slavkova u Brna. Včera oslavila 78. narozeniny a my s manželem jí přejeme hodně štěstí, především zdraví, hodně radosti a lásky od všech. Tahle písnička je také vzpomínkou na jejího manžela Pavla, který před časem pro nemoc opustil. Pozdrav patří i její sousedce Marušce a posílají ho Marie a Ludvík Kréskovi. Tak také předali jsme a hrajeme další písničku Nedaleko za dědinu. Cymbálová muzika Technik Ostrava, sourozenci Baťkovi a je to Fanoš Mikulecký.
1: Český rozhlas Brno.

A budeme opět číst vaše e-maily. Dnes bych prosila o pěknou písničku pro paní Martičku Sichrovou, která se dnes dožívá požehnaného věku. Ale není to všechno, zítra slaví svátek. Je to velmi milá, pěkná, šikovná a skromná paní, ať se jí daří malovat pěkné obrázky. Také péci velmi pěkné a chutné dortíčky a práce na zahrádce je jejím potěšením. Přidáváme se do řady gratulantů s přáním, a ti nezlobí zdraví, ale také trochu toho štěstí a pohody přidáme do našeho přání. Takže, milá Martičko, posíláme malé přáníčko, ať ti všechno vychází, co sama nejvíce si přeješ, a když ti sluníčko někdy zachází, tak ať se stále směješ. Do dalších roků přejeme hodně šťastných kroků. Eva a Toník Brzoňovi. Tak a je to přání pro paní Martičku Sichrovou, která se dnes dožívá požehnaného věku. Tak předali jsme přáníčko a jdeme na další písničku. Malé rečky, Zdeněk Gurský, Barbora Jankových, Polka a Mistříňanka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Tak přátelé, a dozněl nám valčík malé rečky, kterou pro nás zahrála mistříňanka, abych to opravila. No a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho dědečka, tatínka, pana Vítězslava Čeledu z Přísnotic k jeho narozeninám. Přejeme mu hlavně zdraví, boží ochranu a stále krásnou zahrádku a tomu přeje manželka Marie a děti s rodinami. Tak a písnička Tichý večer, Vladimír Pfeffer a Moravěnka.

0: Tak krásný valček nám dozněl a my pokračujeme ve vašich dopisech. Dnes slaví krásné narozeniny naše kamarádka Liduška Ingrová z Brna. Přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. A Liduško, hezky si to oslavte, to vám přejí Kubínová, Zdenka, Endík a všechny kamarádky děkuje Maťáková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Pálavské vršky Josef Konečný a Moravská osma.
1: Český rozhlas Brno.

přátelé, předáme další přání. Dnes se dožívá svého významného životního jubilea paní Dana Benešová ze Střítěže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Střítěži a posílá pěknou písničku. Ano, a my rádi. A co to dívča hovorí? Tak se jmenuje další lidová písnička, kterou budeme poslouchat. Vojta Račický a Broln. Co to

Přátelé, máme tady další e-mail. Dobrý večer, dnes má svátek kamarádka paní Magdaléna Vančurová z Mistřic. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání. Přeje manžel Ondřej s rodinou, rodiče babička Anna, teta Hanka s rodinou, teta Jaruška s rodinou a kamarád Broněk s maminkou. A další písnička Neťukaj, nečekaj a Mistříňanka.

mám tady přání pro Martinku Kořínkovou ze Strážovic v tomto znění. Milá Martinko, chtěl bych ti z celého srdce poděkovat za to, že jsi tady pro mě. Moc si vážím toho, že mi věnuješ svůj čas, umíš mě vyslechnout a dáváš mi pocit, že na své starosti nejsem sám. Tvá laskavost, trpělivost a dobrota pro mě hodně znamenají. Přeji ti, aby tě provázelo zdraví, štěstí, radost a spousta krásných okamžiků. Ať se ti splní všechna přání a úsměv tě provází každý den. Děkuji, že jsi taková, jaká jsi. S úctou a poděkováním Jarda Wolf, a písnička je pro Martinku Kořínkovou ze Strážovic. A kteráže to? Od našeho přes Luky Zdeněk Baťka, sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti.

vážení a milí, máme tady vzpomenutí, ale to je nejak si v tom smyslu plném. Je to prostě takový e-mail od pana Boleslava, pana doktora Boleslava. Milá paní Květo, pravnučkou slavného slováckého malíře Jožky Úprky je Magdalena Mučková, jež je uměleckou vedoucí cymbálové muziky Danaj. Posílám jí přání k jejímu dnešnímu svátku. Přeji jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z dobré hudby. Vzpomínám na nedávné doby, kdy uváděla každé úterý po 19. hodině pořad Na pěknou notečku. Připojuji hezké, chválihodné motto Joži Úprky, jež je uvedeno v pěkné knize Václava Filipa a Libuše Štědré, nazvané Potomci slavných žijí mezi námi. Pracoval jsem celý život ne pro slávu a uznání, ne pro peníze a jiné výhody, ne abych ponížil druhé, nýbrž pro věc samu, abych jako vědomý příslušník tohoto kmene zachytil co možná nejvíce z jeho života. Tak Magdalena Mučková slaví dnes svůj svátek. My jí gratulujeme, přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, a se jí daří, a ti to stále zpívá, se jí daří i v té cymbalové muzice Danaj. No a posíláme písničko Lítovám, mamičko, a Magdalena Mučková.

0: mám tady další přáníčko. Ahoj, dědo, k tvému svátku ti přejeme vše nejlepší, takže máš oficiální povolení nedělat vůbec nic, hodit nohy nahoru a nechat se jen obskakovat. Posíláme ti písničku pro radost a přejeme hlavně pevné zdraví, bezednou sklenku něčeho dobrého a stále dost energie na babičiny úkoly. Přeje rodina Slámečkova. A nemám tady, a je to pro dědu Zdeněčka Slámečku. Tak, toto přání, dobře. Dala jsem klobouček Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.
1: Český rozhlas Brno.

A poďme na poslední e-mail, který tady máme. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro věrnou posluchačku paní Olinku Navrátilovou z Chropině jako poděkování za skvělý oběd. Děkujeme, babi, tvoje holky. A písnička, která už bude poslední zpívaná, Přes dvě vesnice, Josef Poncar, Vašek Zeman, Josef Zíma, Alena Rychetská a dechová hudba Suprafonu.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Luny svit, kterou pro vás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám krásný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Policie odložila případ údajného zmizení věcí z horonínského S-centra po tornádu. Vyškov prodá bývalou zdravotnickou školu, vzniknou z ní byty pro vojáky. Kvůli nehodě dodávky a osobního auta stojí ušlapanic dálnice D1 ve směru na Brno. A zítra bude proměnlivě oblačno, postupně s přeháňkami teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Policisté odložili případ údajného zmizení věcí z krajského domova pro seniory S-centrum v Hodoníně, informovala o tom Česká televize. Kriminalisté se zabývali podezřením, že při odklízení škod po tornádu někdo ocizil věci za 17 milionů korun. Podle vyšetřování ale nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k trestnému činu. Už jednou k takovému závěru policisté došli, ale na popud státního zastupitelství kauzu otevřeli znovu. Hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL výsledek nepřekvapil.
4: My jsme to vlastně jako očekávali, takovéto rozhodnutí. Já jsem určitě v žádné nervozitě nebyl, protože pokud by tam nastal nějaký trestný čin, tak my jsme byli v roli poškozeného a byla by to nám způsobená škoda, ne námi způsobená škoda. Jsem rád, že už je to uzavřená věc.
2: Vyškov prodá budovu bývalé zdravotnické školy ministerstvu obrany. Rezort plánuje dlouhodobě nevyužívaný objekt na náměstí Svobody v Dědicích přestavět na nájemní byty pro vojáky. Ve Vyškově je velitelství výcviku vojenské akademie. Hodnotu nemovitosti znalec stanovil na 36 milionů korun. Město o tom informovalo na svém webu. Nehoda osobního auta a dodávky komplikuje provoz na dálnici D1 u Šlapanic. Ta je na cestě do Brna uzavřená. Policie svádí auta přes objízdnou trasu u Rohlenky. Při srážce se zranilo 5 lidí, pokračuje mluvčí hasičů Petr Dvořák.
5: Na místě jsme museli z osobního auta vyprostit jednu zraněnou osobu. Celkem tedy bylo zraněných 5. O všechny jsme se společně s záchrannou službou postarali. Záchranná služba je potom transportovala do nemocnice. A čekáme teď, jak policie zadokumentuje nehodu a následně budeme odklízet vraky.
2: Lidé z blanenské místní části Obůrka budou mít nové multifunkční hřiště. Dělníci začali s jeho budováním. Nabídne sportovní vyžití fotbalistům, tenistům nebo třeba volejbalistům. Město za jeho výstavbu zaplatí zhruba 3,25 milionu korun.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, hlavně v první části dne převážně velkou oblačnost. Přeháňky budou zpočátku méně četné, během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části regionu. Výjimečně přijdou i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až západní. Zejména v okolí přeháněk s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Jak zaznělo, dálnice D1 zůstává po nehodě na 204. kilometru na cestě do Brna uzavřená. Před sjezdem na Rohlence počítejte s kolonou, v ní u Holubic došlo k další nehodě. Pozor i v místě nehody na okraji Kyjova na silnici do Milotic, stejně jako u Nesovic na cestě do Snovídek a u Předklášteří na silnici do Kalů. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknu notečku.
1: Milí posluchači, já i moji kolegové moc rádi připravujeme pořad na pěknou notečku. Baví nás stále hledat nová témata, dělat rozhovory, reportovat z festivalů a slavností, připravovat pořady osobnostem, které se o trvání lidové kultury v našich končinách zasluhují. A já dnes moc ráda uvedu pořad, který věnují hudebníkům, jimž muzika doslova koluje v žilách. Dámy a pánové, dovolte mi představit jen maličkou výseč z romských hudebních rodů a jejich muziku. Tu romskou i lidovou hudbu majority, již byli i jsou romští hudebníci nositeli. Příjemný poslech vám přeje Aneška Heinzlová.

Zpíval Gejza Horvát, muzikant a skladatel, který vyrůstal na Spiši v romské osadě, ale lze ho s jistotou považovat za brněnskou osobnost, a to nejen mezi Romy. Jsou z Brna, v Brně Husovicích jsem vyrostla, a jestli snad něco můžu považovat za hudbu dílem vlastní domácí, tu naši lidovou, kterou jsem denně slýchávala, tak je to s trochou nadsázky hudba romská. A my se do Brnečka, jak se v mojí generaci s oblibou říká, hudebně podíváme, protože právě sem, především ze Slovenska, doputovali v minulosti romští hudebníci. V případě rodiny Horvátových jde skutečně o muzikantský rod, který se starší vrstvě romské lidové hudby po desetiletí věnuje hrou v cymbálce. Mnozí z Horvátových se usídlili i v jiných žánrech, jako je latino jazz, funky, rompop a různé žánrové průniky s tradiční romskou muzikou.

Píseň La Chess, Mangem Ridaiori Pendia, dobře mi maminka říkala, zpívala Piroška Čuková za doprovodu muziky Eugena Horváta. Nahrávka je z legendárního alba Cigánský pláč z roku 1992. V rodu Horvátových jsou dohledatelná fakta o muzikantství taková. Již Ondřej Horvát, otec proslého primáše Eugena, měl se svými bratry a bratranci kapelu. Většina jeho synů se potatila, krom Eugena též Vojtěch, Čonka, Alois a Ondřej. V rodinné sestavě hrávali v kapele Raxy a pak v známé cymbálové muzice Eugena Horváta. Legendární kapela vznikla roku 1969 a i na její půdě se další a další potomci zasvěcovali do muzikantského řemesla. Po smrti primáše Eugena, zvaného Janko, v kapele přebral post primáše jeho syn Milan Horvát a vede muziku dodnes. Krom jiného zbrázdil svět v kapele Romano Rad s Idou Kellerovou a je frontmanem rodinné kapely Harmonic Play. Pustíme si Horvátovi ještě jednou. Téme Mango a Derek Jaff, Až budu mámo odcházet, zpívá Irena Horvátová, provdaná Dirdová, mimo jiné zpěvačka kapely Synergy a Guločar.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Trošku jsme se zdrželi v Brně u rodu Horvátových a věřte mi, že by to vydalo i na celý pořad, kdybychom v Brně s romskou muzikou zůstali. Je to mimo jiné rodina Bagárových, to jsou výteční hudebníci, též Oračkovi nebo Ivan Gašpar Hrysko, všechno romští hudebníci. A tím zdaleka nekončíme. Pojďme se však podívat dál, a sice na jihovýchodní Moravu.

Nejen poslední cifry z dohrávky za Sedláckými z Hornácka patřili Joškovi Kubíkovi, rodákovi z Hrubé Vrbky. Kubici jsou romským rodem, usedlým na Moravě od 19. století. Romové tu stejně tak dříve jako dnes hrávali spolu s muzikanty z majoritního etnika. Stali se tedy nositeli moravské lidové hudby. A majstr Joška Kubík patřil mezi ty unikáty a kreativce, kteří nejen následovali tradici, ale po svém muziku obohatili, ozdobili. Byl to on, kdo měl jako první ve své kapele velký cymbál. Předtím tu byly kapely jen dřevěné, smyčcové. Tím se změnil i herní styl, zkrátily se pauzy mezi frázemi. V jeho kapele se vystřídali hornácké hudební autority, jako je Martin Hrbáč nebo František Okénka. A Kubík vynikal nad jiné jako chrlič mouder a různých zamyšlení. Jeho dům v Hrubé Vrbce byl místem pohostinných besed a muzicírování. Své současné následovatele mají Kubíci ve formě stejnojmenné muziky, kterou primuje Petr Kubík. A tady současné Kubíky se sborem Chotár máte k poslechu. Lover.

Jak jsme již v našem poradu slyšeli, romské kapely nehrávaly a nehrávají vždy jen romskou hudbu, ale často byly jako zruční muzikanti nositeli hudebního stylu a písní majority. Jednou z mnoha a mnoha romských kapel, kteří na východním Slovensku hrávali gádžům, jak se říká mezi Romy bílým obyvatelům, byli Žoltákovi. Primáš Martin, který žil v letech 1921 až 1952, jeho synovec Štefan 1946 až 2012 a další Žoltákovi jsou představitelé interpretačního stylu z hornošarišské obce Raslavice. Jejich styl je dodnes příkladným i pro současné muzikanty, kteří navazují na letitou tradici mezigenerační folklorní skupiny Raslavičan a udržování hornošarišského hudebního stylu vůbec.

Mezi vyhlášené kapely na slovenském Horehroní patří Pokošovci. Jsou v regionu zásadní kapelou spojenou i s rodinným životem Horehronců. Lidé si je s oblibou zvou na svatby, křtiny, další rodinné slavnosti a zábavy. Samozřejmě doprovází také soubory, zpěváky, solisty. Bratři Miro, Rado a Stano Pokošovi jsou po otci ze šuměckého hudebního rodu Pokošových, po matce z rodu Harvanových z Telgártu. K bratrům Pokošovým náleží v základní sestavě ještě bratranec Vlado a rodinný přítel Julius. Nejen v oblasti východního Hrona, ale na celém Slovensku platí za vynikající muzikanty a také zpěváky. V jejich hře a zpěvu lze spatřovat ozviny starých not, dědictví horehronských předků, jakož i osobitou invenci, především v oblasti harmonie. Nyní uslyšíte ve dvou polohách. Těšte se jako já na nádherně exponovaný horehronský vícehlas a odraz staršího lidového hráčství a následně Halgáto, táhlou romskou píseň, kde Pokošovci doprovází maminku třech bratří Pokošových, Věru.

V nemocnici dvě světélka svítí jen tamne, kde můj otec leží. Leží, Bože, v černé zemi. Kolem jeho hlavy zelená tráva roste, velká voda teče kolem jeho hlavy. To byl text táhlé romské písně Halgáta v podání Věry Pokošové a kapely Pokošovci ze středního Slovenska. Romské kapely dnes byly předmětem pěkné notečky a věruje těch muzikantů moc a moc s darem od Pána Boha, který plně rozvíjeli, mnohdy významně ovlivnili další generace i soudobé posluchače, muzikanty, tanečníky. Určitě bychom na to neměli zapomínat. Zatím jen solitérními důkazy úcty k těmto hudebníkům jsou u nás brněnské náměstíčko pojmenované po primáši Eugenu Horvátovi a bysta primáše Jošky Kubíka u Větrného mlýna v Kuželově. Ten má dokonce ještě jedno své místo ve vesmíru. Je po něm pojmenovaná planetka. S poděkováním za spolupráci mistrovi zvuku Antonínu Kánskému a s přáním všeho dobrého se

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
6: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
2: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovat pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii?
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucia.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků. Jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Předislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, je to, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystánou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku, tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, že si to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já
1: ani,
0: jsem tam nebyla.
1: Ani tak
0: ještě
1: nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsem introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mohl spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy, kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. Mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? V nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrdily jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic. Doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za nimi vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný. Děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho už jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčku, budem povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli, každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kamnek toho, co si to dovoluješ. A ono, já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekne, půjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazdar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
5: No, na těch vrchách.
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý láskyplný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali, a to bylo toho 15. června, no, a brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mě vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Vzpomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znakýho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo. No.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, by hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej. Proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečila pořád. Já brečila i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherný, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starýho Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal vokouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan, ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no, dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jinýho?
4: Je, vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jinýho, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malý.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní, sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal. A já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijem pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme, dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padala.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden jo. Druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky, Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježíši, kávovár.
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježíš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc.
5: A
4: to není možný. Tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem. Ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne na správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snadné. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme moc.
5: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dám.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám svou pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako na hraška, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak, kdy budu chtít. Jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám. No, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima. No.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to a neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to... To je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes
5: no,
3: zadek?
5: To bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak... Utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak lévala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
4: Zoumil dneska. Takhle jde okolo, tak...
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400, ať to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize, no.
5: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já někde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, za, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo? A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme k Labi a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, váž si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme.

0: mám ji rád.
1: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší, no. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no. Mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z Pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer vy tady v sále.
4: Dobrý večer vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, no, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
2: ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, jo, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To, ne.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Rádio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla, i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Tak. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci tam četli, že noviny nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a... Pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko schánil, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek, spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrala Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: za to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazvala správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To, na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských.
2: A dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, víte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketíři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází,

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou

nezachmuří. Přestože kolem padnou

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Tak

0: jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače, když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Není tě slyšet pořádně, musíš vyjít do celých Čech, nejen těch středních.
2: Dobrý večer.
0: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na... Jako na...
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás, doufám, rozesměje. Ale může nás to i rozplakat, jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaše sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co? Pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, pověste, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, mm-hmm. Ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takový to povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu jí zmiňovat a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, mm-hmm. Říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Tak
0: moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem? Tak jsem s příhodami. Hey,

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše. Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponočním vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vím pro rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a... Ještě
0: chviličku. Ano, já počkám klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý
1: už.
0: Dobrý. Nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady je jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Je to Pražmově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: Takže to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To je něco, jak tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzně to je, ale nestraší to.
0: Chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no, má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No to lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale to by vyvolalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je, to ještě jsme tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, to je pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam proprásknu.
1: Ano. A tak já nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl veliká sousedův pes. Tak mi to zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: Tu jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No.
0: No, myslím, že Franta Nedvě to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo, no, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já mám takový, já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló, zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zák, co se vám stalo. Tak ano. Jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: Ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme. A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak... No. 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu vydatku.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, která je jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no, ale pán mluví,
0: helejte
2: to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně taky ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Situační paneláko.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten bazén se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, naše souseda, stále bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý bych se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je.
2: Bydlím na tým menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mladýho bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že je prostě rendí doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil vavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema, narvanýma vajíčkama, jak mu vždycky přejeme, je kejs by zakop a ty vajíčka si domů nedones celku.
0: Tak, takovej milej člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A nebo to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže musí, dobře, zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, to taky přišlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: No, nejlepší bylo,
0: ano.
2: Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyký láhové, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechvíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak jsem naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý láhve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespáš, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čím si, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam mám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Bohem, bratře, se pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozmyšlenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácena, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
1: Vladimír, má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový na schválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat, no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26, 20 až do 6. ledna denně od 9 od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude, pětkrát denně, tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej hrozný. Ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. To je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, je pardon, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se. Ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám... když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, ne, ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře.

0: Stane se. Děkuju vám. Děkuju. Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k

To je písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví zprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem 1 hodiny v noci, takže po noční lince. Taky mi je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne, ale vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree, nebo jak máte?
2: Já volám z auta teda. Tak
0: jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte, ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela,
0: zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký, jací v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přijel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začínám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kaska. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kaska samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, že chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si to myslel. A co, jak to, že se ta kavka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. A on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a řvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelný.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně, jako pravda vždycky vypluje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik, jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti, my ne. To
2: je teď do mě tam stíhne a už se do se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně, uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptácama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali, tyhle ty
2: návěs.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: třeba. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ale mají rád dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho. Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong, mimochodem, to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano. Jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to asi dobrý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný. No ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi 3 holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec. To je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20. Jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: bublačku. Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo. Který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho je. Táta je elektrika, takže ty jsou jako... Ty mají na stanu, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím. Ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo? Zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo. Tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holky jsou 4 roky, on mě už hrozně svědě, už se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem vrátil.
0: No, já nemám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam vlastně stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice se závidějí. Pardubice, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už je jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydlím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí.
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, a vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte toho, ne vůbec to mě říkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc.
0: Ano.
1: I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo? Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů, dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A vyslal mi na to, že čopit tohle to! Nejen zelená barva!
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny, jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Paní Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli, my to měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už byla po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se rozdělali.
0: No. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně. Třeba
0: se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. No, zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju, děkuju. Další zážitky se sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: No, taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes, budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co, měl dekret, psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

Mrázek s makou, pizza, soubry, břešní taneční.

0: srdce.
1: Z toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct si familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brýlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis.
3: Pozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znalý světa. A měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich myhla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůzy plné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak daleko sáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle sir Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl lyže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: No to bych řekl.
5: Pěkný kousek.
6: No nesmysl, no, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petržel.
7: No. Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a, no, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, no, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No, to ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem, Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník, nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři. Takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to od jak žít.

a už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky, zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovati u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowa a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.